0: Na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal, a jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdná. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně, důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se.
1: Vidíš to?
0: A Michal na mě. To dělá kvůli tobě.
1: Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje.
0: Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře
1: a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek.
0: Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá.
1: Minule
0: jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy.
1: Je, hele, je jich opravdu dle mého 40.
0: Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal.
1: Já taky nečekal, že si to nečekal.
0: A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládá. Tohle nám bezva šlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
2: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neplbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
2: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou.
1: To jim neříkej.
0: Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl.
1: Ne, boháč.
0: Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To jsi řekl velice správně.
1: Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil.
0: Dík, že jsi se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli.
1: ty vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci.
0: No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole?
1: No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám.
0: To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím.
1: A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu, že jí to všichni doporučují. To je u Pire naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít.
0: Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš.
1: Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli.
0: Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co?
1: A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. V pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. U Píre tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat? Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů.
2: Výborně.
1: Chtěl bych, abychom odpověděli co nejvíc dotazů našich diváků, tak na ty určitě dojde. Ale pojďme začít tou Amerikou. Ještě to vypadá, že to nekončí ty volby tam, ještě nějak vlastně nedopadly. Kam se to hrne a o čem to svědčí?
2: Abych to mohl krátce zodpovědět tím, že bych řekl, že to je vlastně úplně jedno, co se děje v té takzvané velké politice, protože nejenom tam, ale hlavně v Americe za tou velkou politikou existují mocenská centra, která tou velkou politikou hýbají. Takže ty konstelace ve sněmovně a v kongresu jsou zajímavé čistě pro ten den a pro spekulace o tom, jestli to bylo manipulované nebo ne, ale fakticky pro celkovou politiku Spojených států, bych řekl, jsou víceméně bezvýznamné.
1: Co myslíte, Donald Trump, jak to dopadne? Vždycky jeden den čtu, že se rozčílí nad něčím, druhý den říká, že bude kandidovat, pak se ozve někdo z těch republikánů, kdo říká, že on to zvedne. Co myslíte, dočkáme se ještě Donalda Trumpa jako prezidenta?
2: No určitě se dočkáme, aspoň kdyby záleželo na něm, Donalda Trumpa jako kandidáta na prezidenta. To si myslím, že on na to hraje. Ale jinak mám dojem, že je trošičku nevypočitatelný svojí povahou jako člověk, nezávisle na tom, co má za sebou, kde právě je. A potom i situací, protože pro něj je i to, co dělá, biznis. To znamená, tak jako biznismen s tou klasickou žraločí povahou, chňapne nebo nechňapne a je mu vlastně jedno, o co se právě jedná, to, co je výhodnější, to se udělá.
1: O co mezi řádky vlastně si říkají američtí voliči, vlastně i naši voliči, k tomu bychom se mohli dostat. Já totiž mám pocit, ale je to jenom pocit, nemám proto žádný hmatatelný důvod, že chtějí prostě někoho mladšího.
2: Ach, to já si nemyslím.
1: Myslíte,
2: já si myslím, že vůbec ten americký volič neexistuje. Zprůměrovat americkou populaci do nějakého typického amerického voliče je asi hodně těžké. A obecně bych řekl, tyhle ty spekulace můžou být zajímavé, ale jsou to skutečně spíš takové počty, úvahy, intelektuální gymnastika, ale fakticky mocensko-politicky o to nejde už dlouho, vůbec nejde o to, co si přeje volič. Nikde. No, to znamená, reprezentativní demokracie, moje stará téze už teďko dosloužila, ta nefunguje, ta nereprezentuje ty, kteří volí. Nejbrž reprezentuje ty, kteří vládnou. A o těch jsme si už před chvíličkou něco řekli. To znamená, tyhle ty hry jsou tak trošičku loutkové divadlo pro ty, kteří ještě pořád věří, že na povrchu se odehrává ta skutečná politika, ale tak to není.
1: No dobře, ale kdyby ta teorie, kterou vlastně teď popisujete, že vůbec nezáleží na tom, kteří nebo koho ti lidé zvolí, kdyby byla pravdivá, znamená to teda konec demokracie?
2: V první řadě to znamená konec ideologií a už sice velmi dlouho, a konec demokracie samozřejmě také, protože už ta reprezentativní demokracie je velmi pofidérní metoda, jak skutečně demokraticky vládnout. Ta funguje jenom do té doby, dokud ti, kteří jsou právě zvoleni, skutečně pod

0: Té, co se sečteno, nezapomenou na to, kdo je volil a co mu slibovali, což udělají. A nezačnou, což udělají, se starat o svůj biznis. Takže ten demokratický etos, to si nenamlouvejme, ten už dávno vyvětral. A proto, to je taky moje dlouhodobá téze, je třeba najít jiný model projevování vůle občanů a jejich prosazování v politice, než ten, který máme.
1: Než jsou volby, vlastně říkáte.
0: Tím nakonec, no, než jsou volby, víte, volby by třeba dávaly smysl mnohem větší v lokálním rozměru. Volby, které jsou nastavené jako jednou za 4 nebo za 5 let a sice centrálně a na všecko, ty nedávají žádný smysl. Volby by dávaly smysl, kdyby se politici dali potrestat za chyby, které udělají. Nebo kdyby se dali odvolat, ne tak, že to vlastně tak dlouho trvá, že vlastně už stejně potom odcházejí, když vlastně by byli odvolaní. To jsou všecko věci, obezličky a zábrany toho, aby ta skutečná vůle lidí a kontrola výkonu politiků, aby se opravdu konala. To se nekoná.
1: No jo. Pořád se tomu zdráhám uvěřit, pořád se to zdráhám toto přijmout, ale je to třeba, už to sahlo i k nám, tato vaše teorie?
0: Ale jistě, že. To je vlastně ten západní svět je v tomhletom jednolitý. Jde možná trošičku o intenzitu, tam méně, tam více, ale ta struktura mocenské elity je všude stejná. Oligarchie, to znamená ti, kteří jsou zvoleni, vytvoří zájmovou skupinu, ať už jde o právě vládnoucí strany nebo opoziční, všichni dohromady udělají takovou jaksi tiše domluvenou zájmovou skupinu, vlastně si v parlamentě většinou tykají, vždycky se někde sejdou a dohodnou a tak dále. Já jim to nevyčítám, to je zcela normální lidské chování, ale my bychom neměli dělat, jakože to jsou bojovníci za naše zájmy na život a na smrt a že ideje, které nám předkládají ve volebním boji, jim skutečně jsou tak důležité. Mnohem důležitější jsou jejich vlastní zájmy. A nejsem si vůbec jistý, kolik z nás by, kdyby byli na jejich místě, se nechoval stejně, ale i tohle to neznamená, že bychom to měli tolerovat. To znamená spíš to, že bychom měli zkusit změnit politický systém.
1: No tak to změnit jak? Přece
0: směrem k přímé demokracii. Ani tak teďko.
1: A to oni nikdy nedovolí.
0: To je právě ono. Víte, to, co je vlastně dneska podstatné, co se odehrává za těmi kongresovými senátními volbami, co se odehrává za volbami vůbec, co se odehrává za tím povrchem toho politického, to je ve skutečnosti boj o sociální, ekonomický a politický model západní demokracie. Ta je v hluboké krizi a teď jde o to, jestli se nám, obyčejným lidem, protože my jsme ti, kteří jsou na tahu, protože my jsme ti, kterým se vede špatně a vede se jim stále hůře, ale zároveň máme možnost to změnit, jestli začneme žít jinou společnost mimo tenhle systém. Víte, mezi rokem 2012 a 2013 byla Belgie 513 dní bez vlády, bez ministrů. Ta země se nerozpadla, ačkoliv Vlámové a Valoni si jako zrovna moc dobře nerozumí. Všecko fungovalo, země nebyla obsazená, ten stát existoval, aniž by politici byli potřeba. A to teď jenom lehce extrapolujeme na to, co máme tady, nebo co máme v jiných západních zemích. Ta faktická formálnost a dysfunkčnost nebo aspoň zbytečnost politické třídy je otázka, která se musí diskutovat. A když bychom řekli, dobrá, my si to chceme zachovat, ten model, tak musíme diskutovat o tom, jak ho zlepšíme tak, abychom mohli ty, kteří nám vládnou a mají tu tendenci k tomu řešit si svoje obchůdky někde v pozadí, jak je kontrolovat v průběhu toho, té legislativní periody. A nenechat jim to projít. A proto říkám, my potřebujeme formy, elementy přímé demokracie. Samozřejmě, ze dneška na zítřek se tady z toho nestane Švýcarsko a jak jsme viděli v covidu, tak ani to Švýcarsko nefungovalo tak, jak by mělo demokraticky. To znamená, i tam je výzva k tomu, abychom přemýšleli, jak my, normální lidé, se aspoň o to co se nás týká přímo, to znamená lokálně, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde je středobod našeho života, jak se tam o politické věci budeme starat sami. To je jediná možnost.
1: Pozoruji, pane doktore, mezi lidma naštvanost vyšší, než bývá zvykem. Teď v posledních týdnech a měsících, pomiňme to, že tady byly nějaké jako velké demonstrace, a tak čeho je to důsledek?
0: To je důsledek frustrace, kterou lidé dlouhodobě zažívají nejenom s politickou třídou. No, že se to stupňuje. Já už jsem se dlouho divil tomu, ale ve skutečnosti ne zas tak úplně, jak trpěliví jsou lidé, že ještě pořád chodí k volbám, že ještě pořád neprotestují tolik, jak by vlastně měli protestovat. Přičítám to trošku tomu, že někteří ještě úplně nechápou, bohužel je to ještě pořád většina, co se ve skutečnosti děje, o co opravdu jde, o to, co jsem před chvilkou popsal, ale faktem je, že většina lidí a prostě rostoucí množství lidí má stále větší důvod být nespokojení. Když se představíte, já nevím, jestli naši diváci znají Maslovovu pyramidu. Maslov, americký vědec, který řekl, jsou prostě hodnoty a potřeby lidí na úplně dole, jsou takové ty sociální jednoduché, abych měl co jíst, abych měl teplo doma, a pak jsou nahoře ty, které jsou seberealizace. To znamená, jakou dietu si předepíšu, kam pojedu přemýšlet o smyslu života, jestli to bude Tibet nebo co já vím. A ten západní svět byl velmi blízko té špičky. A teď v posledních hlavně 2,5-3 letech se těmhletěm elitám, o kterých mluvíme, podařilo svoje občany úspěšně svést z té špičky dolů až k úpatí Maslowovy pyramidy, k otázkám, mám si radši nakoupit nebo zatopit. Není divu, že se rozčilují.
1: No a pan doktor, jak to podle vás může jít teď dál? Někteří lidé říkají, že nespokojenost může být tak hluboká, že můžou být až nějaké nepokoje. Mnozí říkají, buďme rádi, že nemáme francouzskou povahu, by tady nakonec nesplála nějaká auta na ulicích. A nebo je to tak, že my Češi teda nakonec vydržíme všechno a dá se na nás dříví štípat?
0: To určitě ne. Já bych si moc přál, protože se také obávám z důvodu, které by se dali rozebírat, ale to by nás zavádělo asi hodně daleko, že to hromadící se naštvání může vést až k násilnostem, a to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Ani ne tak kvůli tomu, že by se to nejspíš týkalo té vládnoucí elity, jako spíš kvůli tomu, že by se spousta věcí zničila. Zničila ve smyslu důvěra, ale i materiální věci by přišly ke škodě. A jistě by se mohlo i stát, že by vláda použila násilí. Prostě je to naprosto nežádoucí vývoj, který ale svým způsobem se nabízí jako to první, trošku povrchní, primitivní řešení. Já bych si strašně přál a pracuju proto ty poslední 2,5 roku a mluvím o tom, kde se dá, aby lidé to svoje naštvání kanalizovali konstruktivně. Aby prostě řekli, dobře, tahle ta společnost má vládnoucí, a to nejsou jenom politici. To jsou média, to jsou podnikatelé. Vždycky jsou výjimky, ale prostě většina je bohužel spíše na úrovni úpadku. Tahle ta společnost má takovouhle elitu, která se nestará o to a vůbec nebere ohledy na to, co mě zajímá. Já si zkusím, co můžu, a můžeme mnohem víc, než si myslíme, udělat a zařídit si sám s lidmi, kteří jsou mi podobní, kteří jsou v podobné situaci, kteří bydlí blízko vedle mě a kteří mi mohou i rozumněji a efektivněji pomoci dosahovat věci. To znamená paralelní společnost. Paralelní společnost ve smyslu informačním, ve smyslu vzdělávacím, ve smyslu podnikatelském. Malé hospodářské prvky, úplně co se nabízí, jsou trhy. Lokální trhy, z nich se dá odvinout vedlejší hospodářský koloběh, už se to děje ostatně, který se postupně emancipuje nejenom od toho státního, ale postupně se má šanci emancipovat i od toxických peněz, protože peníze, které máme, jsou toxické v tom smyslu, že svádí lidi k hrabivosti. Dneska jsem se dověděl, že husy před svatým Martinem stojí dvakrát tolik, než stály před svatým Martinem. A jsem si jistý, že měsíc po svatém Martinu budou zase levnější. To je přesně to, o čem mluvím. Ta hrabivost, která vlastně už těžko má oprávnění, ale vládne v tom systému, který je, řekněme, oficiální, to ta tržní ekonomika ve velkých uvozovkách, o tom by se taky dalo mluvit. A proto je, se nabízí, aby si lidé našli a nacházejí si něco jako směnný obchod. Něco směním službu a nějaký produkt za nějaký jiný, nebo ti udělám něco jiného, nějakou jinou službu, nebo si vytvoříme lokální peníze, se kterými budeme pracovat. To všecko už existuje ve světě, je toho spousta a ta krize, ve které jsme, a ta nouze, ve které lidi jsou, protože se o ně elita nestará, se nabízí k tomu, aby to naštvání využili tímhletím směrem. Doufám, že to udělají.

0: je fajn, že nebuď samotář, my v těch našich pořadech můžeme hovořit za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. A vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Na skla oken krajinky odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: Skoro si říkám, když takhle mluvíš o těch filmech a o tom dětství s těma filmama, tak jestli už tam byl základ k tomu, že se stal hercem, nebo jestli nějaké mezidobí, kdy chtěl být kosmonautem a popelářem.
1: Ne,
0: a...
1: to ani z takového jsem, ne, já jsem chtěl být, hrát ve filmu. Divadlo mě to nějak nelákalo, mě lákal film. No a ty bratři Čvančarové měli kameru, tak jsme točili kovbojku. Tatínek mi dal klobouk, já jsem ho opšil takovou stuhou, maminka to opšila stuhou, šňůru takovou barevnou a hráli jsme si na kovboje.
0: Mm-hmm. No co bylo po základní škole? To už byl nasměrovaný směrem k herectví?
1: Jo, ale ještě bych zůstal u těch kovbojů. My, jak jsme chodili na Zoromstitele, tak já jsem to viděl asi 60krát, možná víckrát. Všichni kluci obdivovali Zoromstitel, byl pro ně hrdina, já ne, i mně se líbil daleko víc Bandita El Lobo, se jmenoval. A sice z toho důvodu, když tam byla scéna, kdy El Lobo, Bandita, se vydával za Zoromstitele a když někdo spáchal někde nějakou prasádnu, tak přišel Zoromstitel, měl kančík a tím kančíkem mu na čelo udělal třema sekama z, jo, ho poznamenal z. A mně se strašně líbilo, že když ten El Lobo se vydával za toho Zoromstitele, že přišel, vzal ten kančík a udělal tch, švih a udělal to na jednu ránu. Na jednu ránu. Tak já jsem byl Bandita El Lobo. Jo. Zajímavý je ten obchod, je tam doteď. Doteď je tam v Dlouhé ulici, prodávají takové věci, různý řemeny a různý přasky a takové věci. Tak jsem si koupil tenkrát 2,5 metru z kůže, takovou jak je našicí šlapací stroj.
0: Jasně,
1: jo, jako takový to lanko. A vyrobil jsem si kančík. Jo. A s tím jsem chodil trénovat. Tam Čajkovského, jak je to kulturní středisko.
0: Jasně.
1: Tak to byl, tam byl kostel a vedle byla taková zvláštní útvar, takový něco mezi chatou, chatrčí a tam bydlel poustevník. Jo, poustevník na Žižkově, ten tam bydlel.
0: Právě přemýšlím.
1: Nás sledoval a s nimi jsme komunikovali. A tam se všecko odehrávalo, tam jsme hráli čáru o peníze, jo. No takový prostě tohleto. A já jsem se tam učil tímhletím kančíkem. To na jednu ránu. Nikdy jsem se to nenaučil ani na tři rány, akorát, že jsem se jednou sex sám sebe tak, že jsem ten kančík zahodil. A vykašlal jsem se na tom.
0: Jsme, řekněme, v této chvíli někde po základní škole. Tak no co tak, se dělo?
1: Já bych právě chtěl říct o té základní škole to, že já jsem do 5. třídy měl samý jedničky a byl jsem vzorný žák.
0: Ale?
1: A od první měšťanky, jako kdyby otočili klíčkem, jsem patřil mezi jako tu skupinu těch...
0: El Lobo?
1: Těch El Lobo, těch žáků. A to jsme byli, seděli jsme v první lavici, jsme museli sedět, museli jsme mít ruce na stole. No a pak první, nejdřív jsem dostal 2 z mravu a pak 3 z mravu. První 2 z mravu jsem dostal za to, že ten pan profesor Náhlík se jmenoval, měl takhle ruku, jako opřenou o tu lavici a já jsem křídou mu tu ruku obkresloval. A celá třída řvala smíchy. Jo, mě to hrozně bavilo. No a tak jsem dostal 2 z mravu a učitelé se divili, jak to je možný, že jsem byl takový vzorný na ty obecní a že prostě najednou jsem se tak změnil. No a teď jsem to vylepšil tím, jsme měli kamaráda, jehož otec byl ředitel nějakého papírenského podniku. Tak on nám dal prostě asi dva nákladňáky papíru a my jsme to odvezli do sběru. Tak jsem byl, my jsme byli s tím spolužákem, Jan Barek se jmenoval, to byl můj kamarád Honza Barek, byli nejlepší vůbec ve sběru papíru na Žižkově, ze všech škol.
0: No.
1: Tak jsem dostal knížku od Cinkeviče Ohněm a mečem a ta učitelka, která háčkovala, říkala, Krampol, to si počteš. A jsem říkal, už se nemůžu dočkat, soudružko, profesorko. Jo, ona, abych si dělal srandu z někoho jiného. No a potom se to vyhrotilo tak, že jsme byli takový cynický prackové, že jeden náš spolužák při tělocviku, jak jsme skákali přes tyč, tak zakop a vyrazil si dech. My jsme se tomu smáli. Tak za cynismus, že nás dají do polepšovny. Tak mě a toho Honzu Barka dali do polepšovny do Bělý pod Bezdězem.
0: Ty jsi byl v polepšovně?
1: Pozor, to právě vysvětlím. Toho Honzu si tam nechali 3 měsíce a mě druhý den přivezli domů, protože matka řekla, že teda, že se postará o to, abych byl jako už zase hodný synek. Já jsem nakecal a nasliboval všechno, jenom abych nebyl v polepšovně. Ale za trest jsem šel do, to bylo asi někdy v únoru nebo v březnu, tak jsem šel na 3 měsíce do třídy, kde byly děvčata. Jenom holky tam byly a mě tam ta učitelka přivedla a řekla, vstyk, děvčata, toto je váš nový spolužák Jiří Krampol, nad kterým každý večer maminka pláče. No. Tak jsem tam byl. A chodil jsem na ruční práce, protože jsem musel absolvovat všechny.
0: No jasně.
1: A uplet jsem punčochu, dostal jsem za ní 3 minus. A leta se mi ukazoval jako výrobek, který se mi podařil.
0: No, ještě než se vrátím k té základní škole a co bylo potom, tak si uvědomuju, Jirko, že my jsme spolu mnohokrát v životě mluvili. Dokonce jsme byli ve Španělsku společně. Ano. K tomu se ještě vrátím potom. Ale ty jsi nikdy nemluvil o mamince. Jaká byla maminka tvoje?
1: Maminka byla, já jsem měl fantastickou maminku i fantastického tatínka, a který způsobili taky to, že jsem se několikrát rozvedl, bylo to, že nasadili tu laťku tak vysoko, jo, že já jsem vyžadoval něco opravdu, to bylo neuvěřitelné. Ta matka, která si myslela, že bude milost paní, že bude jako žít teda takzvaně sladký život, tak to skončilo tak, že byla od 6 do 6 v trafice, aby uživila rodinu, protože otec šel do důchodu strašně mladej, že jo. Takže skoro žádný důchod neměl. No a bydleli jsme opravdu hrozně asi 6 let v jedné místnosti, no a potom teda jsme v tom samém baráku získali 2 místnosti v přízemí. Teď, jak jsem točil, teda teď, asi před 3 lety nebo před 4 lety, tu 13. komnatu, tak jsme tam byli, jsme požádali tam, bydleli nějaký 2 mladí kluci příjemný, tak nás tam nechali točit, tak jsem ukazoval na zdi takhle, ta pomítka, která se od té doby tam neměnila ještě, že vždycky, když jsem se vracel k ránu od někud z nějakého večírku, tak abych nemusel odmykat barák, tak jsem zařval, mami! Maminka otevřela okna, jsem se rozeběhl a velícem lesem tam oknem jako domů. No, maminka byla nesmírně bezvadná, činorodá, ještě bylo jí 82,5 roku, chodila do práce. Byla u Hybernu, tam byla škola pro cizince, tam se učili jazyky a maminka tam byla ve vrátnici. Pak si bohužel zlomila nohu v krčku, takže tím to jako bylo teda blbý, dožila se skoro 89 let. No a s tím tatínkem to bylo blbý, protože ten tatínek postupně ztrácel jednotlivý, funkce jednotlivých orgánů. Jo, a to taky, to bylo taky bezvadný. Otec byl skvělej a vždycky my jsme tam za rohem, jak je to, jak jsem říkal, ten kulturní stánek. Na Žižkově byl jsi tam někdy, tam jsou různý koncerty.
0: No jasně, tak, vím, no.
1: Tak to si říkalo Orel, jo, prostě tam, jdem do Orla. No a tam byl takhle kopeček dolů a tatínek nám vždycky půjčil ten invalidní vozejček. No to, a my jsme to rozšlapali takhle a když to bylo v největší rychlosti, tak jsme zatáhli za brzdu a jezdili jsme s tím plošiny. A ten táta to měl furt v opravě a tam říkali, prosím vás, pane Krampol, co s tím vozejkem dělá, tedy to je, vy zničíte vozejku více jak 5 důchodců, prostě jo. No táta nás neprozradil, teda ale už nám to odmít půjčovat, protože už by mu to bývali neopravili.
0: Za chvíli budeme pokračovat, dnes je hostem Galerie Slávy herec Jiří.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
4: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou, bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
3: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
4: dokonce
3: to nevede.
4: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
3: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
4: myslím, velká docela.
3: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
4: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: První rám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním.

cestou. Kájo, mého bratříčka pravda vytáhli na to nepřívětivé světlo jako prvního. Ale nechtělo se nám oběma. A on byl pak po dlouhý čas lepší než já. A také zranitelnější, ale stejně byli oba hochíčci, chcípáčci, často nemocní, v horečkách. Strop mizel v nedozírných výškách a znovu se zlověsně nížil. Vyhublé pažičky dvojčat šátravě bloudily po peřinách a co chvíli jsme se z nekonečných angín poblinkali. Tehdy nikdo z nás netušil, že půjdeme v kruhu a budeme končit jednostejně. Vědět to tenkrát, jistojistě bychom se po způsobu pozdějších opilců udusili vlastními zvratky. Pak cestování vlakem. Uspěchaně se často přestupovalo v jiskrách a zazích. Na jednom takovém špinavém nádraží, myslím, že byla ještě válka a všechno bylo na lístky, matka vyprosila nějaké tepelně upravené jídlo i bez těch poukázek. V nádražní putice to bylo. Matka byla po městsku nahastrošená a číša z ní slintal. Obtížné dítky vypustil za krčmu do spustlých zanedbaných luk. Dva městští jelimánkové nevěděli nic lepšího, než rvát květiny, pochopitelně bez stonků a bez ladu a skladu. Čile přiběhly otužilé vesnické děti a ječícím dvojčatům nabančili. Řvoucí cizorodý živel byl z území vesnice vyhnán zas do jiného vlaku. Do ubrečených očí hned zaslétaly jiskry z rozzuřené lokomotivy. To stoupání za vsí bylo nad její síly. Honem, honem, na slinci kapesník, šmidli, šmidli. Saze je třeba rozmazat, rozetřít, do toho sopel z brekotu a... Z kapesního šátku je v okamžení klouzek, který nás také nutili nalézat v pichlavých lesích tu sliskou houbu. Zemědělci v dřevěném kupé buransky mlčí. Dvojčata a husa v košíku nejapně kejhají a kdo si posupně velí, zavřete to okno, pakáži. Do neprodyšně uzavřeného prostoru se někdo děsivě ubzdí, všichni podezřívavě hledí na nevinnou tlustou selku, vlak s notným kymácením rachotí fádní krajinou a zapaluje proschlé lesy. Selka rudne a obloha jak by smet. Večer je na spadnutí. Skandál. Dodnes se občas probouzím do noci při hrůzné vzpomínce na truchlivou hru, všemi nedobrovolně a bez chuti hranou, pod nic neříkajícím názvem Rodinný výlet. Jakže to bylo? Napřed se do dýmajícího vlaku, jen se celý roztřesený a uhýbající rachotivě vřítil do branického nádraží, vedrala má matka. I do přeplněného kupé se dokázala vlámat. Všude jí bylo plno. Otec vyšňořen turisticky, opásán, tísněn, škrcen brocakem, oděn v jakýchsi pumpkách, pulóvr a rozhalenka. A již vzhůru, po příkrých schodech, služka s košíkem. A dítky, můj bratr a já, pestře matkou opletené, válcovité, pištivé, barevné spermie. Tu přichází kýžené troubení. Lokotka odpovídá zahoukáním. A opravdu, už se jede. Rozzuřená lokomotiva zasypává všechny a všechno deštěm sazí a pálících jisker. Nejedna sprahlá louka a proschlý havost vzplanou. Říkala jsem ti to, nenakláněj se z toho okna. Dítko brečí. Slzy vyplavují smítko z oka. Facka to opraví. Facka klebn, zuby šklebn. Jede se dál.
Už v Modřanech? Po chvíli kodrcavé jízdy matka velí: děti, připravte se, budeme vystupovat. Brebentící dítka se kymácejí v chodbičce. Parovlaky mi smíká víc než matka. Dalších 20 minut jízdy. Už vědí ti caparti, co je čeká? Přechod z Braslavského železničního mostu. Další děs. Mezi rozvyklanými prkénky mostního chodníčku vidí hluboko dole kalný říční proud. Na druhém břehu je výlet završen. Tam, na dřevěné plovárně, plavčík v námořnickém tričku spoutá dítko jakýmsi přístrojem, na bydle vysune do zlověstné řeky a přikazuje malému pitomci vykonávat jakási žabí tempa A23, A23. A ten kréťa na laně jen loká říční vodu a kucká, zatímco matka projevuje k plaveckému mistru veškerou úctu a pramálo dbá na synáčka, co mizí pod hladinou. Mnoho let potom si předčítám nádhernou povídku o téže plovárně. Příběh nahlížený s laskavostí velkého člověka, rozmarné léto, mistra Pera, doktora z Braslavského, Vladislava Vančury. Ale přece jen naučil jsem se plavat dřív než číst. Bez bydla a postroje, cestou přirozenou. A v nejedněch vodách jsem pak předváděl své rádoby styly v dojemné touze zaujmout některou z venkovských krasavic sedících na břehu a schovývavě zhlížejících na hloupatého pražáka. Zmodralé, klepající se dítě je vytaženo na šedivá prkna plovárenská. Sluščin košík. Kostkatá utěrka odkrývá svá úděsná tajemství. Dodnes vidím láhev od octa, plnou nepopsatelně lepkavé tekutiny, slazený čaj s citronem, odporně vlažný, částečky vymačkaného citronu v tom kalu zavíří, zvrátí se a unaveně padají ke dnu. To nejhorší má teprve přijít a také to přichází. Strašlivá plechová krabice s proraženými nepostačujícími průduchy v ní. O, hrůzy dětství. Vlhké krajíce chleba s rozpuštěným máslem a přilepenými cucky mokrého ubrousku, trocha zvlhlé soli v mokrém papíru, puklé rajče, vystydlé řízky obalované v strouhance a papíru a to nejhorší nakonec. Vajíčko natvrdo. Jehož mocný odér, zbraslavský vánek ne a ne rozehnat.

0: klidné, ale ono není. Nebylo a není. Zatímco se koupe.
1: Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Cítíte se líp, pane Korecký? Dneska, včera nám konzolidovali všechno.
2: Víme, co bude. A...
1: Víme, co bude.
2: Dobře už bylo.
1: Tak o tom to bude hned na začátku trošku. Místo inflace vláda zdaní lidi. Aniž by řekla proč, říká ekonom Kovanda. Co si o tomto myslet?
2: No, překvapivě je to zdanění, že tady pravicová vláda ODS, že vlastně od čeliška jedou takovýto připomínání těch slibů a nezvýšíme žádné daně a najednou se zvedají úplně všechny daně prakticky. Jo? Že viděli jsme, to bylo postupně, byla ta windfall tax, teď je to nemovitosti, právě korporátní daň, spotřební daň, prakticky všechno. I v té daní z příjmu fyzických osob je tam posun, jenom pro ty sice nejbohatší, ale zase se tam ruší ty slevy různý na daní, takže to je fakticky taky zvýšení daní. Prakticky všechno je zvýšení daní. Je to, Petr Fiala jsem slyšel včera, jak říkal, že my jsme ale neslibovali, že nezvýšíme daně jednotlivý, my jsme slibovali, že nezvýšíme ten celkový výběr daní, ale to není pravda. Jsou plakátky, kde nikdy nezvýšíme žádnou daň, jako když budeme vládnout a prostě pravicová vláda je nucena úplně přepsat svoje volební sliby.
1: Jenže, pane Korecký, když jsme před pár týdny sledovali popularitu vlády Petra Fialy a viděli jsme, že to teda padá, jak se říká hezky česky, pod držce možná, tak co se stane teď? Kam až to může klesnout? Popularita těchto lidí.
2: Tak do voleb je docela daleko. Za rok jsou evropské volby, kde se trošku platí jiný pravidla asi a notabene ty strany tomu nepřikládají zase takovou obrovskou váhu. Nebo senátní volby a tak dále, ale jako parlamentní volby jsou ještě 2015, že jo? Takže tam 25. Takže jakoby tam ještě čas je, nějaký časový polštář to nějak jako vrátit, ale jako s tímhletím trendem to bude hodně těžký, ale na druhou stranu vidíme, že opozice zatím se jí to nedaří úplně využívat, že pokud se poskládají ty strany v některém tom průzkumu, tak to pořád je minimálně vyrovnaná soutěž, jako třeba s hnutím ANO, takže ono se to nakonec může zase zvrtnout v nějaký půl roku, rok před volbami. A...
1: Přijmou to lidi?
2: No zatím včera, jak jsem poslouchal televize různý a vystupovali tam různý hosti a ať byly
1: hostky,
2: samozřejmě. A zprava zle.

0: a experti a politici, a to byl skoro jako drtivá kritika ze všech stran. Tak samozřejmě je to vždycky nepopulární věc, nějaký úsporný balíček, ale jakoby asi úplně nikdo moc zatím nepochopil tu logiku toho, proč se vlastně zdaňovalo zrovna tohle a proč se krátí tam a tam. A to navíc ještě to nebylo řečeno. Zatím byly řečeny rezorty. Ve školství 2 miliardy, tamhle tolik a tolik miliard a není jasné co, jestli se jako sníží platy, nebo jestli se jako zruší některé školy, nebo se zruší asistenti, co jsou ve třídách, nebo těžko říct.
1: No a slyšel jste vystoupení té hostky paní Horské, která to někde komentovala, nebo to víceméně obhajovala? Zaznamenal jste to?
0: Tak jako sledoval jsem celou tu asi 2,5 hodinovou tiskovku, ale tak jako už pak později, čím díl, tak už na míň očí teda, no.
1: Protože jsem měl pocit, že se našlo pár takových v uvozovkách advokátů tohoto procesu, ale neumím posoudit, jestli tomu my, občané, televizní diváci, že to máme z médií, jestli tomu věříme nebo ne. Z mého okolí zatím jsem teda žádnou pozitivní reakci nezaznamenal, musím říct.
0: Na druhou stranu, jako něco se s tím udělat muselo, ta vláda prostě pokud neumí šetřit ve výdajích, tak musí ho zdaňovat. To je jako zase je pravicová strana nebo vláda, která prostě říká, že nezvýší daně, ale současně neumí škrtat, no tak ho ty daně zvýšit musí. No. To se nedá nic dělat. Jako lidi, kteří rozumí ekonomice i uvnitř ODS, myslím, typu lidi pana Skopečka, tyhle byli samozřejmě proto, aby byly razantní škrty v těch výdajích státu, zejména ořezat ty agendy různý státu. Stát dělá spousty nesmyslných věcí, má miliony úřadů, nějakých jako výzkumných ústavů, kde čeho a výstupy žádné. Takže jako tam by se dalo řezat a řezat a ty politické neziskovky a já nevím kde co, všechno jsou jako peníze, které tečou do kanálu, ale pokud vláda jakoby nemá na tohleto odvahu, našla odvahu díky bohu na to, že ořeže nějakých 50 miliard dotací do zemědělství a do průmyslu, tak alespoň díky za to, ale myslím, že tam bylo, masa je tam spousta.
1: Skoro bych řekl, že se to musí takovému ministerskému předsedovi Fialovi říkat těžko, ta opatření, když sám, a myslím, že každý to ví, ve svojí nějaké neziskovce a neziskovce jeho rodiny začerpal šikovně několik desítek milionů na práva barmských žen, že, aby udělal brožurku. Tak potom si sednu před tu kameru, to musí být asi složité. Nebo hrochší kůže, myslíte?
0: No tak ono vůbec, jak tady začala před asi pár týdny nebo měsíci už ta debata, jenom ty platy, ty ústavní činitelů, ono je to sice samozřejmě plivnutí do moře, ale je to signál nějaký, který by asi lidi vám zdražíme pivo a zdražíme vám dálniční známky a zdražíme vám vlastně úplně všechno, ale my si snížíme o čtvrtinu třeba svoje platy. Jako tak minimálně by to tak jako marketingově vypadalo hezky, ale ta debata vlastně ještě nezačala o tom.
1: Jasně.
0: Zase někde se utopí.
1: Toto s tím souvisí. Škrtání dotací má podle Stanjury pokračovat. Jo, to jsou ty dotace. Čeká ho souboj s lobbysty. Myslím, že ta druhá věta je ta podstatná. Vidíte.
0: No, jako každá vláda,
1: Vinaři už si prosadili svoje.
0: vinaři,
1: To je těžká lobby.
0: jako vždycky prostě nejúspěšnější a správně to někde včera říkal nějaký student, že rušíte nám tady slevu na studenta, ale jako sleva na jako nulová spotřební daň na víno zůstává. Jako, no, to jsou ty bizáry, prostě moravská lobby v každé straně zapracovala a zase si to uhráli. Samozřejmě každá dotace má za sebou lobbystické skupiny. No, jako spousta ministrů se s tím od Kalouska a další, myslím, aspoň ty trošku pravicovější, se s tím snažili bojovat, málo kdo s tím něco udělal. Díky bohu za to, že tady aspoň tohle to tam je v tom balíčku těch 50 miliard dolů, protože představa, že vlastně 50 miliard tam roky po sobě bylo úplně zbytečně, že se to leje do podniků, které mají fungovat normálně na tržním principu a dostávají prostě miliardy a oni si z toho staví nové továrny a tady byla ta Babišova chlebová linka, ale takových věcí je tady spousta. No, jako proč ten člověk má dostat dostávat. Celý ten princip dotací je úplně, úplně perverzní, jako, jo, že prostě proč má někdo dostat dotaci za něco a teď jako dotovat ty malé, proč dotovat zase malé proti velkým, proč jako ten velký je úspěšný, ten malý buď začal později, nebo se mu to tak nedařilo, neměl takové štěstí, neměl konexe třeba, ale je v každém případě méně úspěšný a my ho zadotujeme, aby byl taky úspěšný. Jako, proč? Jako, tak, jako to je...
1: Tak jedeme dál. Česká pošta oznámila další zdražení od listopadu po čtvrté. To je neštěstí. Pane Korecký, ta Česká pošta, to je šílené. A zrovna včerejší zkušenost moje, balíček a večer přijde SMS-ka, nepodařilo se nám doručit, vyzvedněte si na poště. A balíček byl tady na Vilzonova 10 a bylo napsáno, balíček prosím zanechat na recepci. Já myslím, že oni už se ani nesnaží, to už je prostě...
0: Já, když říkáte osobní, tak já mám taky jednu osobní, ne tak starou, asi už to je nějaká hrba, ale syn byl někde na nějaký, myslím, to byla nějaká škola v přírodě nebo to a nesměli tam mít mobily, tak jsem mu chtěl poslat nějaký, aby tam jako něco dostal, tak nějaký pohled a tak jsem šel do trafiky, koupil jsem tam asi 5 pohledů, k tomu 5 známek, když mi ta paní řekla cenu, tak jsem myslel, že mi k tomu připočítala karton cigaret, jako jo, že by, úplně jsem koukal, že jsem dlouho neposílal žádný pohled, dopis, nic, ale jenom dneska ta cena známky, to jsou fakt jako...
1: A nabízeli vám něco k tomu nějaké zboží? Losy, pastelky.
0: Ne, tohle to bylo v trafice teda.
1: Jo, to bylo v trafice, ale, to nebylo.
0: Ale jako poslat pohled nebo dopis už je dneska jako skoro
1: luxus.
0: No, jako si koupíte krabičku kaviáru a pošlete si jeden dopis. No, máte jako pocit, že jste v žitě.
1: No a čím to je?
0: No tak ve stejnou dobu, co, nebo den předtím, co vylezla tahle zpráva, tak vylezla zpráva o tom odcházejícím, nebo už odešlém snad panu Knapovi, ten generální ředitel pošty, že dostal 3,5 milionu zlatý padák, jako za to, že to a mezi tím k nějakému asi 350 tisícovému platu. Dostával nějaký ty pohyblivou složku, já si tuším, že 1,25 milionu dostal za minulý rok, jako tak ono se to hezky nasčítá. Neříkám, že by to tu poštu zachránilo, ale je to prostě manažer podniku, který tady jako krachuje před očima, tak jako...
1: Výsměch lidem takzvaně. No, ale kam to až půjde, protože kolem té pošty posledních 10 let, to je pořád něco. A už ten samotný princip, že si jdete vyzvednout nějaké psaní třeba a oni vám nabízí, jestli si chcete koupit nůžky třeba, nebo dopisní papír a losy, to máte pocit, že jste na střelnici...
0: Člověku líto úplně těch paní na té přepážce, že ona tam musí dělat,
1: nemůžou, jako, no,
0: ona, protože je limitovaná už tím, kolik toho prodá. No.
1: Pastelky nebo dopisní papír.
0: A úplně špatně se to tady, ta pošta je úplně nešťastný, to je jak kdysi se ve středověku dělalo, že když dobil někdo nějaký město tak a chtěli ho zničit úplně, tak ho vypálili, pomočili a posolili to spáleniště, až aby to jako navždycky už jako bylo mrtvý, tak to by se mělo udělat s poštou, protože tam se to trápí, jak říkáte, to jsou leta, spousta ministrů, vždycky nějaký ozdravný programy a něco.
1: Ale to k tomu směřuje, ne?
0: No, asi to tak jako tiše se nějak zavře, no. Ten veřejný zájem se nějaký takový doručování do těch vesniček se zhod zadá nějaký privátní firmě za nějakou státní jakoby subvenci a...
1: Tak, vládní zmocněnkyně kritizuje propuštění žhářů z Vítkova. Soud podle ní měl rodinu informovat. To je tak složitá věc, tohle to.
0: No hlavně je to takový, jako, no, už se to trošku zanořila, ta kauza tý Natálky, jak člověk už to, ano. Já nemyslím, že to bylo nějaký 2,6, 2,8, tak někdy, že už je to 15 let nejmín, nebo ale tehdy to přece jenom jako znělo, kdo v tu dobu už byl, jako dělal novinařinu, tak to do dneška to cítí, jak to bylo strašný, prostě ta holčička, jak se stala proti svý vůli trošku jako mediální celebritou, jak furt nějaký, a pak ty operace a zase reoperace a tohle, ta si zažila takový věci, že to o tom se nám nikomu ani nezdá a jako no, je to vždycky těžký, když někomu se něco stane a pak jako ten si to odsedí a pak ho pustí, notabene tady ho pustili teda asi o 8 nebo kolik let dřív. Tak jako jenom představa, že takovýhle s prominutím magor, jako který měl teda vymyslel to, že hodí molotov někam jako do okna někomu do ložnice, tak co udělá teď? Tak teď se vrátil z vězení, tam se možná ještě leco naučil.
1: Ale... Nebo napravil.
0: A jasně, já to nespochybnuju, ten rozsudek toho soudu, třeba jako jsou tam důkazy toho, že to ale jako stejně být rodičem toho dítěte a říkat si, teď on si může říct, že kvůli tomu dítěti, že jako on seděl 12 let ve vězení. No, nebylo by mi z toho dobře.
1: No ničem. A soud podle ní měl informovat rodinu. Já nevím, co to je za... To asi nebývá součástí toho propouštění informovat ty poškozené, ne? Nebo ty oběti.
0: Asi ne, no nevím, jestli neznám úplně systém sociální tady práce a tyhle ty složky, jestli s tou rodinou do dneška je někdo v kontaktu a pracuje s ní, jestli to nějak, protože přece jenom dozvědět se to z novin, že třeba už před několika dny byl propuštěný a já nevím, no já jako rodič, tak jako mám střed zájmu, že prostě v tom cítím ten svůj pocit, že bych jako taky znervózněl, no asi.
1: Je to nějak taky o tom odpouštění, co myslíte?
0: Těžko se to soudí, protože člověk toho člověka nezná osobně, jako tehdy jsem možná viděl někde na fotkách, ale jako dneska nevím, fakt jako bych mu nerad křivdil, třeba se opravdu se tam mohl jako dát na pokání a na dobrou cestu, ale věřte tomu.
1: Poplatky by se mohly zvýšit o 15 korun. S kauzou Wollnera a Fridrichové se Česká televize vypořádává. Aktivismus médií je celosvětový problém. Hostem paní Alex XTV byl předseda televizní rady pan Novák. Tak ty poplatky 15 korun. To by bylo, panečku, referendum o České televizi.
0: V současné době, kdy to teda jako bude další, je to jenom 15 korun, ale je to každý měsíc 15 korun a v situaci, kdy někdo zvažuje, jestli dětem zaplatit obědy nebo ne, tak je to minimálně jako nepopulární, proto se to taky všechny ty vlády, ono to, já nevím, kdy se naposledy zvyšovaly jako ty poplatky, to je hrozně let, ale tak všechny vlády to tak sunuli před sebou, že do toho se nikomu nechtělo, že je to nepopulární, ale zase jako uznávám, že pokud něco se platilo v roce, nevím, před 15 lety, takže asi jsou tam teď jiný potřeby. Na druhou stranu asi, jestli jsou ty potřeby všechny oprávněný a potřebný, těžko říct. No.
1: Aktivismus médií?
0: No, s tím asi nic nenaděláme, no, tak jako ještě se sociálníma sítěma se to asi všechno tím, jak se ty lidi rozdělili do těch bublin a každý chce svoje, už slyšet jenom to svoje z těch médií, už vlastně nechce slyšet jiný názor, než to, já člověk vidí, když něco napíše na sociální sítě, když si udělá legraci z Petra Fialy, tak vám tam některý lidi zatleskají a ty samý lidi, když uděláte si o týden později legraci z Andreje Babiše, jak jsou schopni vám sprostě nadávat, jako jo, že ty lidi se fakt jako zešíleli. No.
1: Tak, když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlašuje Donald Trump. Krom toho, že mě přijde nějaký žlutý, je ten člověk zdravý úplně?
0: Teď si myslíte jako duševně?
1: No, podívejte za ty barvy, jo, možná je blbě nasvícený. No, za 24 hodin, dá se tomu věřit?
0: No, tak... Starý dobrý Donald Trump, jako je taková ta jeho velkohubost a arogance a všechno a sebevědomí obrovské, jako samozřejmě to je asi nesmysl, jako 24 hodiny v té fázi války, která tady je, jak jsou tam zakopaný po celé zemi někde proti sobě ty armády, tak je to asi nesmysl, ale na druhou stranu, když člověk odmyslí tenhle ten obal toho jeho nějaký ty arogance a tohle, tak jako nějaký pravdivý zrnko tam podle mě je i spousta západních různých komentátorů, analytiků uznává, že kdyby byl prezidentem Donald Trump, možná by bylo všechno jinak, no, že Joe Biden to hraje tak jako na tu linku toho jako dobro a zlo a Donald Trump, jako jak jsem říkal, starý dobrý Donald Trump, jako je on takový ten pragmatik, který je schopen se dohodnout asi s leckým a bylo mu to vytýkáno moc krát a byť se nepotvrdili žádný takový ty podezření o provázanosti s Ruskem, tak on s tím Ruskem zase dokázal komunikovat, jako jo, že to bral jako já pán, ty pán a věřím, že by to nějak, a navíc myslím, že uznává takový ty sféry zájmů, takový to prostě dělení toho světa na nějaký ty, protože se asi dovedu představit, kdyby najednou, nevím, Puerto Rico nebo Havaj chtěla vstoupit do nějakého vojenského paktu s Ruskem, že asi Americe by se taky moc nelíbilo. A nevím, jak by to přesně řešila Amerika, nevím, jestli tak humpolácky jako Putin, ale věřím, že by taky to nenechala jen tak jako ležet.
1: Takže něco na tom je, ale těch 24 hodin tomu nevěří.
0: No, tak jako to by byl kouzelník.
1: No a teď ten pan Biden oznámil, že bude kandidovat. Co myslíte, je to dobrá zpráva pro Trumpa nebo špatná?
0: No, já nevím teď ani s těma jeho dalšíma problémama Trumpa, jestli ho to nějak jako neutopí teď s nějakýma těma, s tou novinářkou a s tohle nějaký ty soudní tahanice, ale tak nevím, hlavně, jestli je to dobrá zpráva pro Ameriku, no, ty dva staří pánové, já nechci tady nějak jako to brát jako ageisticky, jako, ale tak když člověk vidí přece jenom jako toho Joe Bidena, tak jak jenom třeba když vystupuje z letadla, já nechci to nějak karikovat, ale jenom si říkám, že dej Bůh, aby Amerika nezažila v příštích tom konci jeho mandátu a případně tom dalším mandátu, kdyby vyhrál nějaký vážný problém, protože člověk, kterým se proslýchají různý ty, jak je, už jako moc některé věci nepobírá, tak to je ten člověk, který má to červené tlačítko a který má řešit ty obrovské krize ve světě a při vší úctě jako k tomu, k jeho nějakému kapacitě mozkový a něco, tak bych tam uvítal skoro jako nějakého většího
1: střelce.
0: No.
1: Tak jo, jsme na konci. Děkuju a těším se na příště. Naschledanou.
0: Napodobně.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Miroslav Korecký.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: jsem děkujeme nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrtí, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda anebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jíti a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
2: Tak to Petře, dokonce promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi. Stém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: To se jistě je, že ještě Piráti teda přibrzdili, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

Muzeum je za rohem hotelu na hlavní třídě, vysvětluje Valja. Sejdeme se v 10 u hlavního vchodu. Já přijedu s všesvazovým tajemníkem. Po snídani upozorňují Máničky, že kdo se nedostaví do muzea, dostane 5 rublů pokuty. Francel s Kavalem hned vytahují peníze a chtějí platit. Vida, že jsem správně neodhadl výši pokuty, zvyšuji na 30 rublů. Můj odhad je tentokrát správný. Oba schovávají 5 rublovky a slibují, že tedy radši vydrží to muzeum. Přesně v 10 hodin stojí se mnou u vchodu Jirka Schillinger, Maruštík, Kavale a Francl. Mamut a Kubeš nikde. Přijíždí Volha a z ní vylézá Valja s všesvazovým tajemníkem. Valja má sváteční šaty z volánky a tajemník stranický oblek ideologické šedi. Mamut s Kubešem nikde. Vítáme se s tajemníkem, který má v očích výraz. Teď něco uvidíte, holenkové. V našem muzeu se vám protočejí panenky. Mamut s Kubešem nikde. Valja zvoní a přichází nám otevřít ředitel muzea z synalý strachy z přítomnosti všesvazového tajemníka. Nejsme komplet, říkám řediteli, který civí na tajemníka s výrazem soudruhu tajemníku, dovolte mi odpovědět. Myslím si, že od kluků je to šprajc a že přijdou schválně pozdě. Zvlášť lakotný Kubeš. Jsem si jist, že mu bude líto 30 rublů pokuty. Nezamykejte bránu, kluci určitě přijdou. Něco ji asi zdrželo, prosím ředitele. Byla by to škoda, povídával já. Letos jsem tu už se třetí skupinou, vždycky se znovu těším. Stoupáme po mravorových schodech muzea. V prvním patře v mohutné vestibulu je uprostřed vyvýšený stupínek pokrytý rudým sametem. Na stupínku, na 2 stojanech, jsou 2 uniformy rudoarmějců z období říjnové revoluce s dírami od kulek a potřísněné krví. 2 papachy budionovky taktéž krvavé a vintovky postavené do trojhranu. Pod vintovkami leží 2 skrvavené stranické legitimace, vpředu kulomet Maxim, vzadu na stěně obrovský obraz útoku na zemní palác a přehršle rudých praporů. Valja zvážní a všesvazový tajemník nasadí výraz, že mu právě umřela máma. Smeká kšiltovku s Leninem a pohnutým hlasem vypráví. Gorod Ufa byl obsazen rudoarmějci. Děnikinova banda byla vyhnána z města. Leč v noci se ty zmije vrátili a vyhnali z města zase rudoarmějce. V domě velitelství zůstal zbytek statečných rudoarmějců, zcela odříznutý od vytlačených druhů. Celý den se valily vlny Děnikinovy soldatesky na budovu velitelství. Všesvazový vypravič se odmlčel, aby nás náležitě napnul, jak to dopadne. Když jsme vykročili směrem k další místnosti, zastavil nás a pokračoval. Až k ránu dobil Děnikin místnost velitelství. Velitel města soudruh X a politický komisař soudruh Y padli jako poslední, neochvějně na svých místech. Zvlášť statečný politický komisař Y pálil na nenáviděné vrahy ze svého naganu ještě drahnou chvíli po své smrti. Taková nezměrná vůle byla stranického hrdiny. Jedině strana dokáže dát takovou sílu, dodal tajemník. Něco jako u nás kanonýr Jabůrek, povídá Kavale, ale Schillinger mu hned ucpal hubu. Toto jsou uniformy obou hrdinů, pokračoval hlubokým hlasem všesvazový tajemník, a jejich stranické průkazy, a jejich kulomet, a jejich vintovky. Odmlčel se. Valíny oči byly plné slzí. Na věčnou památku střežíme tyto věci jako oko v hlavě pro budoucí pokolení. Ještě chvíli jsme rozjímali a potom si tajemník nasadil kšiltovku a vešli jsme do prostorné místnosti. Pohled byl opravdu impozantní a na všech bylo vidět, že jsme překvapeni. Valja, která věděla, co přijde, koukala obráceným směrem na nás, pyšná na dojem, jaký v nás pohled vyvolal. Obrovská místnost byla uprostřed přehrazena až ke stropu silným sklem.
Do poloviny místnosti, co do výšky, byla za sklem nasypaná hlína. Nahoře ukončená trávou, to vše v dokonalém řezu. Do poloviny místnosti podzemí, nahoře tráva, potůček, keře, stromy. U stropu veliký nápis. Zvířata v Marijské RSFSR, pomlčka léto. A skutečně, podzemí bylo vidět v řezu nory s různými živočichy. Krtek, sisel, zajíc, králík, myši, jezevec, liška, vidra, bobr a mnoho dalších. Všechno vyspané a dovedně umístěné po celé ploše. Blízko povrchu leží ve sloji vyspaný medvěd, jako živý. Totež v horní polovině. Dost blízko sebe umístěná zvířena v Marijské RSFSR, žijící na povrchu Marijské RSFSR. Jelen, srnka, tchoř, vlk, los, divoká kočka, rys, téměř se dotýkající jeden druhého. Na stromech a keřích hodně ptactva, na stromě sova, káně, orel, veverka, v potoce vycpané ryby, také v dost velké množství. Zírali jsme na to v němém úžasu. Ředitel vychutnával naše opravdové překvapení, avšak nespouštěl přitom oči ze všesvazového tajemníka. Ten němně pokynul očima a ředitel muzea zatáhl za páčku ukrytou na zdi. Ze všech stran se ozvala stereoletní příroda. Jeden přes druhého vydávala vycpaná zvěř typické zvuky. Schellinger se ke mně naklonil. Pro boha, je tohle vůbec možný? Řediteli muzea neunikla Jirkova poznámka a rychle zareagoval. Kde se vzali, tu se vzali, byly nám nabídnuty pohodlné proutěné židle. Nu, malčiky, sadítěs, vyzývala nás nadšeně Valja. Konsternováni posadili jsme se a zírali na průřez a zvířenu Marijské RSFSR. Zvuky ptactva a zvěře ustaly. Ředitel pohotově přiskočil ke stěně a ukrytým ovládacím panelem vrátil pásku na začátek. Začalo to znovu. Valja se ke mně naklonila a šeptá mi, je to udělané tak, že současně se zvukovým efektem začíná téci potok. Víš, je to tak důmyslně propojený. Páska znovu doběhla. Co tomu říkáte? Obrátil se na nás všesvazový tajemník. Skvělé, povídá mu, opravdu šokující. Kolik je tam hlíny, ptá se Francl a vypadá to, že ho to opravdu zajímá. 6 plných nákladňáků, s píchou v hlase stvrzuje ředitel. Malčiky, až přijedete příště, půjdeme sem znovu, když nás soudruzi pozvou, mrckuje Valja. Pozvem, pozvem, přikivuje všesvazový. Kdykoliv soudruzi přijedete, budete vítáni. Teda až sem přijdeme příště, prozrazuje Valja, bude se to všechno hýbat. I ten medvěd? Ptá se Kavale nedůvěřivě. Ano, i medvěd. Nechce si nechat ujít podíl na úspěchu ředitele muzea. Avšak to uvidíte sami, nechci předbíhat. Je to velice pracné, ale máme tady takovou šikovnou partu komsomolců. No, uvidíte sami. Můžeme pokračovat, zeptal se všesvazový, připraven dát pokyn k ještě jedné akci. Pažálsta, ještě raz, povídá zmetek Kavale a směje se. Debile, šeptá mu do ucha Jirka a nechtě usedá znovu do křesílek. Ruská trojka je úplně na měko. Po poslední projekci nás vedou do vedlejší místnosti.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
2: Dobrý den, mistře.
1: Předseda motoristé v sobě.
2: Ano, sám motorista číslo 1.
1: Víte, že to je dneska hodně tady o motoristech?
2: Fakt?
1: Všeho druhu?
2: To jste mě ale neřekli.
1: No to budete koukat.
2: Protože jsem tady prý na záskok.
1: Trošku jo.
2: Jak to?
1: No tak jsou ty dovolený, to víte, občas někdo si zapomene něco špatně nebo zapsat do diáře a už je to průšvih na světě. Nebo... Ale děkuji vám za to, že jste přišel.
2: A není to tím, že to je ta mikrotelevize, nebo...
1: Jak říkal velký.
2: Včera jsem tady jako slyšel nějaký rozhovor.
1: Pan prezident.
2: Říkal, že jste mikrotelevize.
1: A musím říct, že když to řekl, tak se se mnou zatočil svět teda.
2: Takže to beru, že jste nikoho lepšího dnes nesehnali.
1: Ne, to bych neřekl.
2: Jo?
1: Ne, máme všechny dobré, ale někteří zapomínají takhle. Řeknu přesně, někteří používají dva diáře. To je zhoubná věc.
2: Jo.
1: Karel Gott svého času dokonce používal 3. To byla honička pro agentury.
2: A to jestli to jako byla honička pro agentury, anebo třeba doma?
1: No i doma, protože on měl jeden u telefonu doma, jeden nosil sebou a jeden měl jeho manažer. A když nějaká agentura si zablokovala termín, tak nevěděla, v kterém diáři je. No, to je tak.
2: To jako můžu teda prozradit, že i u nás, jako ve Veleknězově,
1: no,
2: taky existuje diář, který má sekretářka, diář, který má on sám. A to jako, vy jste mi to nenapsali do toho mýho.
1: To je nebezpečné.
2: Nemám náhodou točit rozhovor s Xaverem, ale vy jste mi to nenapsali do toho mýho.
1: A víte, jak se toto řeší? Na to já jsem v agentuře Petra Novotného získal takovou dovednost. Když hrozilo nebezpečí, že měl Karel Gott někde vystupovat a ten termín byl napsaný v tom diáři jednom, tak se to různě zkoušelo pod různými záminkami. Volalo se mu a řekli Karle, toho 14. května v tom Pelhřimově,

0: Vy budete chtít samostatnou šatnu a ručníky do šatny? Ne, dobře, dobře. Volali manažerovi a říkali, toho 14. května v Pelhřimově, mistr prosím přijede svým vozem nebo ho někdo poveze? Nevidím tady nic. A poplach. Tak na to jsou tyhle metody. Záminku a prověřovat. Takže panu prezidentovi budu volat a budu říkat, pane prezidente, jak jste u nás příští čtvrtek?
1: To tak není. Pan prezident je mikromanažer, takže on volá nám a říká, nemáme náhodou Xavera? A já říkám, ne, až příští týden. No a opravdu jste si tím jistý? A teď já se podívám a říkám, no. Už píšu Xaverovi, ve čtvrtek přijde velekněz. On si to hlídá líp než my.
0: Včera, 37. díl, mně se to zdá neuvěřitelné, pan Macinko. Představte si, 37krát jsme tady seděli s panem prezidentem Klausem a 37krát mě to bavilo úplně do bezvědomí. Co ještě může být víc?
1: Tak zase bychom knížku nějakou mohli z toho vyrobit, ne? To by mohlo zajímat diváky.
0: Já už na tom trošku pracuji. Tak pojďme.
1: Pojďme na to.
0: První motoristické téma. Paříž jde do boje s autoobezitou. Pane Macinko, řidičům SUV bude za parkování účtovat víc. Trapné ticho. Neříkejte to, pane Macinko, já už to vidím. Já vidím, co chcete říct. Ale mluvte klidu.
1: Chápu, proč jste se mě
0: nebuďte
1: předevčírem ptali, jestli si nechci koupit vaše auto.
0: Nebuďte teď osobní.
1: Že vy chcete do Paříže a radši tam pojedete tamhle tím činkvečentem.
0: Činkvečentem? Co to je činkvečentem?
1: Činkvečento, to je takový miniaturní auto. To je právě to, co by si tady soudruzi ekoteroristi přáli, protože to méně, no něco takového.
0: No umíte si mě představit v tomto autě, pane Macinko? Tak to vám garantuju.
1: No asi budeme muset.
0: Když se tam narvu do toho auta a budu někde vystupovat, tak to auto mě zůstane na prdeli a přijdu s ním až do kanceláře. Takže já bych prosil o výjimku tady vzhledem k autoobezitě. A toto je taky nějaký jako trdlo tam, já nevím, co to je za auto, to šedý. No Lincoln to není.
1: To je Porsche.
0: Porsche.
1: No jo, ale...
0: Navoněná bída,
1: ale
0: Porsche.
1: Ale to nebude, jo, jako, to nebude určitě. Já nevím, jestli jako teda bude, tady je napsaný, že bude, ale já si nemyslím si, že to bude tak ostrý, zatím to tam chcou nějací jenom aktivisti, ale já bych řekl, že teďka zaprvé tam je místa na auta v Paříži, ne?
0: Jo, tento humor, já jsem ano.
1: Jo, jako tam klidně, kdybyste s tím Lincolnem teď přijel, tak tam máte si kde vybrat, že jo, na těch ulicích. Ty ohořelý vraky už podle mě jsou pryč, ne?
0: A druhý den bude ohořelý Lincoln, no to ne.
1: No to bude, no. Jestli to náhodou si spíš neřekli, že to vyřeší jinak, těch moc aut.
0: Lincoln jde do světa, pane Macinko.
1: Jak to?
0: Už slouží poslední dny a hodiny u pana Xavera.
1: A mluvíte ale hezky o Sloníkovi?
0: Ne.
1: To je dobře, vtip o Sloníkovi nechám.
0: Co je o Sloníkovi?
1: No to je jak... To neznáte ten vtip? Jak přijde, tak se potkají dva a jeden říká, ty je bezvadný, nejlepší, co se mi stalo, člověče. Koupil jsem si slona. On fakt, po dlouho se neviděli. Koupil jsem si slona, to je skvělý, to běhá, to skotačí po té zahradě, s dětma si to hraje, to krásný, milý, chytrý je to, že jo, to má velký mozek. Všechno si to pamatuje, no fakt neexistuje nic lepšího. A teď ten furt mu to jako chroupá v hlavě, říká, to není možný a tak. Tak potkají se znovu a říká, co ten slon, furt dobrý, no perfektní, skvělý, nechceš, že ho ti ho prodám, skoro zadarmo. A on tak už je natěšený, říká, tak jo, ne? Si hodně koupí a se potkají si za pár měsíců a říká, co jsi mi to prodal, zničená zahrada, prostě furt někdo přišlápnutí nohy, sežere to všechno, prostě všude jako ty hromádky z toho, kde je Kriste pane, to je pana blbost, ne? Nehezky mluvíš o Sloníkovi, tak to se ho nezbavíš. Takže ten Lincoln dobrý?
0: Jasně, ano, nehezky mluvíš. Ano, tak v tom případě ano. Geniální.
1: Jo, no.
0: Geniální. Měl byste ho mít.
1: Jo, opravdu.
0: Za brzký peníz ještě dnes dostanete klíče a jedete.
1: Takhle rychle to jako jde z domů.
0: Směrem na Institut Václava Klause.
1: Sloník, no, tak uvidíme.
0: Sloník to trošku. No mě, já se přiznám, že my jsme se tady potkali v týdnu a vy jste vyprávěl velmi pikantní, ale geniální vtip o Babišovi.
1: To nebudeme ale říkat.
0: Jenže já nevím, o čem to bylo.
1: To je dobře. To jsem četl na internetech. Přišlo no, to
0: počkej,
1: to
0: nemůžeme říct, to je, on je mírně, ano, zprostý. To nemůžeme, to ne.
1: To my nejsme zprostí.
0: Ne, ale ve vtipě.
1: Ještě by Jiří X Doleželo mě napsal, že nemám rád ženy.
0: Kdo?
1: Jiří X Doleželo, to je takový bloger.
0: To já neznám.
1: No to nevadí.
0: No tak prosím vás, teď se tady ukažte, nalijme si čistého vína, vy jste ten motorista. Tak dojde toto do Prahy, pane Macinko, jednoho dne, nebo nedojde? Mám se už stěhovat do Doudle, ne, nebo ne?
1: V Praze to je, že? V Praze to je, protože...
0: No ne, tak obecně vládnou... lidem se tady neúčtuje víc za parkování.
1: Zatím. To ne, jako já myslím tady tahle ta ideologie, jo? Že v Praze vlastně vládne faktický primátor Hřib za Piráty, kterému, nad kterým spí jako primátor za ODS a ten... Hřib je...
0: A to bylo zlý, ježišmarja, to bylo. Vy jste řekl větu, pane Macinko, promiňte. Tady takový ty vaše by the way, ty poznámky, nad kterým spí primátor, je fakt zlý.
1: To jsem si ani nevšiml, že jsem řekl.
0: A on je hodnej primátor.
1: Není.
0: To je hodnej, není, hodnej
1: to
0: starý
1: je,
0: pán.
1: To je něco, zlostnej dědek.
0: Ale vůbec ne, to je něco jako pan Biden.
1: Ten je hodnej. To je, pan Biden je dědeček Hříbeček.
0: Hříbeček.
1: Ale puste si někdy pana Svobodu.
0: Ne, s kým mluvíte o sloníku. Takhle se ho nezbavíme.
1: Takhle se ho nezbavíme, no. Ne, takže já myslím, že ten Hříb, jako jak on, vidíte, jak miluje ty teroristy zelení, co chtějí ty auta rušit.
0: Já jsem vás teď pochopil, že Hříb, ale je fakt dobrý.
1: No, dobrý, no. Takže... Já myslím, že to přijde, no. Brzo to přijde. Akorát teda poznámka, jo. Což tady samozřejmě toto všechno zavádí lidi, kteří podle mě autem vůbec nejezdí. Kdyby jako jezdili, tak ví, že jako drtivá většina SUV jsou v podstatě malý auta.
0: Jasně.
1: Jo, prostě podíváte se do Q5, Audi Q5, je SUV, do toho nic, téměř nic nenaložíte.
0: Máte pravdu. Jako, ten Lincoln je tak maličký, jeho kolikrát ani najdu.
1: Jo, nemůžete ani najít, jasně, tak jsou teda i větší SUV. A zejména ta americká SUV, ale třeba jako tohle, jo, a když vedle toho postavíte Teslu, takovou tu nějakou Teslu, jo, luxusní,
0: to
1: elektroauto, co zachraňuje planetu, protože to nečudí v tom městě, ale čudí to z komínu té uhelné elektrárny, tak ono má větší ten rozvor. Hmm. Ono zabírá víc místa Tesla, než tady tohleto Porsche.
0: Nikdy, pane Macinko, si nekupujte Teslu.
1: No to já jsem jako ani...
0: Do toho auta prší.
1: Fakt?
0: No.
1: A aspoň to jiskří.
0: Viděl jsem video člověka na YouTube, který si to koupil. Říká, je to dobrý, nesmí jezdit v dešti, protože oni to mají nějak špatně se spárovaný.
1: No to mají, jo.
0: Tak spolujezdec musí s kýblem takhle sedět, jak když vám teče na půdu. Pozor na to.
1: A to mají ale teda společného, tady tyhle ty progresivní zelení levičáčtí zbohatlíci, kteří si myslí, že když si koupí Teslu za 2 miliony, nebo kolik to stojí, tak tím jako zachraňuje planetu. A teď jako, a do toho si představte toho Filipa Turka, jak jezdí s tím svým 20 let starým luxusním stříbrným krásným 6-litrovým Bentley. Ten taky s tím nevyjede ven, když prší. Mm-hmm. Možná teda do Bentley taky teče asi.
0: No ne, to v tom bude aquaplaning.
1: No, to nevím, co je.
0: Vy nevíte, co je?
1: To jsou ty, jak se v tom bazénku dělají s těma nohama ven?
0: No. Vy fakt chcete být motorista, když nevíte, co je aquaplaning?
1: Aquaplaning?
0: No.
1: To jsem v životě neslyšel.
0: Pane Macinko, když jedete za hodně mokra, tak ty drážky, co jsou v pneumatikách, se naplní vodou a to auto se stane neovladatelným.
1: Fakt, jo.
0: A tomu se říká aquaplaning, planing, leasing, něco to je, ale aqua tam je určitě.
1: No aqua tam je určitě, tak no. To jsem už slyšel, ale aquaplaning, že by to jako fungovalo.
0: Ježišmarja, no vy jste je, tak jako nemůžete být. Neberte mě za slovo.
1: To funguje taky na letadla, ne, potom?
0: Na letadla?
1: No, když říkáte aquaplaning.
0: A jo, no vy jste zase chytrý. Tak jak je to, planing? Nebo aqua? Rating, nebo něco tam takového je, ale aqua je správně a je to nebezpečné.
1: Aqua quoting.
0: A jestli třeba pan Turek
1: squatting.
0: Se nebojí tohoto?
1: No, já si spíš myslím, že on to jako si to hýčká, ručně si to meje a kapka kyselého deště nemůže ulpět na stříbrné karoserii drahocenného Bentley. Zatímco do Tesly teče a tam je hrozí zkrat.
0: A co když ten Turek Bentley projede po té magistrále v okamžiku, kdy tam jsou ti pitomci s těma transparentama?
1: No to pak záleží na tom, jestli si jich všimne nebo nevšimne.
0: No to si pište, že si jich všimne. No, oni mají oranžové listy.
1: Jestli si jich všimne na té silnici nebo až potom v garáži.
0: Až po projevu. No ne, já vím, a to rozumíte, tam se jednoho dne něco stane. Taky to mám dneska jako
1: no,
0: téma.
1: Tak si to nechme.
0: Ale udělejte už závěr. Mám se tohoto bát? Já? Pozor, tady se píše vyloženě obezitě.
1: Já nevím, pokud to...
0: Já jsem plnoštíhlý.
1: Pokud to pirátský primátor za ODS nechá svého faktického primátora si zaúřadovat tak, jak chce, tak já se bojím, že toto bude. Pokud to nestihnou...
0: Ale jak by se to dělalo? Tam někdo přijde a řekne, vy jste tlustej, tak dvakrát tolik?
1: Tak.
0: Nebo budou mít váhu s sebou? Jasně. Takovou tlustým háčkem za pásek
1: mě vezmou? Tohle je útok na auta, takže oni doufají, že tyhle ty auta jako nebudou moct vůbec zakázat, zrušit, eliminovat, zdražit, znepříjemnit, udělat z nich veřejného nepřítele, když někdo jezdí. Takže vy si pořiďte Cinquecento.
0: Já nevím, co to je.
1: No to je tady to.
0: No malý auto, ale já to neznám, tu značku.
1: To si nepamatujete, to byl Fiat, Fiat 500. Fiat,
0: to spletete, Cinque. To byl, Fiat byl 125.
1: A co je Cinque? Cento?
0: Cinque je 500.
1: Fiat 500.
0: No, ale já říkám, Fiat byl 125 Fiat. Ten maličkej, ta nákupní teška.
1: Ale tak dobře, no.
0: Ale vy teda říkáte, no a nešlo by aspoň
1: tak něco... Protože vy jste větší, tak já vám dávám 500.
0: Jste hodnej, děkuju za uznání. A nebylo by aspoň něco mezi tím? Víte, co je tady mezi tím? V Brně se tomu říká šalinkarta. Jo. To oni chtějí.
1: No jasně.
0: No, takže já do toho nejdu, do toho vašeho čenta.
1: No, na čentu vám nevypustí teroristi ventilky přes noc v Brně. Zatímco tady jo, a dají vám za stěrač cedulku, nepotřebujete tak velké auto.
0: Cože?
1: Mhm. A víte, čím argumentujou?
0: Oni mi dají za stěrač cedulku?
1: Že vám vypustili jsme vašemu kolu jedno či několik pneumatik, protože no. Vy tak velké auto tady nepotřebujete.
0: Oni to vědí.
1: A když srazíte tady tímhletím autem dítě, tak si ho ani nevšimnete. Takže zaměňte dítě za... To fakt nekecám. Oni říkají, a teď mají grafy, oni si vždycky všechno, ty piráti, si vždycky všechno dokážou takhle jako odůvodnit, jo. Namalujou si výkres auta, teď jak tam jde ten výz, ten zorný pole, a když tam jde malý dítě, stojí a hraje si s bábovičkama, vy ho sramujete tím SUVčkem, zatímco v Cinquecentu si ho všimnete.
0: A kde je matka toho dítěte?
1: No to není podstatný, to je pirátská matka, takže ty v pohodě, jako, to, ty tam nemusí být.
0: No to jsi mi nasadil brouka do hlavy, protože já jsem zatím teda nevím o tom, že bych srazil nějaké dítě.
1: No to je jasný,
0: ale že jezdíte vlastně mezi řádky říkáte, že už můžu mít na kontě 6.
1: A teď si zaměňte dítě za jako teroristu sedícího na silnici a už chápete, proč to dělají.
0: Nechápu.
1: No oni se bojí o sebe samozřejmě.
0: Aha, jo, jasně. Tak jo, to jo. Já jim strašně nefandím, těmhletím bláznům, pane Macinku. Nepřeji mi zlého a víte, i to vypouštění kole je to taková kravina, že zatěžují planetu, protože to zničí ty pneumatiky samozřejmě. Budou se vyrábět nové.
1: No jasně, no tak ty pneumatiky pak se spálí někde na nějaký skládce, že?
0: No.
1: Skládka hořících pneumatik, jak známe ze seriálu. No. Neuhasitelná skládka.
0: Jedeme dál, jo?
1: Jedeme dál.
0: Ficův směr SD na Slovensku dál nabírá na popularitě, ukázal průzkum. A já jsem to říkal, ten Fico jde nahoru.
1: No Fico, Robert Fico, někdy bývalý premiér slovenský, zažívá v podstatě jako docela zajímavý comeback. I když jako comeback, já bych jako o comebacku v jeho případě nehovořil, protože Fico je pořád stejný, je to politický harcovník a myslím si, že Slovensko zažívá něco podobného, co i my. Absolutní sešup kvality politiku. Že jsou to jako z lidí, kteří byli politiky, ať s nima jste mohl nebo nemusel souhlasit, ale řekl jste, ten je jako dobrý, to je, ten je hrozný. Jo. Tak naraz se prostě tady z Klausů, Zemanů a téhle z té úrovně stali Jurečkové a Pekarové. A teď ten Fico zůstává furt stejný a mezi ním a vedle něho, mezi těmi ostatními je absolutní sešup, že jo, to je prostě, to je sedmá třída okresní přebor. To znamená, že Fico si to vyčekává a opravdu začíná být teďka rasantnější, radikálnější. On mluví skvěle, přesvědčivě. Nikdo jiný z nich tam tak nemluví, takže on spíš si tak tu svoji pozici udržuje. Mimochodem, tadyhle ten průzkum, jo, kdybyste ukázali, třeba Fico víme, jak vypadá, že? Ale kdyby třeba se ukázal ten průzkum, jak vypadal, že Fico má dneska preference nějakých 20%, tak v minulých volbách, kterých se účastnil, tak ten jeho směr, nebo smer získal asi 18, jo? Čili to zase není takovej rozdíl. Samozřejmě, ale se zase dopadlo, on byl skončil druhý na pásce, první tam vyhrál ten premiér.
0: To Olano.
1: Olano. Obyčejní ľudia a nezávislé osobnosti. Jo, Olano.
0: Olano, to je jako koberec.
1: No. No a to mělo asi 25%, že jo, předsedu vlády, teď to nějak tam zhavarovalo. Dneska má Olano, což je pozor, koalice. V tomto průzkumu vyšlo, že má 6,9 a tam koalice, to nestačí, protože to je koalice tří stran, takže při 6,9 by nedostali do toho slovenského parlamentu. A teď jako bude hrozně zajímavý sledovat, že druhá nejsilnější strana je Progresívne Slovensko, což je strana, kterou upekla prezidentka Čaputová, takže to je prostě všechno jenom ne Fico. 15% zhruba strana nebo 16%, no a teď tam bude zajímavá matematika. Já jsem fakt zvědav. Fico má šanci na to, aby dal většinu po těch volbách, ale může se mu taky stát, že už to, co se mu už jednou stalo, že se proti němu všichni spojí, kteří ho prostě přihlasují, a nebude to koalice pěti, ale třeba nevím, osmi stran. Takže těžko říct, no, zatím to vypadá, že na Slovensku je republika takzvaná, která je velmi silně proti sankcím, velmi silně jako proti Ukrajincům a tak dále. Fico má docela silně protiamerickou retoriku, jo, protože zase jako on, jeho protivníkem politickým je ta Čaputová a ta má zase velmi silně jako prozápadní jako směřování, tak úplně stejně jako třeba Fiala u nás. Takže Fico toho využívá a bičuje ji tady za to vazalství až jako a tak dál, tak uvidíme, no.
0: Vy jste řekl před chvilkou, že je to zkušený harcovník. Myslíte si, pane Macinko, že tento člověk ví, co ho čeká od mediální progresivistické slovenské úderky v nejbližších týdnech? Ti ho normálně semelou do paštíky.
1: Ale to už udělali. Mu to dělají prostě opakovaně a nebude to paštika upečená na Slovensku, ale nepochybně prostě Fico před volbama se stane takovým jako model Orbán před volbama v Bruselu. Bruselská progresivní úderka a ty všichni jako, co nás chtějí tady gleichschaltovat a odebírat nám našim státům, těm jednotlivým národním státům vůbec jako pravomoci a chtějí to všechno řídit, tak ti si dají záležet, aby vznikly miliony chvilek a evropské hodnoty a podobné stejné aktivistické neziskovky na Slovensku, které budou teďka útočit na Fica, takže to nebude jenom od slovenských politiků, ale bude to, tam podle mě nalezou fakt miliony a miliony do neziskovek na Slovensku a budou se snažit zničit Fica tak, jako se snažili vždycky zničit Orbána.
0: A já si myslím, že lidi už to mají z velké části přečtený, tohleto.
1: A Fico se z toho nezblázní.
0: Myslím se, že toho nezblázní. Jako...
1: Ale on má nějakých, on dobře, on může mít 20%. Jde o
0: to? Počkejte, on je bývalý soudce, že? Nebo něco takového.
1: Je to doktor práv,
0: určitě nějaký,
1: ale možná jo.
0: On byl na nějakým nejvyšším,
1: já
0: nebo...
1: Já si to nevím, teď to no, fakt
0: že to není jako žádný Tonda, jo? Že to je ne, prostě velký...
1: Já si myslím, že Fico byl vždycky poslanec. Už jako, už před, když se dělilo Československo a ještě v rámci federace vyhlašovalo Slovensko v roce, někdy v červenci 92, v červenci vyhlašovali jako nějakou deklaraci svrchovanosti, tak tu už tehdy hlasoval mladičký poslanec Robert Fico.
0: Fakt? Hm?
1: Takže on je v politice na Slovensku 30 let. Lidi ví, co od něj mají čekat.
0: Představte si, pane Macinko, hollywoodští herci vstupují do stávky. Nové hvězdy, promiňte, filmové hvězdy opustili slavnostní premiéru. Ty filmové hvězdy. Co si o to myslíte?
1: No to je škandál, samozřejmě.
0: Oni asi chtějí statut umělce.
1: Ne, to je bezvadný, ne? No, jako statut národního umělce. Že jo, to by asi chtěli, ale spíš podle mě chtějí víc peněz. Je to protestní akce hereckých odborů. Odboráři.
0: Jasně.
1: Takže já, když jsem se jako rychle, tak v rychlosti koukal, jako teď to proběhlo tady tohle, jako ne, že by mě to moc zajímalo, ale protože ty herci, oni vždycky jako protestují, ty umělci jsou všude stejní, tak jako já jsem tam četl nějaká ta jména, přiznám se, já jsem v životě neviděl ani jedno z nich.
0: No to jsou vždycky akce těch neúspěšných.
1: No ale já myslím, že jsou ještě méně úspěšní, než tady tihle ty neúspěšní, kteří chtějí víc peněz. A to jsou ty čekatelé, takže pro ty teďka.
0: Čekačka.
1: Ty servírky, co jedou do toho Hollywoodu, roznášej tam to pití v těch barech v lepších případech.
0: A čekají, až přijde pan producent
1: Harvey Weinstein na kávičku, mrkne okem a řekne, ale tady by se mi hodilo do roličky. No teď nemá, ale teďka se uvolní místo, odborářky vysmahnou.
0: No jasně, no.
1: Možná taky skončí to Me Too?
0: To ne.
1: To musí skončit, protože teď nebudou mít kde brát, tak už si to nedovolej.
0: To musíme podporovat.
1: Musíme podporovat Me Too.
0: To je zábava přece obrovská.
1: To je, no. Jako, tak levicové feministické aktivistky by teď tady asi jako
0: navíc
1: trefil trojnásobný šlak, ale no a co, budíš?
0: Musím to říct, já tam mám jeden podnět podaný, takže já čekám, jak to dopadne.
1: Jo, na vás taky někdo zkoušel?
0: Paní produkční mě ve skladu jednou plásla po zadku.
1: A máte to natočený?
0: No nemám, ale kok tam. No,
1: technika selhala zase, že?
0: No já to netočím, tyhle ty věci. Takže mám psychosexuální deprese, probouzím se v noci a tak. Takže nechce to vyřešit, ne? Od toho to je. Je to pro všechny, pane Macinko, jak říká jeden odborník.
1: Ale pozor, já jenom, no tak jako tak to bychom si z toho neměli dělat srandu, z toho Me Too.
0: No, podporovat, a vy jste říkal hezký slovo čekačky.
1: Ne čekačky, no.
0: Tak
1: ale pozor,
0: by měli natočit film, který by se jmenoval Čekačky versus Čerpačky.
1: Čekačky versus Čerpačky.
0: Protože toto slouží k tomu, aby se z čekačky staly čerpačky.
1: Protože čerpačky jsou ve spacáku.
0: Přesně.
1: Jenže víte, jaký to bude mít dopad?
0: To nevím.
1: Čekačky, čerpačky, dobrý, jo? To jsou herečky.
0: Herečky, no.
1: Jenže ten filmový biznis a televizní biznis, že a vůbec tady celý ten obor, to není jenom o těch filmových hvězdách. To je i o těch lidech, co stojí za kamerama. Co je ta produkce, když přijde ten režisér, zařve kafe! Znáte to? No a tyhle lidi, když teďka herci vstoupí do stávky, tak oni taky přijdou o práci, ne? O kšeft. Jak na to přijde jako chudák tady asistent produkce, který vaří kafe a teď nebude mít komu? Ty budou naštvaní, že tady filmové hvězdy. Tak já bych
0: no
1: možná...
0: Jasně, tak on vyčerpá, ne, teď?
1: No já bych možná pak jako si to kafe nedával, protože podle mě pak... Když tady tyhle lidi budou biti, tak pak už bude káva jenom od žida.
0: No řekněte...
1: Nikdy ne ze spolku.
0: Ten Mariša.
1: Marišo.
0: Vy jste četl o tom statut umělce, nebo status umělce, ta debilita.
1: Jo, to je výborný.
0: Že chtějí mít jistoty umělci, kteří nic neumí?
1: A neplatit sociální a zdravotní a tak, protože oni jsou ty národní umělci. A to už tady bylo, ne?
0: A ne, ale tak je to výsměch všem, kteří platíme daně, ne? Platíte daně, ne?
1: No tak platíme všichni daně.
0: No.
1: Ale tak je to výsměch, no. Je to... Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, a když prostě s takovou blbostí můžou za ministrem kultury přijít a on to bere vážně.
0: Jasně.
1: Tak pak jako poděkujeme ODS za to, že je skvělá pravicová strana a dosadí do křesla ministra kultury svého soudruha Baxu.
0: Baxa se jmenuje.
1: Baxa, no. Jako jeden z jeho asi 15 funkcí je ministrem, tak...
0: To je ten...
1: No, no a on nosí toho motýlka, to jsou vždycky divní lidi, že?
0: Jo? No. Tak podívejte, teď bylo v médiích, že on se tím opravdu vážně zabývá, ten ministr a jeho aparát, Takže zaprvé přibere 5-6 úředníků na to, nepochybně.
1: Jasně, to bude komis.
0: Komis bude?
1: Komis určitě. Bude, komis, která bude vybírat. A tam bude se Šabatová třeba.
0: Šabatová?
1: Holubová.
0: No?
1: Šabatová, Holubová. A teď všichni takový ti Svěrák, Hřebejk, všichni budou vybírat, kdo je národní umělec.
0: No ne, tak...
1: Hrušínský tam bude určitě sedět. To je přece velký herec, ne?
0: To je velký herec.
1: Jezevec.
0: Ale podívejte, já jsem viděl tu demonstraci, tam třeba mluvila nějaká paní, já jsem filmová kritička a píší do časopisu Divadlo je jako svět, nebo časopis, který jsem v životě neslyšel, Bobošíková Jana a ten její tým zpracovali kolem toho video, kde si to všechno rozebrali, zjistili, že ti lidi už čerpají všichni.
1: No vydá.
0: Tu 2 miliony na časopis no, Divadlo a jeho svět. Tu nějaká, pak tam byla básnířka, taková slečna, která tam četla báseň.
1: A nemohli bychom mi taky udělat takovou antikomis?
0: No,
1: že bychom už... určovali lidi, kdo jsou umělci z našeho pohledu.
0: Já už to jedu.
1: Fakt?
0: Já už maluju obraz.
1: Ne, ale vy byste jako člen komise, že byste přišel a řekl, Olga Richtrová, té bych propůjčil statut národní umělkyně.
0: To bych mohl být v té komisi.
1: To bychom mohli, ne? No. Něco. Tak o tím popřemýšlejme.
0: Já myslím, že existuje pár umělců, kteří nás třeba sledují a pro tu srandu by přišli před komisi a my bychom to natočili.
1: Ale no, to by bylo jak za komunistů přehrávky, jestli jste někdy slyšel.
0: Já osobně jsem zažil přehrávky.
1: Tak to by byla komis jako přehrávková.
0: Neexistovalo nic potupnější než přehrávky. Víte, jak to probíhalo? Před prázdným sálem jste
1: fidlal
0: a tam seděli 3 strejdovat. No, tak to bychom dělali. A kdo je takový náš kamarád, kdo by třeba Dalibor Janda? Dalibor je kámoš, ten by pro nás udělal. My jsme tady seděli komis a říkali, tak pojďte, pane Jando, zaspívejte nám nějakou písni. A kdy se narodil Klement Gottwald? Ne, my bychom museli říkat, kdy se narodil Petr Fiala?
1: Jo.
0: To tam bývalo dokonce jako takový politický. No.
1: Dělám si poznámku, ať na to nezapomenem.
0: No a ještě se tam třeba byla jako z nauky. Co to je nota půlová, pane Jando? A Dalibor pro tu srandu by to... A pak by musel vzít kytaru a zaspívat písničku a my bychom přesně se viděli... Víte, ten přehrávkový, on to určitě taky zažil.
1: Vrátit Českohledá superstar na Českohledá národního umělce.
0: A to je dobrý. To je dobrý. Tak jo. Dusno ve sněmovně. Pekarová nepozvala kolegy za Zelenským. Vystrčil se, zachoval jinak. To se mě tak dotklo, pane Macinko, tohleto. Jak je to možné? Oni všichni rozdýchtění, rozumíte, chtěli vidět pana Zelenského. Teď podívejte se, ona drží určitě srdce.
1: Ukrajinské srdce, ona drží srdce ukrajinského lidu.
0: Ano, ano, ano.
1: Já, když a podle mě to sama spíchla tohle. To je vidět, jak je to ušitý doma.
0: Jasně, že
1: takovým tým, ještě možná, kdyby to bylo kvalitnější, že by tam byl vidět ten mašličkovej steh. Ne na tom srdce, tak to je jako. Ale vy jste posledně tady jako něco říkal, že se vám jako moc líbí.
0: Já si myslím, že to je objektivně hezká žena. Ale to tady nebudeme hodnotit, ne? My nejsme...
1: Ne, to by zase nás psali, že nemáme rádi ženy.
0: Jako, ne, aspoň, to ne? Jako... Ale v tom to není, no tak je to politička, takže my hodnotíme její činy. Že?
1: A to, co a že má tak hezky skoro jako nesymetricky vystřihlé to srdéčko.
0: No a já, když jsem to, pane Macinko, přísám vám děl poprvé, mě vám vytryskly slzy jak hrachy. Mě to tak vzalo. Ale jak je možný, že ona ty kámoše nevzala za panem Zelenským? Všichni, rozumíte,
1: to je ale tam velký problém. Velký problém to je. Je to velký, obrovský problém, protože ona argumentovala bezpečností.
0: Cože?
1: Bezpečností. Není možný tam vzít Olgu Richtrovou, protože na prezidenta Zelenského byly spáchány už 3 atentáty na Ukrajině. Takže ona z bezpečnostních důvodů tam nevzala Olgu.
0: Co to je za blbost?
1: No to má v sobě 2 rozměry. Ten jeden radši nebudu zmiňovat, že by ta Olga byla nebezpečnější, než si myslíme.
0: No nebo ani žárlí.
1: To je třetí důvod, který není úplně, není tak nic dělovat, který, protože to je samozřejmě pravda, že?
0: Znáte
1: že
0: to,
1: si pubertěčka si to chtěla odehrát sama pro sebe, jo?
0: Když jsou 3 ženy v kanceláři, co se děje?
1: Co?
0: No já vám to nikdy povím.
1: To řekněte.
0: To sem nepatří. Teď by to bylo staženo na tyhle ty ženy. To já nechci.
1: Jo?
0: Zkuste si to někdy.
1: Dobře.
0: Je to něco jako ve válce. Jako.
1: Jo?
0: 3 ženy v kanceláři je problém.
1: A 2?
0: 2 je lepší.
1: A když mají 2 Zelenskýho?
0: No to nechápu.
1: Zelenskýho?
0: Musíte říct. Nebo počkejte, dořekněte to. On, co v tom teda je?
1: Ne, a ona právě, já vidím ten velký problém, že tady, jestli ona oficiální důvod řekne, že bezpečnost, tak pak tady tam nám třetí nejvyšší ústavní činitelka České republiky, předsedkyně dolní komory parlamentu našeho, nám sděluje, že nevěří policii, nevěří ministrovi vnitra, svému kolegovi z koalice, předsedovi hnutí STAN, nevěří útvaru na ochranu ústavních činitelů, nevěří elitnímu útvaru na ochranu prezidenta, nevěří. A radši tam tu Richtrovou nevezme.
0: Počkejte, jako... teď z toho mám hlavu jak sokolounu, to mi vysvětlete.
1: Policejnímu prezidentovi nevěří.
0: Co by mohl Zelenský udělat Richtrové? Já to nechápu. Jakože by jí zastřelil nebo?
1: Tak Zelenský by byl nepochybně galantní jelen, ale co by Richtrová mohla udělat jemu?
0: Dobrý večer. No?
1: Já si spíš myslím, že ona se bojí, co by ta Richtrová mu udělala a že by ty policajti by to nezachránili.
0: No takhle, Olina.
1: Takže ona nevěří policii.
0: A to ona fakt řekla, že to bylo kvůli bezpečnosti?
1: Je to, řekla, že z bezpečnostních důvodů. To je skandál.
0: No, to je absolutní skandál.
1: To je absolutní skandál.
0: Tak to pro
1: spoustu. Ale ne, jako jinak je to samozřejmě puberťačka, která si chtěla ho nechat pro sebe. Na ty fotky.
0: Nesně.
1: Protože... ona totiž si myslí, že je majitelkou té poslanecké sněmovny, když je tou předsedkyňou. Ona je majitelkou teď. To je, jak jsou někteří lidi, kteří si myslí, že jsou majitelé České televize. Tak ona si myslí, že je majitelkou protokolární části chodu poslanecké sněmovny.
0: Mm-hmm. No, pane Macinko, říkáte to dobře. Je to přirovnání s tou Českou televizí, i když tam už se to trošku rozplývá, jo?
1: Jo?
0: No, ale já kdybych byl předsedou poslanecké sněmovny, tak to taky tak dělám. Musím být upřímný.
1: Tak... ještě si tam nenecháte nalíst nějakýho lidovce, ne?
0: Jsem, no se, jasně. Kdyby nějaký z amatéru CZ. Aha. No ne, já tomu nefandím. Já myslím, že to měla udělat poctivě pro všechny. Byl by to pro ně vrchol kariéry. Jednou by to vyprávěl.
1: Ale ono se to totiž jako tak normálně dělá, jo? Akorát, že teď máme prostě v čele sněmovní puberťačku, která to neví a která zaclou mají s ní ty jako její zlý emoce. Sobecký a...
0: já jsem tomu,
1: prostě to jako zatluče.
0: Já jsem tomu dlouho nevěřil a odsuzoval jsem, když někdo o paní předsedkyni řekl, že je puberťačka. A přesvědčilo mě až to přihlouplý tričko, který dala tady kamošovi svýmu. S nápisem něco o terorismu a o Rusku. A tam se to ukázalo v plné nahotě, že to je ještě nezralý člověk.
1: Jo, ten Zelenský na to teda zíral... jak na zjevení a vůbec nevěděl, co má říct. Ten se podle mě cítil úplně nejtrapněji ve svém životě. Když dostal od tady soudružky svazačky to tričko.
0: To je strašné.
1: Je to vidět na těch fotkách. Ona mu ho dává. Pamatujete si takovou záběr na tiskové konferenci bývalého ministra vnitra Hamáčka, když před volbama odhalovali nějaký svoje reklamní ty předvolební materiály a ČSSD tedy vsadila na tu jeho červenou mikinu. A teďka Hamáček tam přišel, odhalil tam vítězoslavně takovejhle jako vizuál, plakát a rovnou se jako začal smát nad tím, jak je to super. Stejně tak jako tady svazačka se začala smát, jak je super to tričko, ale byla sam i ten Hamáček, kdo se tomu smál.
0: Jasně, no.
1: To ale obletělo to internet, jak mu ten úsměv zatuhnul.
0: Řekněte mi, pane Macinko, tak pak to vystřihneme. A mě to fakt zajímá. Myslíte si, že ta paní předsedkyně to myslí tak, jak upřímně? A nebo přijde domů, řekne táto, tyve, dneska tam byl ten z té Ukrajiny, musel se mu dát tričko, uvař mě prosím tě kafe nebo se pizzu. Co myslíte, jako, že to fakt zní, nebo že to dělá tak k té profesi?
1: Nevím, já bych ji úplně jako z nějakého složitého vzorce v hlavě nepodezíral.
0: Jo, spíš to je takový popřímce tady, jo?
1: Tak ono to je to dobro, a co by na to říkal ten Havel, ne?
0: Ale
1: a tak si to sama jako právě, se zamiluju a do právě toho, co mi řekl ten Havel, jestli podle mě a tak to udělám. No. To je to, víte co, stejný model je ministr financí. To by člověk taky čekal, že je to trafika pro něj, on tomu vůbec nerozumí, nikdy to nedělal, nemá k tomu vztah a je to vidět, jo? A tak by všichni jako řešili, že prostě přijde a obklopí se těma makroekonomama, jenomže pak on přišel a obklopil se marketérama, protože když mě přece udělali ministrem, tak to přece znamená, že já jsem na to nejlepší. A přesvědčil sám sebe o tom, a jaká je to tragédia.
0: Ale on je smutný, mě ho fakt je líto. On
1: myslíte,
0: už ví,
1: že už mu to dochází?
0: Už to dochází.
1: To v tom případě má možná složitější vzorec v hlavě, než paní předsedkyně poslanecké.
0: No o jedno políčko určitě. Jako měli bychom být teď k němu, jo, ten člověk mluvil ve sněmovně a to vypadalo jako, když mluví někdo na pohřbu. Pozor. On byl úplně jako zmetěný. Tak jedeme dál, jo, pane Macinko?
1: Jedeme dál.
0: Soužití Romů a ostatních vnímá negativně, pozor, negativně, 36% lidí.
1: 36?
0: Kolik jsem řekl?
1: 36.
0: A kolik tam je napsáno?
1: No z mýho pohledu 36, když to čtu arabsky.
0: 63, já to říkám schválně, kontroluji si, dáváte pozor. 63% lidí dosud nejméně ukazuje průzkum. To je špatně, pane Macinko, to je špatně.
1: Se na ten, podívejte na ten obrázek, kdo by s tímhle měl problém.
0: No tak to je nějaký obrázek z databanky, jo. Já nemám s Romama žádný problém.
1: Víte, jako 63% lidí, já tomu nevěřím. To je zase nějaký průzkum.
0: Co nevěříš?
1: Nevěřím.
0: No, nevěříte, no.
1: Jako Romů je v České republice asi 250 000. Zbytku je tak 10,5 milionu. To znamená, já si nejsem jistý, že 63% lidí vůbec jako se dostává do styku s těmi Romy. Takže to není, podle mě to není autentický pocit těch lidí. Je to blbá otázka blbýho nějakého výzkumníka, který dostal zadání, řekl, bylo by dobrý, kdyby jako vyšel průzkum, že lidi nemají rádi cigány, jo? Aby se s tím mohlo něco dělat. Třeba, ale já si myslím, že to není autentický. Jako, asi to bývávalo dřív špatně, ale to prostě se podívejme se do soužití Romů a ostatních jako za doby Marie Terezie, kdy se to začalo řešit dnes, a nebo před 30 lety a dnes. Jo. Mě by zajímalo něco jiného a to udělat průzkum mezi těma 250 000 Romy, jak oni vnímají to jako soužití. A teď jakože bychom zjistili, že jako řada z nich je jako naštvaná na ty ostatní, že někteří dělají bordel, jenomže jako to není cigán, jo, to je zloděj. A bílej je taky zloděj, že jo. Chápete? Zatímco tady se řeklo cikán, černý cigán, ukradkoňá, nebo jak to v těch písničkách. To prostě je špatně a já si myslím, že většina z těch Romů vnímá, že to je problém a snaží se oni sami jako na sebe působit, jo. Existuje, teď jsem se zrovna potkal nedávno nějací kluci založenou podnikatelé, jo, romští založili nějakou západočeskou asociaci romských podnikatelů, která jako si sklade za cíl, aby všichni jako ty lidi na tom jejich území, ty jejich lidi měli práci, to znamená, když je někdo v práci, tak nemá čas lelkovat, když je na dávkách, tak má čas lelkovat a přemýšlí, kdo ví jak. Takže já si myslím, že o toto se stará ta romská menšina sama. Není to jako, že by to ležel lodem a já si nemyslím, že toto je problém.
0: Teda vy jste dneska tak státotvorný, pane Macinko?
1: No jasně. Tak já jsem dělal manažera cigánský kapele kdysi. To bylo super. Proto hnedka jsem viděl tady jeden obrázek. Jsou nejlepší muzikanti na světě.
0: Toto je takový stereotyp.
1: No a co? Já žiju ve stereotypech.
0: Co to je nejlepší muzikanti na světě? Jako s kým to porovnáváte?
1: No,
0: máte
1: Kings?
0: Pocit, že nějaký Rom hraje líp než kolega Clapton, to je kytarista stejně jako já.
1: A není Clapton cigán?
0: Ne.
1: No, víte to jistě?
0: Já nevím, já to neskoumám, ale...
1: Protože hraje na kytaru jako
0: to cigán. Jsou takový, vy vlastně říkáte, to se nesmíte přímo zapovězeno. Vy říkáte, Romové nebo cikáni hrají, jsou nejlepší.
1: To se nemůže říct, že ne. Eric Clapton hraje na kytaru skoro jak cigán?
0: No, tak,
1: to myslíte, že by jim to vadilo? Tak já se zeptám.
0: No, to o ně vůbec nejde, ale zbytek společnosti.
1: No, mně o ně jde. A komu o ně nejde? To? Těm liberálním, co nás nutí, aby jsme byli korektní?
0: Samozřejmě.
1: No, ty kašlem, ne?
0: No, tak dobře. No, ale tak toto, vy jste pochválil tu fotku, je to taková typická, toto jsou romské tanečnice, je to tak?
1: No, asi
0: stačí, jo. Dobře. Muzikanty jste pochválil a to stačí, ne? A když řeknu, jsou to romské tanečnice, vy neznáte správnou odpověď?
1: Z Lučnice.
0: Ne. Co na to máte říct? To vás naučím.
1: No tak povídejte.
0: Že vy musíte říct, nepoznáš Italky, ty Dylina. Tak to je.
1: To je zlý teda. Protože Italka v tomto věku, tý paní, podle mě by vypadala tak o 20 let hůř.
0: Jasný, to je pravda, to máte pravdu.
1: Nic proti Italkám.
0: Takže my tomu fandíme.
1: My tomu fandíme.
0: To, a já, teda
1: a já v tom spíš vidím těch 36 než 63.
0: No, tak nedělali jsme ten průzkum, no. Tak to, víte, že jsou tady jako různé subjekty, které ovlivňují průzkumy, ne?
1: Jo, jasně.
0: Dokonce někteří moderátoři.
1: Opravdu?
0: No, co vy víte, o čem se bude celý týden mluvit?
1: A to je pravda.
0: A je to tady. Je to tady, tady všude byl. Včera a říkal pan prezident Václav Klaus, 37. díl, pane Macinku, pozor, 37. V počtu cizinců žijících na našem území doháníme Německo. Proč Češi chudnou? S Fialou, Stanjurou a Síkelou nás žádný hospodářský zázrak nečeká. Tady tak si něco vyberte z toho, jak to nejde.
1: Jako, ne, vyberte si vy. Tady ten rozhovor, ten byl teda fakt výživnej. No ne, jako, ale to je pravda. V počtu cizinců žijících na našem území doháníme Německo znamená, že ono teďka vyšla data statistického úřadu, která z nichž vyplývá, že asi 10% populace v České republice jsou cizinci.
0: Ano.
1: A v Německu, který prostě my vidíme, že to je taková ta ikona toho šíleného migračního multikulturního, ty šílený multikulturní migrační skázy, tak tam je těch cizinců 14%. A to tady vypointovával prezident. Samozřejmě, že to že my jsme narostli tím, že tady sem přišlo spoustu lidí z Ukrajiny. A víte, co je na těch Ukrajincích zajímavé? Jak oni teď na prázdniny jako...
0: Domů.
1: Na návštěvu.
0: Na návštěvu.
1: Normálně, a teď jako já to nechci tady nějak, aby zase, že to je nějaký dezolátní vysílání, ale normálně společnost Flixbus, to je taková ta jako autobusová společnost, já jsem někde čet, že oni mají za 24 hodin odjede směrem z Prahy do Lvova na Ukrajinu 50, nebo 56, nebo přes 50 autobusů. Všechny jsou vyprodané.
0: No. A doufám, že jsou to autobusy elektrické, že to...
1: Ne, to jsou samozřejmě, na Ukrajině to se na to tak nehraje, jo? Na to jo. Zachraňování planety, tam se zachraňuje něco jiného, ale prostě všechny ty, co tady jako přijeli k nám, před tou válkou utekli, tak teď jedou na prázdniny k babičce, za kámošema, a oni se jako zase pak vrátí. Jako po...
0: Dobře, ale nelze nikomu zazlívat, pane Macinko, to uznáte, že chce se podívat za maminkou, za tatínkem.
1: Já mu nezazlívám.
0: No, tak to...
1: Teď jako je fajn, že tady Flixbus na tom vydělává, ne?
0: Ale ještě tady k panu prezidentovi, ta část, jo, s Fialou, Stanjurou a Síkelou. Jo. Já jsem vám zjistil, kdy jste naposledy viděl Síkelu? Ještě ten člověk někde existuje?
1: Já vím, letos ještě asi ne.
0: Není on v emigraci nebo něco?
1: On je v hibernaci. To je podobný.
0: To je divadlo nějaký v Praze, ne?
1: No.
0: No ne.
1: No on je jako, je pravda, že on by v divadle asi nějakou roli dostat mohl, kdyby hrál třeba sám sebe nebo tak.
0: Třeba v divadelní hře Hledá se Síkela.
1: Hledá se Síkela? Nebo Čekání na Síkelu?
0: Já totiž mám pocit, že ten člověk chodí kanálama. Saďte se.
1: Myslíte, že je nějaký důvod? Jako něco někde pohnojil?
0: No, spíš ještě nepřeložil stéblo křížem. Se podívejte.
1: Nepřeložil stéblo křížem?
0: No, to se říká u nás v Tišnově. Vy nevíte, co to znamená? Když nic neudělal, zkrátka.
1: Je takhle.
0: No, stéblo křížem. No, a
1: neudělal, no jo, že... jako tehdy jenom říkal něco. Jako, tak si taky zahrajte na malou firmu, ne? Jak to bylo?
0: No, něco takové. Udělejte ze střední firmy malou nebo něco.
1: A hnedka to bude všechno perfektní.
0: A prozradil vlastně, že je tak trošku podvodníček. No.
1: A tak není ze Stanu?
0: No.
1: A tam se na to tak nehraje.
0: Ale ve Stanu jsou všichni poctiví. Já bych toto takový stereotyp, jak to můžete říct.
1: Nebát se a nekrást.
0: No.
1: Nebo nebát se nekrást.
0: To říkal ten Rerl, nebo ještě někdo jiný? Ne, to ještě tatíček to říkal, ne?
1: Tatíček to říkal, ale jsou všichni tatíček. I nejlepší, jak se změnili všichni tady ta retorika těch, hlavně těch zuřivců, jo? Dneska takovej Ivan Tomáš Garrigue Masaryk Bartoš je výborný. Ten už mluví jak Wikipedia.
0: A Češi chudnou, zejména já. Jenom abyste byl v obraze.
1: Jo?
0: Na mě se to úplně podepisuje.
1: Tak uvidíte to Cinquecento nakonec.
0: No a kdyby. Tak a Parmacinko. Zbiju vás, řekl řidič. Zbiju vás, pozor. To by určitě mohl někdo chápat, jo, výzva k násilí. Ale on už to je násilíčko taky menší. Pak mu ruply nervy a aktivistu posunul kamionem. Pane bože, chudáci aktivisti. Teď oni udělají takový hezký aktivistický protestíček a on je kamionem. Takový hodní lidi, pane Macínku.
1: No, tohle je taky čekání. Jako. To není čekání na Sikelu, ale je to podobný absurdní drama, že samozřejmě špatný je teďka ten řidič, že jo. Ale jako já teda bych skoro řekl, že tohle je tak jako čekání na Breivika.
0: Když takhle. Pane Macínko.
1: A ten řidič málem se stal Breivikem.
0: No.
1: Jednoho dne to fakt se stane a kdo to, jako já, když to někdo toleruje,
0: ještě
1: vyzývám policie, vyzývám vás, opuste vozovku. Neopustím, tak pak mám, je lepší, když vytáhne obušek, pouta, pepřák, nebo co ty policisti mají. A za neuposlechnutí výzvy mu takhle jako dá ty klepeta, připoutá ho tam někde k zábradlí a auta zatím ať projedou. Dokud se to nezačne dít, tak pak je to čekání na Breivika. Vzpomeňte si, co se stalo na ostrově Utoja v silně progresivním Norsku, kde měla pionýrský tábor, že mladých sociálních demokratů, kteří jsou aktivisté za udržitelnost a tak dále, přišel ten. Takže tady možná jako taky se čeká na Breivika.
0: Taky jsem si říkal, jak by se jim demonstrovalo tady těm našim českým, kdyby třeba ještě žila ta Hepnerová.
1: Tak dobře, můžeme se přesunout z Norska k nám a je to čekání na Hepnerovou. Takové čekání na Olgu.
0: No. A oni samozřejmě provokujou a chtějí, každý z nich chce být ten, kdo pod těma kolama skončí.
1: Každý z nich chce být ukřižovaný Ježíš Kristus. Za svoji víru. Jo? Jejich víra, jejich náboženství a jejich evangelium je, že prostě zničíme auta. Jo? A tady vidíte, mimochodem, tohle to bude určitě nepochybně, se stane součástí těch nákresů, tak jako když vy přejíždíte ty děťátka hrající si na bábovičky tím svým SUV.
0: No říkejte
1: tady,
0: to v úvozovkách.
1: Tady to zorný pole, tento dítě, který tady je pod kolama, nemůže vidět. Takže zakážeme ještě i nákladňáky.
0: Jakože nemůže vidět tohleto bláznivý dítě, co tam sedí. Ještě mi napadla jako hříšná myšlenka, co myslíte, že si říkají rodiče těch lidí, co protestují? Myslíte, že za ně stydějí? Co protestují, špatně řečeno, těm, co blokují tímto způsobem tu dopravu?
1: Já nevím, těžko říct. Máme rodiče, které mají děti typu svatá Greta, kde si tu Gretičku vodili na drátkách a docela dost na tom vydělávali hodně, jako nějaké ty jachtičky. A nevím, co jako za lidi splodilo toto. Opravdu netuším.
0: Jsou to blbci, pane Macíku.
1: Ne, jsou to věřící lidi. Jsou to věřící lidi, jsou to náboženští fanatici. Je to sekta. Toto je náboženská sekta. Oni, jako já jsem tady neříkal, u nás je církev Jehovová, a ty jehovisti jsou taková jako pofiderní církev, ale nevšiml jsem si, že jehovisti, kteří se jejich víra jim zakazuje, jako je proti náboženství, jsou krevní transfuze. Tak já jsem si nikdy v životě nevšiml, že by parta jehovistů byla přilepená k silnici před vjezdem do transfuzní stanice, aby tam se nepáchaly hříchy. Tyto lidé to dělají, takže to je náboženská sekta, fanatická, a takhle bychom k ním měli přistupovat.
0: A pojďme skončit nějak optimisticky. Nějakým zvoláním, jo, podcvičení, sportu zdar nebo něco takového.
1: Sloužím lidu.
0: To je hezky.
1: To jsem přišel dneska. Jsem přišel dneska na záskok, tak jste mi volali.
0: Jste hodnej.
1: Sloužím lidu.
0: Ještě jednou vám za to děkuju. Dostanete manérky za to. Vidím, že jste takový pohublej poslední dny, takže po té svatbě dostanete manérky. Ještě jednou děkuju za XTV. A všechno to pofrčí i na rádiu Xaver, to všechno víte, ne? No a příští týden, musíme to říct.
1: Musíme to říct.
0: On je dneska pátek. My natáčíme v pátek 14. července 2023 pro příští generace. Že to najdou ty videa ve vykopávkách někde. A příští úterý bude co?
1: Příští úterý my budeme mít speciální trojjediný,
0: no.
1: Super stream na kanálu Xaver Live.
0: Ano, přísně.
1: Pořadu Přísně tajné, kde budu já a kromě mě tam bude ještě i Filip Turek a doktor Vladimír Pikora.
0: I doktor?
1: Všichni tři. Takže bude to ojedinělá věc a chceme se pokusit vyrobit takový letní, dominantní, hlavní letní video této sezóny, tak aby jak je půlka národa v té jugině, jak se tam na těch lehátkách válí a opalujou, tak aby jsme se jim přiblížili, tak budeme vysílat z Jugoslávie. Do Jugoslávie.
0: No, já jsem na to strašně zvědavý. Pane Macinko, já v tu chvíli, když budete vysílat v úterý večer na kanálu Xaver Live ve 21 hodin, budu pravděpodobně na hotelu v Ostravě. Protože druhý den máme od raního, jo, od rána
1: kuropění
0: máme zasedání Rady České televize v Ostravě. Já tam umřu strachem za vás. Takže nepožívejte alkoholické nápoje, abyste neskončili pod hladinou.
1: Je to pravda? Může se v Jugoslávii chlastat prosecco?
0: Ne. Tam platí bezpečnost práce.
1: No, tak mi řekneme, že to je nealko.
0: Dostanete kázání od soudruha jednatele. Jsem rád, že jste tady byl.
1: Já už asi musím, jako on má za chvilku přijít.
0: Podtrženo, sečteno, dnes 54 minut. To je rekord.
1: A se teda omlouvám, já se omlouvám, že jste to tak protahoval furt.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
4: Topím plynem. A vy?
3: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přijela k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
4: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec, Ta inflace, ne, že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak, elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné více.

Žena je žena, tak dělej, co chceš, jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ, je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si má.

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku svět, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zas.

0: Pane prezidente, díl 54. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: My tento pořad natáčíme 9. srpna 24, teď je 13 hodin a 14 minut. A já začnu tím, že tuším, že máte velký plán na víkend. A to nám pojďte říct.
1: No, velký plán, tak 10. to znamená zítra je každoroční pochod na Sněžku, taková pouť, protože je svatého Vavřince, tam ten kostelík je zasvěcen Vavřincovi, takže já už asi 20 let tam chodím, jako i prezidentsky jsem za sebou tahnul půl prezidentský kanceláře a spoustu novinářů a tak dále, tak všichni čekali, kdy upadnu, nebo kdy už budu moc spocenej a tak dále. No tak přiznám se, že teď už se delší část cesty vezu lanovkou.
0: No a to vás čeká zítra, kdo tam bude? Kdo vás doprovází tentokrát?
1: No tak kdo mě doprovází, tam bude rodinka, tak tam je starší syn s rodinou a tak dále, vnoučata, ty už běhají jak kamzíci. A jinak tam vždycky chodí místní plus je tam každoročně různí biskupové, arcibiskupové, to je současně tam vše je celebrována českými a polskými kněžími, takže je tam taková velká sestava. Já nevím, jak to je, ale dopředu jsem slyšel, že by tam měl jednou dorazit pan arcibiskup Graupner, ale teď jsem to nekontroloval, jestli tam zítra přijde nebo ne.
0: Když jsme u toho sportu, který je spojen zároveň se společenskou událostí, tak mě to nedá zeptat se vás na olympiádu, což je teď velké téma posledních dnů. Mám na mysli olympiádu v Paříži. Mnozí lidé velmi kritizují, že se z toho, zejména z toho úvodního ceremoniálu, ale posléze také, stala propagace a velká demonstrace jakýchsi nových pořádků a LGBT té ideologie a tak. Vy jste sportovec, vy jste hrával celý život a hrajete možná ještě tu a tam basketbal. Štěpán Škorpil vyprávěl, jak jste hráli spolu. Patří toto ke sportu?
1: No ne, tak ono to nevzniklo letos. Já jsem nemohl přežít, opravdu k nepřežití, to slavnostní zahájení. Teď všichni mluví o tom slavnostním zahájení, ale já jsem nemohl přežít před 12 lety slavnostní zahájení v Londýně, olympijských her v Londýně. A to jsem tam ještě jako prezident seděl na té hlavní tribuně s dalšíma prezidentama a ministerskýma předsedama. A jediný já jsem vykřikoval a protestoval. Oni všichni se koukali, jako, že to je v pořádku. To bylo před LGBT, když jste řekl. Ale to bylo v tu chvíli, zelená revoluce vrcholila. Takže celý ten koncept toho slavnostního zahájení tehdy v Londýně mě popuzoval nesmírně, protože to byl boj s CO2. Takže tam byly nejdřív na celém prostranství, byla pastorální Anglie 16. 17. století. Na děti si hrály věnečky, vodníci tam byli hezky u nějaký říčky nebo potoka. No a najednou přišli zlí kapitalisti, kteří tam začali stavět obrovské továrny, kouřilo to všechno, to odumřelo. Já jsem nemohl přežít prostě to slavnostní zahájení. Bylo to úplně k zbláznění. Takže mě tohle to slavnostní zahájení už nijak nevyvedlo z míry, jak řadu lidí vyvedlo. Ale to, v čem to bylo posunuto, jasně demonstruje těch 12 let, které se udály mezi tím Londýnem 2012 a Paříží 2024. To je velmi děsivé a znepokojivé.
0: No ale vy znáte tu pozici sportovce, který nastupuje na zápas. Zažil jste ji určitě mnohokrát, asi ne na olympiádě, ale v různých soutěžích. Co těm sportovcům u toho může jít hlavou? Máte pocit, že oni ve většině souhlasně přikyvují a říkají, jsme rádi za tu demonstraci jakési jinakosti, anebo si říkají, pro boha, pojďme už hrát, toto sem nepatří?
1: Tak spousta těch poslanců, těch sportovců se snaží vyhnout tomu slavnostnímu zahájení u lejt a říkat, že už zítra závodím a já tam teda nebudu několik hodin postávat a pochorovat. Tak to je první prožitek a zážitek, který já dobře znám a mohu potvrdit z různých jiných podobných věcí. Půlka těch sportovců vůbec nevnímá, že to má nějaký politický kontext. To by jedna půlka. Nicméně já mám pocit, že druhá půlka je stejně indoktrinovaná, jako jsou jiné děti a jiná mládež dnešní doby a vidí to podle mého názoru velmi, velmi podivně. Takže typovat, jaký je poměr těchto dvou skupin, netroufnu si říct.
0: No ne, ale jestli se může najít jediný sportovec, který s tím souhlasí. Já jsem s několika mluvil.
1: Jak se může najít jediný nesportovec, který s tím souhlasí, bych si troufnul říct.
0: Dobře. No a teď ten samotný fakt, že v některých těch sportovních disciplínách prostě bojují muži se ženami, tváří se to, že to jsou dvě ženy nebo že to jsou dva muži. Je to ještě sport, pane prezidente?
1: Tohle je strašně šílená věc, která se prostě stala a vůbec jako to zavlečení do sportu toho těch nepřetržitých kamer, toho natáčení a té debaty o tom, jestli vyhrál ten, který tam měl dřív levou paži, anebo ten, který tam měl pravou nohu, pravé koleno. Já myslím, že to obrátilo sport někam, kam vůbec nepatří a patřit neměl. Já jsem hrával ten basket i na mezinárodní úrovni, takže ne, že bych byl úplně nedotčený tím. Já vím, že leckdy byla hádka o to, jestli z auto má vyhazovat ten či onen a sportovec mého typu věděl, že to spadlo do autu, tak tam okamžitě běžím a ten míč beru a chci vyhazovat, i když rozhodčí ukáže opak, tak se divím, to já jim se, že... Já ale rozumím, že to může být klíčová věc 30 vteřin před koncem. Ale já jsem včera viděl utkání v televizi Francie-Německo basketu, který byl tak brutální, že jsem nic takového ještě prostě nezažil. To už není jemný sport, ta košíková dávno. Ale prostě v první části hry normálně vypíchnutý míč někde na půlce hřiště, rozhodčí ukazuje tam, opakuji 30 minut před koncem zápasu, francouzský trenér vylítne a začne dělat tadyhle ten symbolický obrázek televize a žádá, aby televizní obrazovka dokázala, jestli to byl aut nebo ne. Opakuji, aut v polovině zápasu, nerozhodné situaci, to já myslím, že zničení sportu a nemělo to nikdy nastat.
0: Dobře, ale mě ještě zajímá to, když, nebo to řeknu jinak, umíte si představit, že nastupujete ve vaší aktivní sportovní kariéře k mezinárodnímu utkání, do šatny přijde spoluhráč, který je zjevně ženou a říká, pánové, já se cítím být mužem, takže já budu pivotmankou. A běda jak ne, vy to musíte respektovat. Patří toto do sportu?
1: Ale je to nesmysl samozřejmě a vůbec celá ta doba tohle to zatáhla do sportu. Jo. Takže není k tomu nic jiného, než křičet ne, ne, ne. Nemá nové další argumenty, myslím, nemá cenu přidávat.
0: Pane prezidente, ono to nikde není tak strašně vidět, jako když potom boxují v boxerském ringu dva boxeři, nebo dvě boxerky, nevím, jak to mám říct, a jeden je žena, jeden je muž. A tady už to musí napadnout úplně každého, i tomu, kdo si ještě před pár týdny říkal, dobře, no ať si každý dělá, co chce. Tak to mě napadá.
1: Já jsem zásadně proti tomu, nemám co dalšího, bych řekl.
0: No mě ještě zajímá váš názor, kam až to půjde.
1: No to kdyby jsme se ptali před 5 lety, tak bychom netušili, že to může dojít tak daleko, kam to došlo dneska, takže co se všechno stane ještě za chvíli. No může to ten sport úplně poškodit.
0: Nejsme náhodou teď v kulminačním bodu toho už? Že už to zase půjde zpátky?
1: To je hezká hypotéza. Kéžby.
0: Četl jsem na webu Institutu Václava Klause komentář vašeho pana Ladislava Jakla, který říká, Británie hoří. Naprosto nezvládnutá imigrační vlna narazila na jednu z mezí společenské a občanské tolerance. Vlastně pan Jakl popisuje, že problém začíná hořet. Je tento problém k řešení ještě? Nebo už je rozhodnuto?
1: Tak zaprvé nenáhodou si Ládě Jakl vybral Velkou Británii. Já myslím, že to je nejhorší země. Z tohohle hlediska prostě ta migrace tam byla fatálně nezvládnutá. Jestli to všechno začalo anglickým kolonialismem a proto špatným svědomím a proto dovolili tam brát všechny Indy, Pakistánce, kteří někdy trpěli pod britskou nadvládou. Prostě jestli tudy se otevřela ta stavidla, je to možný, ale přeci já už nemám sebe menší důvod jet do Anglie, prostě já vím, že tam už nevidíte starou dobrou Anglii, jak jsme si vždycky my vykreslovali, zejména při tom komunismu, kdy se nám zdála být starou dobrou Anglii, ale to už dávno není a já myslím, že to je nejvíc propadnutá země tadyhle všem těm špatným izmům a myslím, že se jim to vymstí a je to po všech stránkách vidět.
0: Dobře, ale jestliže Británie hoří, znamená to, že se něco děje? Projevuje se nějaká nespokojenost a asi lidé chtějí něco jiného? Říkají, tady jsme se zmýlili.
1: To, že prostě vůbec může dojít takovým násilnostem, jako dochází v normálních britských městech, dneska je mimo mé chápání a pořád jenom se ještě ťukáme někam, že to ještě u nás naštěstí takhle není. Takže nevím, no, dělejme všechno pro to, aby to u nás nebylo.
0: V XTV jsme před pár dny natočili rozhovor velmi obsáhlý s Vladimírem Mečiarem. Pro mě teda velmi překvapivý, to, co tam pan...
1: V jakém smyslu? Tím, co říkal? Nebo...
0: Ne, tím, co říkal. V tom, jak ten člověk to měl vlastně strukturované, to, co říkal, že ani na moment jsem neměl pochyb, že by v něčem tápal. Má to 50 minut, velmi to doporučuji i vám, pane prezidente, a taky divákům. A on tam říkal několik základních věcí. Říkal například, Ukrajina válku prohrála. Dá se s tím souhlasit?
1: Tak zaprvé já jsem pana Mečiara viděl 13. nebo kolikátýho července, což je vlastně nedávno, ve Staré Bystrici, kde se nedaleko Čadci a Žiliny oslavovalo 32. den svrchovanosti Slovenska. A spolu jsme dokonce zapalovali velikou vatru, jako někdy v 10 hodin v noci. Takže mluvil jsem s ním, vím, že on ty názory má pevné, jasně strukturované a on jak byl totálně umlácen a umlčen a zašlapán na tom Slovensku, tak já myslím, že o to více on o nich přemýšlí. Má je pevně v sobě zabudované. Je možné okamžitě začít s ním rozhovor a ten rozhovor, jako kdyby jsme mluvili včera, prostě on žije plně těmi problémy současnosti a to, že jste ho pozvali sem, nebo to bylo na
0: dálku. My jsme byli za ním.
1: Vy jste byli za ním. No, takže to je bezvadný krok a já myslím, že on si to musel velmi vážit.
0: Ukrajina válku prohrála.
1: No, to je slovo do pranice. Prostě teď zrovna máme přeci aktualitu, že včera Ukrajina rozhodla, že nejenom neprohrála, ale rozhodla se vydat, zaútočit na Rusko a vpadnout a okupovat několik ruských vesnic. Takže
0: v Lipecké oblasti doplním jenom, že ČTK dnes ráno k tomu psalo, Rusko čelilo velkému útoku ukrajinských dronů. V Lipecké oblasti asi 200 kilometrů od hranic zasahli leteckou základnu a je vyhlášen výjimečný stav.
1: Takže já myslím, že pro mě trošku, že je ta válka hotová a Ukrajina prohrála, je to trošku wishful thinking, jak já říkám, přání otce myšlenky pro celou řadu lidí. Já to tak jednoduše prostě nevidím a mám pocit, že ty zbraně, které ta Ukrajina dostává a ty obrovské množství peněz, které dostává ze Západu, svou roli hrajou. Myšlenka, kdyby nehrály žádnou roli, tak nevím, jak to může všechno vypadat. Neboli to, že se ta Ukrajina teď zmohla na nějakou ofenzivu, nevím, jak to může zarezonovat v Rusku. Prostě tam určitě spousta lidí je nerada, že jejich země bojuje. Prostě tam taky posílají své vojáky, který tam masově hynou. V momentu, když najednou zjistí, že ta Ukrajina obsadila, nevím, 450 kilometrů čtverečních, jak jsem někde četl, ruského území. Nevím, jaká může být reakce té ruské veřejnosti. Fakt mám z toho víc a víc strach.
0: Dobře, ale to, co se děje teď, ty poslední hodiny a dny, tak je to nějaký poslední záchvěv, anebo to může být i pravý opak, že se ten konflikt rozhoří teď ještě víc?
1: Je to jako vždycky s tou sklenicí na půl prázdnou, na půl plnou. Prostě někdo to myslí jako kulminační bod a už je to za zenitem. A já v tomhle optimistou nejsem. Říkám jednoznačně, nejsem optimistou. Ty zbraně, které ta Ukrajina dostává, svou roli hrají a hrát budou. A ty generálové na obou stranách prostě od nepaměti je známé, že ty generálové vždycky hrají minule, nebo bojují minulé války. Prostě když se střílelo lukem, tak najednou někdo přišel s kušem a když se střílelo kušem, tak přišel s mušketou. Když to o té historie dostatečně známe. Teď se pořád naše paní Černochová kupuje masově tanky a letadla, jak jsem si všiml. Tahle ta válka ukázala, že tanky a letadla jsou naprosto pasé. S tankem si nikdo netroufne už věc, protože první dron prostě zničí. Letadlo nikdo nad oblast bojů neposílá. Prostě to je, takže my teď kupujeme ty zbraně na ty minulé nebo předminulé války. Peněz to bude stát hromadu. Neboli nevidím to tak jednoznačně rozhodnuté, jak je skoro v módě dneska u nás říkat.
0: Ještě mě zajímá vaše stanovisko nebo váš pohled na dvě prohlášení nebo dvě citace toho pana Mečiara v XTV. On řekl, že většinu médií považuje za nebezpečí, že jsou média nebezpečná. Dá se to tak říct?
1: Tak většina médií hrajou dnešní modernistickou nezodpovědnou hru, nejsou to seriózní nezávislá média, ano. Mluvíme o většině médií ve smyslu těch médií definováno starým způsobem. Jestli je většina nových médií, nových internetových serverů, většina nebezpečná, to nedovedu odhadnout.
0: A mimochodem ještě říkal, a to je poslední věc, kde mě zajímá vaše reakce na slova Vladimíra Mečiara, LGBT proud může zničit civilizaci.
1: To jsem stoprocentně přesvědčen, že může zničit civilizaci, protože sahá do samé podstaty lidství. Jestli jsme se mohli děsit zelené ideologie, no tak ta sahá do samotné podstaty fungování ekonomiky, ale ne člověka jako jedince, ale tadyhle ty nové ideologie sahají do člověka, dovnitř samotného.
0: A teď, promiňte, vrátím se ještě krok zpět, protože tady mám jednu důležitou poznámku k té Ukrajině, nechci vypustit. Tak jenom se orientujeme. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že Ukrajina připravuje jasný a podrobný plán na ukončení války s Ruskem. Co to znamená?
1: To se zeptejte jeho, teď vy umíte přemluvit všechny politiky, aby s váma šli diskutovat. No. Kdybyste přemluvili Zelenskýho, on by určitě sem přijel do tohohle kamrlíku vašeho.
0: Není to už známka toho, že to vzdává, nebo že má nějaký plán?
1: Zase to jsme u hypotézy A, že to vzdává, a hypotézy B, nebo že si daleko více věří. Nejsem, kéž bych to věděl.
0: Tak.
1: To bych musel být prognostik, abych to věděl.
0: A teď mám pro vás jednu dobrou zprávu a zajímá mě váš názor. Hvězdárna v Brně se prohlásila za kontaktní místo pro mimozemšťany. Lidé zde také mohou hlásit UFO. Je to myšleno zcela vážně, já jsem to hledal na několika místech, dokonce jsem na nějakém serveru četl, jak jsou mimozemšťaní vítáni, tedy v Brně, na Hvězdárně a ještě u jiných. Pane prezidente, co si o to má myslet?
1: No ne, tak snadný odsudek je, ježiš, to neberte vážně, to je z Brna, no, to, tak to nás nepřekvapuje. Ne. Mnohé ze zel současné doby, jak je vidět, panem premiérem počínaje a panem ministrem školství konče, pocházejí z Brna, tak já nevím, Hvězdárna brněnská je taky určitě místo svého druhu.
0: No jo, ale já...
1: Ale oni jsou možná bystří, oni budou umět s těma mimozemšťanům mluvit a...
0: Je ještě možné, že se dozvíme dnes, zítra, pozítří, že to je recese?
1: Já myslím, že to recese není.
0: No to
1: já jsem teda viděl toho někde záběry toho člověka, který šéf té Hvězdárny, který to vyhlašoval, a já jsem nic recesistického v něm neviděl.
0: No mě na tom totiž zaráží ta skutečnost, že je to tedy kontaktní místo pro mimozemšťany a jak se to těm mimozemšťanům sdělí. Že kdybyste náhodou přistáli v talíři, tak ne, abyste chodili na Hvězdárnu v Praze, ale vaše kontaktní místo, vaše přepážka je v Brně na Hvězdárně. Tak to skladu.
1: Kdybyste hledal něco absurdního, no tak byste to mohl situovat do Brna. To, já myslím, jistá intuice vaše by to mohla navrhnout.
0: No, další věc...
1: Mimochodem, já teda, když poslouchám pana ministra školství z Brna, tak jako jeho návrhy na to vyučování několika jazyků už malých dětem a tak dále, tak já myslím, že to není o nic méně šílená z nebe spadlá zpráva než tady ty mimozemšťané, tak možná, že to k tomu Brnu patří.
0: No, já jsem v té věci šel ještě trošku dál. A když je to dneska tak, že se můžete prohlásit za ženu, nebo můžeme...
1: Se můžete prohlásit za mimozemšťana.
0: Tak. Aha. A já jsem si říkal, jestli toto není ten, víte, ten ta příčina, že jestli se prohlásíte za mimozemšťana, řeknete, já nemám trvalé bydliště na planetě Zemi a já chci na přepážku ve Hvězdárně v Brně, tak jestli už ta společnost...
1: A já se vymykám všem pravidlům a zákonům a principům chování té světové civilizace. To jdete opravdu dál.
0: No.
1: No. Byste mohl psát sci-fi ksavery nějaké.
0: No, pane prezidente, my to teď, ostatně tento díl je takový letní. Tak máme i takovou letní náladu, ale já jsem už přemýšlel o tom, za jak dlouho budou hygienické stanice nařizovat v restauracích povinné toalety pro mimozemšťany. A já bych se tomu vůbec nedivil. Jo, nebo nějaká místa třeba speciální u stolu, u přípojky na elektriku třeba, aby se mohli dobíjet nebo něco. Myslím, že v této části světa je všechno možné, ale to je jenom... A teď mám zcela ale vážnou věc. A začnu jí citací z Echo 24. Vládní koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltín, předestřel o víkendu své názory na postup vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je zombíky na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejíž počet odhaduje na 4,5% populace, je podle něj potřeba vykopat, pane prezidente, hluboký příkop. Některé z těchto radikálních lidí označil za svině. Je to člověk ve službách vlády naší země. To není...
1: Nevím, jak se tam ocitl. Nechápu, že vláda může tohoto člověka jmenovat do této funkce, že vůbec tuto funkci může vytvořit a tím mám prostě obecné zase slovo ne k tomuhle tomu, rezolutní. Já jsem toho člověka naštěstí nikdy neviděl, netuším, jak vypadá, nemám o něm žádnou představu, ale ta vláda, která ho jmenovala, tuší, jak vypadá, jmenovala ho schválně, jmenovala ho záměrně, čili ona a priori schvaluje tyhle ty jeho postoje. Já bych se tomu opravdu nedivil. A není taky z Brna ten pan?
0: To nevím, odkud je, to tady nemám, ale že by se hlásil na Hvězdárně třeba, ale řekněte mi, člověk, který už je ve funkci, hovoří za vládu naší země, je možné říci o části obyvatelstva, ještě to nějak kvantifikovat nějakým procentem, že jsou to svině? Vždyť to je přece něco podobného, jako paní Vašáriová řekla, že Fica volili, já nevím, Spodina a fašisté a tak. A toto je člověk na oficiálním místě.
1: Dobře, proto já bych se nezabýval tímhle člověkem, ale já bych se zabýval tím, kdo ho do té funkce jmenoval. A do té funkce ho jmenovala vláda. A té vládě někdo předsedá, a ta vláda je nějak složená, a složení vlády předurčují lidé ve volbách. Takže hledejme kořeny a příčiny všeho zde.
0: Dobře, vy jste také zažil, jaké to je být předsedou vlády. Kdyby někdo z vašich přímých podřízených řekl o obyvatelích této země, že jsou to svině, tak jak dlouho by ve vaší vládě vydržel?
1: No ne, to by nepadalo vůbec v úvahu, ale my jsme u té zásadní věci. My jsme zásadním způsobem omezovali všechny vedlejší přímo řízené funkce vládou nebo premiérem. My jsme řekli, všechno musí mít na starosti jasně definovaná ministerstva. Ty mají své řády, ty mají své postupy a tak dále. Všechno mimo ministerské rušme, to je bezvládí v zemi. No a od té doby vznikají nejrůznější posty, které v žádné ústavě nejsou definovány a v žádných zákonech nejsou definovány. No a ty posty najednou mají statut rovnocenný ministru toho či ministru onomu. Nicméně oni nepodléhají volbám standardním. Oni nesouvisí s volebními výsledky. To je pro mě konec světa. Takže všechny ty mimorezortní, mezirezortní, nadrezortní specialisté, kteří mají zvláštní zmocněnec. Jaký zvláštní zmocněnec? Prostě jaký zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu? Prostě my máme jedno ministerstvo, které se zabývá zahraničními vztahy a to je ministerstvo zahraničí. Jaký zvláštní zmocněnec pro Balkán? Jaký zvláštní zmocněnec pro Blízký východ? Nesmysl. Ministerstvo zahraničí má přeci náměstka ministra pro Evropu, náměstka ministra pro Blízký východ. Ne, to jsou všechno navíc bohatě dotované funkce, kde ty lidé žijí v bezvládí, bezkontrolním světě a to byla zásadní věc a my jsme s tím bojovali ze všech sil a myslím, že se nám to podařilo v podstatě zrušit. Já vím, že jsme měli jediný souboj, možná si na to někdo vzpomíná, měli jsme jediný souboj v mezirezortní protidrogovou komisí. To byl shodou okolností Pavel Bém, kdo se na to pamatuje. No a tam byl ten spor o tom, jestli má být pod ministerstvem zdravotnictví, nebo pod ministerstvem vnitra, nebo pod čím, a teda nebo jestli nakonec to není tak mimořádný jev, že by měl být pod vládou přímo. To byl jeden souboj, který tenkrát probíhal, dobře si vzpomínám. A já jsem měl na to pevný názor, který nebyl sdílen všemi ministry, to se musím přiznat. Ale to je věčný systémový problém naší země a všech možných zemí. Amerika typický předpoklad, Amerika normální zasedání vlády vůbec nemá. Tam jsou jmenovaný nejrůznější lidi do funkce ministrů nebo do funkce ministrům naroveň postaveným. A vy ani nevíte, kolik má americká vláda členů, to my to aspoň víme. No ale Foltínové jsou navíc.
0: No jasně. A ještě k tomu, co říkáte, nepochybně jste zaznamenal tu skandálně spackanou digitalizaci stavebního řízení, díky které teď stojí spousta staveb a nebudou různé zkolaudované i potřebné stavby. Prosím vás, toto je věc, za kterou teda má nést kdo tu zodpovědnost?
1: Tak samozřejmě my máme vládu jako instituci, která řídí standardním způsobem zemi. V té vládě je někdo, konkrétně ministrem, který se nezabývá nákupem F-16 nebo jak pomoci zemědělcům, když je sucho nebo naopak příliš deště. Prostě. Takže my máme na to jednoho ministra, kterým je shodou okolností předseda Pirátů. No. Svěřit Pirátům jakoukoliv zodpovědnost je osudová chyba, ale svěřili jim to voliči. Mm-hmm.
0: Už se nám blíží počertek rychle ty podzimní volby. V Praze to vypadá v senátních volbách na dva velké a kruté souboje. Jeden z nich je paní Šichtařová s panem Drahošem a z těch velkých a druhý velký souboj se čeká mezi panem Šťastným Borisem a Pavlem Fischerem. Domníváte se, že je možné, že třeba tito dva budou poraženi, nebo to, že jsou teď aktuálně senátory, je fatální výhoda?
1: No, tak já si myslím, že to zaprvé vím, že v obou případech bude o fundamentální střet o charakter naší země a o charakter dnešní doby. Já myslím, že oba dva prostě jsou nejhorší prototypy představitelů dnešního režimu. Oba dva tito pánové, Fischer na straně jedné, Drahoš na straně druhé. V obou případech tam přijdou lidé s jiným pohledem na svět, s jinou minulostí, s jinou zkušeností. Budou to souboje naprosto mimořádné a budu fandit tomu, aby ti dva, kteří jsou tak zprofanováni dnešním režimem, aby prohráli.
0: To znamená pan Fischer a pan Drahoš. Tak zaprvé, u toho pana Drahoše jsem neslyšel za celou dobu nic, co by vykonal v tom senátu, něco, co by mě zaujalo, ale nesleduji všechno.
1: Ale myslím, že ani v tom předsenátním působení.
0: Dobře, ale přeci jenom se uchází o pozici senátora. A u toho Pavla Fischera, toho jsem zaznamenal jenom v okamžiku, kdy probíhal jakýsi, já tomu nechci říkat puč, ale kdy probíhal pokus o odstranění Miloše Zemana zrovna ve chvíli, kdy byl nemocný, jak se ukázalo, a posléze se vyzdravil. A myslíte si, pane prezidente, že toto pražský volič vnímá?
1: No tak já myslím, že pražský volič není homogenní. Těch voličů je hodně a co je prototyp pražského voliče, to jste vy nebo já? Já nevím, jestli
0: jsme... Prototyp pražského voliče je bývalý volič ODS, protože tady v dobách minulých ODS měla až 52%, jestli si ostatně kdo jiný by si na toto měl vzpomínat dobře.
1: Já si na to vzpomínám dobře, já vím 52, nevím kde přesně, ale já nikdy nezapomenu na jedny volby, kdy já na Proseku jsem bydlíval v Praze 9 tam a já jsem po oznámení výsledku šel po Proseku a přečetl jsem si, že na Proseku měla moje ODS 49,5%, já na to dobře vzpomínám. A já jsem šel potom večer tam snad s manželkou a s dětmi nebo nevím s kým a říkal jsem, hele, tak každý druhý mě musel volit. To je přeci úplně tenhle ten, nebo tahle ta paní, jako kdo byl. Já si na tadyhle tu půlku dobře vzpomínám.
0: Ale když tak mě opravte, mě pořád zní v hlavě těch 52% a já si nemůžu upamatovat teď, kde to bylo nebo v kterých volbách,
1: nevím.
0: Ale to číslo si pamatuju přesně. No, tak se teď ptám na tu většinu, řekněme, no ani nemůžu říct pravicových voličů, na takového typického pražského voliče.
1: Já nevím, tak je velká část typických pražských voličů, když použijeme na chvíli tenhle ten pojem, typický pražský volič, kteří jméno Fischer a Drahoš nikdy neslyšeli. To je jedna nenulová množina. Prostě tito dva lidé je ničím nemohli zaujmout. Prostě Drahoš byl prezidentem Akademie věd úřednického typu. On za sebou žádnou vědu s velkým V nemá, že by se mohlo říkat, že něco v té vědě udělal. On byl úředníkem, prototypem. Taky ne všichni chtějí dělat předsedy Akademie věd, že ten skutečný vědec chce dělat vědu. Že? Takže za tím Drahošem není vůbec nic minulostního. Fischer byl Havlovým poradcem pro zahraniční politiku, neviditelným, když jsem já měl své pravidelné setkání s prezidentem Havlem jako předseda vlády. Každou středu po vládě jsme se potkali, tak on tam seděl a zapisoval. Takže jsme tam byli 2+1 člověk, to byl Fischer, nikdy neřekl ani slovo, nikdy vůbec nezatvářil se, že by souhlasil nebo nesouhlasil. Nevím, já o něm nic pozitivního nedovedu říci. Velmi se zaskvěl, jak správně připomínáte, v té aféře o nemocnění prezidenta Zemana. To najednou, myslím, že ho vzala na vědomí i řada dalších lidí, jinak nevím, co bych o něm mohl vyřknout jako větu. Umí francouzsky.
0: Skvěle.
1: No, to může obstát teď na zahajovacím ceremoniálu téhle olympiády. Určitě se mu to líbilo.
0: Těším se na 55. díl, bude příště.
1: Děkuji.
0: Za 3 týdny. Naschledanou, pane prezidente.
1: Naschledanou.
0: Pane prezidente, 54. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
3: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
2: K tomu se dostaneme. Ale je to pravice nebo není?
3: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
2: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
3: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
2: Ne, to říkáte vy.
3: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
2: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
3: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
2: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
3: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
2: Kde na to všechno vezmete peníze?
3: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
2: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
3: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
2: tím... Takže zdroje jsou.
3: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
3: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švrt systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
2: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
3: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
2: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
3: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
2: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
3: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
2: No ale bojím se, že to je všechno legální.
3: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
2: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
3: Jsou názory.
2: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
2: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
3: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
2: Na vzdělávání?
3: Na vzdělávání.
2: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
3: Kroužky jsou vzdělávání.
2: Jo, takže...
3: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
2: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
3: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
2: A technicky to bylo?
3: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z

0: to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, muselo by se vytvořit kuponový ekosystém, ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo. A už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kteří by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35

0: 1000 bytů.
1: Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědi bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla a naschledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Hondo, dneska musíme udělat takový výjimečný začátek férovky, protože točíme o bitcoinech. Začínáme natáčet férovku za situace, kdy jsme se dozvěděli od ministryně spravedlnosti ODS Evy Rekroha, že bitcoinová zpráva znovu nebude. Jenom prosím tě, máš nějaký nový informace nebo platí to?
2: No hele, já si myslím, že oni něco vypotějí. Že ti starostové na ní budou tak sedět, že to nakonec Eva Dekroa možná napíše sama, nebo to společně namalujou, nebo si někoho na to ještě najmou, protože peníze stále jsou. Ale musím se smát, já jsem si myslel, že tahle země bude řešit dilema, jestli euro nebo českou korunu, ale tahle ta země po vzoru Zvonokos řeší, co s bitcoinama.
1: Jestli správu nebo nesprávu.
2: Přesně.
1: No, my jsme už jednu férovku samozřejmě bitcoinům, nebo možná nejednu věnovali. Věděli jsme a říkali jsme, že to, že Eva Dekroa, že je poslaná premiérem Petrem Fialou na ministerstvo spravedlnosti, je v podstatě, že to tam má zamést. Veškerý, ať už koordinátor bitcoinu David Uhlíř nebo soukromý audit, že jsou jenom kouřový slony. Ale netušili jsme, v jakou frašku Eva Dekroa dokáže bitcoiny na všech frontách obrátit během 4 týdnů. A jestliže se o ní začalo mluvit jako o nové, lepší, modernější ODS, a že Pavel Blažek a Jan Zahradil jsou ty stará, ta nemoderní ODS, no tak já myslím, že Eva Dekroa dokázala trůfnout i Petra Fialu, protože skutečně job, který dokázala za 4 týdny, to by nikdo nečekal.
2: Hele, chtělo by se říct, že Eva tropí hlouposti a ono se to ještě potáhne, protože nejenže táhne sama sebe pod hladinu, ale velmi to komplikuje starostům a bude to trápení, bude to velmi nešťastný výkop kampaně, protože se prostě bitcoiny vrací, jak nikdo nepočítal, protože prostě nejsou schopni, a to je mimochodem ODS strana, která tady prosazovala vyhazo bez udání důvodů. A vidíš, nevyvoděj závěry, neudělej personální rošádu, nenajdou ministra financí, který se někde teďka neznámo, kde pohybuje po Moravskoslezsku. A já si myslím, že ve výsledku na tom vydělají lidovci, kteří budou kroužkovat a mstít se.
1: No, každopádně, podívejme se na to i pozitivně, na každý tiskovce, kdy Eva Dekroa oznamuje, ať už je zpráva bitcoinová bude nebo nebude, tak má nový kostým a stejně jako paní prezidentový jí to sluší a usmívá se, protože je z ODS, protože se nikomu nic nestalo, jak víme. Pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexauriny.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošku nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch
2: videích. Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všichni naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxicí, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte jen takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, které jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, jo, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi, co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle, k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
2: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno. To tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahrávají.

0: to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
0: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete myslet i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
0: Aha.
1: Co to je?
0: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem. V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
0: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které

0: jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: A vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

0: Pavel Buráň je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Buráň je muž, který byl v XTV už jednou před časem. Je tady podruhé, protože sledujeme příběh pana Buráně, který je skoro jako námět na velký americký blockbuster, bych řekl. A ten příběh, toto všechno, co se kolem vás odehrávalo a odehrává, může být pro mnohé občany poučné, pane Buráni. A má to teď nějaký mezi výsledek a proto jste dnes tady a proto bychom rádi o tom s vámi mluvili. Já řeknu na začátku, že příběh Pavla Buráně je mimochodem součástí této knihy Zločiny beze zbraní Marie Formáčková a kolektiv a partnerem této knihy je také XTV. Pane Buráni, pojďme na úvod pro někoho, kdo by vůbec nevěděl, kdo je Pavel Buráň a co se přihodilo. Pojďme to nějak shrnout, ten váš případ, do této fáze, v které to je, a teprve potom se podíváme na jednotlivé jaksi podrobnosti.
1: Kdo je Pavel Buráň? Pavel Buráň je občan České republiky a to, co se stalo mně, se bohužel může stát každému. Takže...
0: Podnikatel, ještě abychom teda řekli, úspěšný.
1: Podnikatel, jestli jsem úspěšný nebo ne, to musí posoudit jiní. Stalo se mi to, že 7. října 2014 jsem byl přepaden, přemožen a unesen do domu mého bývalého společníka, kde jsem byl donucen podepsat jisté listiny, které mě zavazují k zaplacení nesmyslných částek. Já jsem samozřejmě šel, nahlásil jsem tu věc na policii, policie tu věc zdárně vyšetřila, důkazy byly silné, nebo důkazně silné to mělo být, tak to bylo tvrzení té policie, šlo to na soud, soud to odsoudil, bylo mu to vráceno Vrchním soudem v Olomouci, soud to odsoudil podruhé, protože se našly další důkazy, které jsme našli teda my, ale to je vedlejší, navíc k té práci policie, soud to podruhé odsoudil, aby se to znovu vrátilo, nestandardně vrátilo z Vrchního soudu v Olomouce, aby to ten soud krajský na potřetí zprostil s tím, že se ten skutek nestal, ale zprostil to velmi zajímavým způsobem, protože on vlastně popsal, proč toho člověka odsoudil, co se vlastně stalo, ale protože Vrchní soud v Olomouci má na to jiný názor, tak zprošťuje s tím, že se skutek nestal, což samo o sobě je obezlička, kterou právníci vysvětlovali různě, že to chtěl znepříjemnit tomu Vrchnímu soudu v Olomouci, aby se teda naštěstí proti tomu odvolal státní zástupce, který proti tomu rozsudku, a šlo to znovu na ten Vrchní soud v Olomouci, kde já jsem obsáhle zargumentoval a vysvětlil všechny ty jejich připomínky k mé věrohodnosti. Stejně mi to nebylo nic platné, protože Vrchní soud v Olomouci teďka v lednu, nebo v únoru, bylo to zasedání v lednu. Ne, v prosinci, pardon, v prosinci minulý rok. Potvrdil rozsudek toho zlínského soudu s tím, že skutek se nikdy nestal. Což samo o sobě pro mě bylo... Já jsem nevěřil, že páni soudci z Olomouce budou mít takovou odvahu tohle udělat.
0: No, takže vy to popisujete velmi rychle, to jsem ostatně po vás žádal. Vrchní soud v Olomouci říká, že se skutek nestal. Já, když jsem se díval právě jenom na ty věci, které jsou z veřejných zdrojů dostupné, co je na internetu a tak, tak vy vysvětlete mi to, o co je to všechno opřeno, protože tam se například, a k těm detailům ještě půjdeme, stalo, že policie získala počítač toho vašeho bývalého společníka, neboli toho člověka, který vás měl unést. A tam údajně, tedy podle článku na internetu, jsou veškeré mapky, jak vypadá vaše kancelář, sídlo firmy, pracovna, plánky, fotografie, státní poznávací značky vašich aut. Krom toho, je tady ještě kauza odposlechy, tak pojďte tyto dvě věci teď nějak vysvětlit.
1: Tak jak jsem říkal, důkazy, to má být velmi silný případ. Já to těžko zhodnotím, protože jsem laik, ale z toho, co z toho spisu vím, tak to, že se rodina toho mého bývalého společníka na ten skutek připravovala, to je zřejmé z těch důkazů, které tam jsou. Tam jsou fotky, videa, plánky. Potom, když se to začalo vyšetřovat, tak tam byly odposlechy, o kterých se vybavíte, kde se jasně mluví o tom, že ta kauza je potřeba dostat do Olomouce, protože tam to všechno dopadne. Je tam toho spousta. Je tam prostě spousta materiálu, která svědčí, bo když to řeknu úplně jinak, ten příběh nebo ta kauza je jasná. Tam není, co by prostě na tom se dalo zpochybňovat, kromě toho, na co přitakává vrchní soud Olomoucí, že? A to jsou všechno argumenty obhajoby. Takže ten případ je poskládaný od začátku do konce na nepřímých důkazech, tvoří to to uzavřené kolečko, jak to říkají páni právníci, nedá se z toho velice kam utéct, obhajoba se snaží to zpochybňovat na malých hornostech, na ohnutých znaleckých posudcích, které si zadali a mají nebývalé zastání v Olomouci na vrchním soudě.
0: Jak si to, pane podnikateli, vysvětlujete tuto věc, nebo vaši právníci?
1: Tak kdybych to řekl, jak si to vysvětlují mi právníci a ostatní lidé, tak by na mě možná šla nějaká žaloba.
0: Unesete, ne? Ještě jednu žalobu navíc.
1: To je sice pravda, tak mluví se o pytlu peněz, že? Ale to je těžko říct. Dneska ta justice...
0: Vidíte v tom korupci?
1: Já jinou motivaci, kamaráčovt, já jinou motivaci nevidím.
0: No a pojďme tedy, když o tom nechce tedy mluvit ten soud, pojďme o tom mluvit my. Kauza dopis ze dne 15.8.2014, říkám to dobře. Pojďte vysvětlit tento samostatný malou epizodu v tom velkém seriálu.
1: Já to zkusím uvést trošku. Můj bývalý pan společník se nechtěl k té kauze nějak obsáhle vyjadřovat, protože když se vyjádřil, tak si vždycky nabil. On nevypovídal u soudu, on pouze napadal to, co jsem tvrdil já. To samé byl dopis, to měl být dokument, kterým já jsem ho měl vyzvat k tomu, aby připravil tu sadu dokumentů, kdy jsem se jako fyzická osoba měl zavázat k tomu, že přistoupím k dluhu právnické osoby. Což by žádný normální podnikatel neudělal. Každý normální podnikatel nerad jako fyzická osoba podepisuje směnky, ručení a podobné věci. To je základ podnikání. Dopis napsal pan Novotný, to je doložené, že to je z jeho hlavy. Je na to znalecký posudek, který nikdo nespochybňoval.
0: Co ten dopis obsahuje?
1: Já ho v tom dopise mám vyzývat k tomu, aby připravil ty dokumenty, které se později u něho podepsali. Toho 7. října 14.
0: Takže to je dopis, abychom to divákům vysvětlili. To je dopis, který jste měl jako psát vy.
1: Ano.
0: Ale vy tvrdíte, že jste ho nepsal?
1: Ne.
0: A potom je tam ještě v souvislosti s dopisem, vy říkáte znalecký posudek, tvrdí, že to tedy psal ten váš bývalý společník. A pak je tam ještě jedna odbočka, jestli jsem to dobře pochopil, a to je Chorvatsko v kauze dopis.
1: Ano, pan Novotný se snažil tomu bránit tím způsobem, že v ten den, kdy se ten dopis odesílal z jeho pošty. Ty se odesílala z pošty v Uherském Brodě, která byla mimo nějaké mé... Já jsem tam prostě nejezdil, já jsem podnikal a žil jinde, pro mě by to bylo zajišťka. Byla tam stará původní adresa, kterou jsem už rok neměl, z které se to mělo odesílat. Tam je těch indicí více. No. Ale jedna z věcí, kterou se pan Novotný bránil, byla ta, že on ten dopis nemohl odeslat, protože byl v ten den v Chorvatsku. Byla to pravda. Dneska vím, že to nebyla pravda, protože přes hranice jel až o 2 dny později, než tvrdil. Ale to vím až dneska, to jsem si zjistil asi jinými zdroji. Důležité bylo to, že on tvrdil, že v ten den byl v Chorvatsku, ale jeho české telefony, jeho a jeho manželky byly v Čechách. Na což on ještě vysvětloval takovým způsobem, že on má chorvatské telefony a chorvatské čísla a s těma do toho Chorvatska odjel. Ale už nevysvětlil, jak je možné, že ty české telefony po těch Čechách jezdily.
0: Proč jste se ho na to neptali?
1: Na to se ptal soud. Na to se ptal soud, ne já.
0: No a tak musel tomu soudu něco odpovědět, ne?
1: Neodpověděl nic. Tady u tohoto se nad tím zavřela voda. To byl zlínský soud, kde ho odsoudili, kde prostě ten soudce se snažil tu kauzu nějakým způsobem prostě jí přijít na kloub. Vrchní soud v Olomouci je druhý soud, kde má to neobvyklé zastání. A neříkám, že jsem s prací soudu ve Zlíně spokojený, možná by z ní byl nadšený, ale odvedli normální standardní práci, možná to trošku hnali, možná byli nedočkaví, možná se měli víc věnovat detailům, ale vrchní soud v Olomouci, tam to vždycky leželo rok a půl nebo hrozně dlouhou dobu, ale jediné, co oni dokázali, bylo to, že přisvědčili nebo přitakali nebo se opřeli o obhajoby argumenty. Nikdy nepolemizovali s důkazama, které svědčí proti panu Novotnému.
0: 7. října 2014 potom následoval ten samotný únos.
1: Ano.
0: Tak o tom už jsme mluvili v tom minulém pořadu, ale krátce to řekněme jednou větou, kdyby nás poslouchal někdo, kdo to minule neviděl.
1: Unesli mě 3 převlečení policisté, unesli mě do domu Novotných, tam je nějakou dobu drželi pod pohrůžkou fyzické likvidace mé osoby a mých dětí, mě donutili k tomu, abych podepsal sadu dokumentů. Poté mě opili, dopravili domů, někde kolem půlnoci, 1 hodiny, a já jsem potom jel podávat trestní oznámení na zlínskou policii. Začalo vyšetřování.
0: Ty všechny znalecké posudky, které v té věci jsou, to znamená i ten pan Humhal třeba a jiní, protože jsem něco kolem toho hledal. Proč se dělali v této věci jakési psychologické posudky?
1: Víte, já mám v tom takhle. Kdyby vás někdo unesl, tak vy se neobhajujete, nebo nežalujete. Vás obhajuje státní zástupce. Takže z naší strany se dělaly znalecké posudky jako, buď to jako reakce na znalecké posudky obhajoby, a znalecké posudky obhajoby vznikly proto, aby nějakým způsobem svedli, odvedli pozornost, aby prostě něco vysvětlili. Tam je těch znaleckých posudků řada. Všechny jsme zpochybnili, protože všechny mají vady. Buď to vycházejí ze špatně položených otázek, nebo používají vyloženě nepravdy v těch posudcích. Prostě jeden posudek vedle druhého není normální. Někteří znalci se dokonce sami naběhli, protože, já nevím, teďka ten pan Humál, to je zdravotnictví, nebo?
0: No, to je psychologie.
1: Psychologie, no.
0: Pak je tady nějaký pan Libíček, paní doktorka Kasalová a tak. Ale Humhal, abych to řekl s dlouhým A.
1: Pan Humhal napsal, že pan Novotný je ctnost sama, že nikdy nelže, vysoce inteligentní. Prostě já, kdybych měl takový znalecký posudek, tak si ho zarámuju v obýváku a každému ho ukazuju. Ale pan doktor Humhal měl dispozici spis. A třeba na jednu z otázek, kdy se ptal pana Novotného, který je teda já tak důvěryhodný, zda byl trestán, tak mu pan Novotný řekl, že ne. A není to pravda.
0: No a potom posudec...
1: Což ten znalec z toho spisu měl zjistit, že? Takže ten člověk, který se nechal vyšetřovat, tomu znalci lhal. Pan Novotný byl trestán 5krát. Má pouze zahlazené tresty.
0: Pan Novotný, to znamená ten váš, aby bylo jasno,
1: bývalý
0: váš bývalý společník a muž, kterého vy tedy podezíráte, že vás nechal unést.
1: Nepodezírám, to jistota.
0: Dobře, ale já jsem to nebyl, tak z vašeho pohledu jistota. Ano. Potom je tady posudek z antropologie, což jsou tedy ty jednotlivé, kdo koho pozná, kolik procent a tak. Tak tady jste spokojen?
1: Posudek z antropologie jsme si zadávali my nebo já, a to z toho důvodu, že zase Vrchní soud v Olomouci, potažmo obhajoba, tvrdí, že díky tomu, že byli zproštění únosci, tak já jsem nedůvěryhodný. Zapomněli dodat to, že byli zproštění kvůli procesním pochybením typu, že policista, který protože na jednoho, na každého z toho únosu něco bylo, nějaké důkazy. Bylo to v prvé řadě mé poznání z fotek, mé poznání naživo a potom k tomu měli nějaké drobné důkazy. Na jednoho z těch únosců třeba vyšla pachová stopa, ale bohužel se zjistilo, že člověk nebo ten policista, který mu odebíral kontrolní vzorek, tak později u soudu řekl, že nebyl proškolen na to, aby mohl odebírat kontrolní vzorek. Proto ho ten soudce, já teďka nevím, jak se to řekne latinský, ale v pochybnostech vlastně zprostil. Protože těch důkazů je, protože těch důkazů bylo málo.
0: No, pochybnost ale prospěch obviněného.
1: Ano, ano, ale vrchní soud to samozřejmě, nebo vrchní soud, obhajoba to otočila, že když byli ti únosci zproštění, tak je jasné, že já jsem si to vymyslel a že se ten příběh tak nestal a jsem nedůvěryhodný. No a vrchní soud, já už nevím, jaký použil termín, ale buď to přivodil, přisvědčil nebo přitakal, že to tak je.
0: Pane Buráni, ještě posudky
1: z... Pardon, to, že soudce v rozsudku napsal, že je přesvědčen o tom, že všichni ty tři únosci se toho zúčastnili, ale bohužel pro nedostatek důkazů, o tom se nezmiňuje ani obhajoba, ani vrchní soud. Z toho důvodu jsem udělal, protože byla úplně na začátku nějaká antropologie, kdy já jsem dělal sestavoval jsem kit nebo portrét těch pachatelů.
0: Identikit.
1: Tehdy z toho vznikl jeden obrázek, já jsem tehdy prohlásil, že ti lidé si byli víceméně podobní a že se to prolíná tím obrázkem, že jsou možná rodina. A taky jsem řekl, že tak na 60% to souhlasí s tím, co nebo s těma tvářema těch únosců. Potom jsem je poznal z těch fotek asi měsíc později a potom jsem je po roce a půl poznal naživo z klasické rekognice. Jestli říkám dobře to slovo. A protože tohle všechno shodili ze stolu z toho důvodu, že je soud pustil zase z jiných důvodů, protože bylo málo důkazů jiných nebo padly, tak já jsem se tomu snažil bránit tím, že jsem vzal fotky těch únosců a nechal jsem si udělat znalecký posudek z té antropologie, aby mě ten znalec řekl, nakolik jsou si ti lidi podobní. A vyšlo to zhruba tak, že ti lidi jsou si podobní na těch 60-70%, to znamená, že to, co jsem ten týden po tom skutku namaloval na tom obrázku, souhlasí s těma tvářema, které jsem později poznal na fotkách a naživo.
0: Pane Buráni, řekněte nám ještě, víte, někde na internetu jsou uvedena některá fakta kolem toho vašeho případu a mimo jiné je tam napsáno, že byly získány odposlechy těch vašich únosců a odposlech je přece věc, kterou ten soud přehlídnout nemůže. Co v těch odposleších vlastně je, když teď ve světle toho, že vrchní soud v Olomouci řekl, že skutek se nestal?
1: Jsou to odposlechy, které potvrzují to, co jsem říkal já, jsou to...
0: Co tam je?
1: Snaha o ovlivnění lidí, bývalých policistů, státních zástupců, o vytvoření dokumentů, je tam toho spousta.
0: A mohl byste třeba citovat nebo parafrázovat jednu nějakou větu, která tam je, abychom...
1: Víte, padaly tam různá jména. Když se uzavřelo policejní vyšetřování, tak mi ti policisté řekli, že to je důkazně silné, že tam prostě není kam uhnout. A taky mě řekli, že to určitě neskončí tady tímto vyšetřováním, protože to, co se dělo při tom vyšetřování a to, jaké lidi ovlivňovali, takže to se bude vyšetřovat dál, že budou padat hlavy.
0: Pane Buráni, ale víte, proč já se na to ptám a ptám se na ty konkrétní odposlechy? Protože to o té situaci vypovídá. Jo? Tak tady třeba jsem našel konkrétní citaci, je stěžejní na toho hajzla něco najít. A to je odposlech, který měl říkat ten pan Novotný, pokud vím, nějakému pánovi, což nevím, kdo to byl, podle mě, na to je jedno. Proč vy jste tyto věci tomu vrchnímu soudu nepředložili, protože tady je přece jasné, že se něco dít muselo?
1: Vrchnímu soudu jsme předložili spoustu argumentů a veškeré důvody, pro které se měl být nedůvěryhodný, dostali na papíře. Dostali to s odkazem na konkrétní stránky spisu, na konkrétní odposlechy. Takových věd, o kterých se teďka vybavíte, je tam řada. To není ojedinělá záležitost.
0: A nikoho to nezajímá?
1: Ne, vrchní soud to nezajímá.
0: Tak já ještě jednou řeknu, že v té vaší kauze, o které jsme se bavili tady v tomto pořadu už dvakrát a hodláme ji sledovat dál, tak zatím ten vrchní soud řekl, že se skutek nestal.
1: Ano.
0: Je to tak. Co budete dělat vy dál? Kde teď stojíte vy?
1: Já se budu samozřejmě bránit, sešně budou síly stačit a dělám to i proto, že něco podobného se může stát komukoliv v této republice. Prostě není normální, aby tři pánové, jedno kde sedí na jakých pozicích, dokázali jasný případ, podle mě ano, otočit úplně o 180 stupňů s tím, že se jim vůbec nic nestane a nic jim nehrozí, protože se schovají za právní názor. Mm-hmm.
0: Myslíte si, pane podnikateli, že třeba v nějakém dalším pořadu, nemyslím vy, ale někdo, třeba obhájci nebo někoho bychom vymysleli, je schopen našim divákům tady ty jednotlivé věci, jako třeba odposlechy, jako třeba ta fakta vys Chorvatsko a dopis ukázat, doložit třeba na obrazovce už z toho důvodu, že to může potkat kohokoliv jiného. Myslíte, že to je možné?
1: Já si myslím, že to možné je a nejvhodnější by na to asi byli mý advokáti, protože ti můžou a ti vědí, které jména můžou citovat a co si můžou dovolit.
0: Já ještě jednou připomenu, že váš příběh je součástí této knihy Zločiny beze zbraní od Marie Formáčkové a jejího kolektivu. Jak jsem říkal, XTV v této kauze nekončí, naopak míní pokračovat. Tak já doufám, že budete třeba vy nebo někdo z vašeho okolí ochotní přijít do našeho studia zase někdy a pro dnešek vám děkuji za návštěvu.
1: Držím vás. Určitě, já vám taky děkuji.
0: Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Pavel Buráň.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohly získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Věk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jak ji vnímám já? Ano, tak, definici
2: tak,
1: tady nemám,
2: tak, promiňte. Tak jak ji vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty

0: ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř, stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, Vystačilo?
0: My se na to díváme Vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
0: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi, jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy, Stačilo, vy, Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
0: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
0: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
0: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
0: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
0: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Mělo by Je otázka, čemu říká

0: je konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
0: Ano, se nemýlím, část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: V případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky z chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Co se týče celý té kauzy, no je úžasná. No. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
1: co,
2: pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten můj ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
4: Tenhle ten díl, kdo to zaplatí, točíme krátce po tom, co Španělsko a Portugalsko v podstatě zhasnul bezprecedentní blackout. Vypadla jim elektřina a už máme ze Španělska potvrzené, teda, že to způsobili ten šok energetické soustavě soláry. Ale vidíme, že reakce na to, místo aby se tím někdo mediálně skutečně zabýval, protože to hrozí všude i v Česku, tak je ticho a hlavně o co dá, co budeme řešit v tomhle díle, je to, že přesně tohleto zapojování alternativních zdrojů energií nám zdražuje elektřinu a že i to je důvod, proč máme v Česku, kde vyrábíme lacinou elektřinu a vyvážíme, tak máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii.
5: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje. Hmm.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Rogers, Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch zborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej zbor třeba, jo, nebo 30-hlavej zbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez zboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
2: tak,
1: jo?
2: Tak, tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. Tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No, nic, to je tak...
1: Souvisí to nějak?
2: Věci. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, a Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jsi spíš srdcař.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli. Ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a...
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle, jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musíš zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdím rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července.
1: Včera bylo
2: 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
3: Posloucháte rádio Ksaver.

0: Oldřich Lichtenberg je naším hostem. Zdravím tě, Oldo, ahoj.
1: Ahoj, Luboši.
0: My se známe roky, tykáme si tak, i když budeme hovořit o vážných věcech, tak nebudeme na naše diváky nic hrát. Oldřich Lichtenberg je právník, producent, zejména člověk, podnikatel, člověk, který zná politické prostředí české velmi dobře a muž, který se občas popere za to, v uvozovkách popere, za to, aby mohla česká soukromá divadla fungovat. Ty jsi spolumajitelem divadla Broadway,
1: ano,
0: abychom to řekli přesně. No a teď se k nám dostávají nějaké zprávy, že naše strana a vláda, jak se říká, připravuje zvýšení DPH a vstupenky do divadel by podle té přípravy měly být v 21% sazbě. A ty, Oldo, tvrdíš, viděl jsem v rozhovoru s paní Bobošíkovou, že to je pro tebe jako pro podnikatele v divadle likvidační. Jak to?
1: Ono je to vlastně jednoduchá matematika. Za prvé mě trošku mrzí, protože rozhodnutí o tom, kde kultura bude, v jaké sazbě DPH, je rozhodnutí skutečně ne ekonomické, ale politické. To znamená o tom, jestli kultura jako ta nadstavbová část je součástí nějakých státních priorit nebo není. Jak se ukazuje, tak není. To znamená, ta soukromá kultura, která obhospodařuje drtivou většinu té kultury z hlediska koncertů, z hlediska populární hudby, z hlediska ale i takového muzikálového divadla, tak najednou dostala jasnou červenou.
0: Co to znamená konkrétně pro fungování divadla, když se z vyšší DPH o 11%, říkám to
1: ano,
0: dobře.
1: Ano, o 11%.
0: Ty jsi u Jany Bobošíkové říkal, že to je likvidační pro tebe a pro divadlo.
1: Tak. No ono totiž nejde, to navýšení DPH nejde automaticky přenést do ceny vstupenky, protože to, co já už jsem říkal, je, že ta cena vstupenky dneska osciluje na tom maximu, co jsou vůbec lidé ochotni dát. A to se bavím o té vrcholné ceně vstupenky, protože my máme samozřejmě, a nejenom my, ale každé divadlo, každý koncert má rozfázované ty ceny lístků podle sektorů a podle možností. A ty nejdražší lístky, ty, které se dneska prodávají nejhůř, nedělají tu největší podíl těch tržeb. To je pořád ta střední kategorie lístků kolem těch 500-600. To znamená zvednout to o těch 11%, znamená vlastně si zlikvidovat kompletní příjem divadla.
0: Oldo, když by toto prošlo, tak já to vím roky, že ty se vždycky, jak jsem říkal, popereš za celý ten segment, nejen za svoje divadlo. Koho všechno by to postihlo? Kdo všechno by byli ti, kteří budou platit víc?
1: S výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a městem a těch pseudonevýdělečných organizací, kterých jsou v podobě nějakých spolků a těch jiných právních forem, všechny soukromé subjekty, které pořádají koncerty nebo provozují divadla. To znamená všechny obchodní společnosti nebo všechny soukromníky, kteří jsou plátci DPH. Ona ta nerovnost je vlastně obrovská v tom, že příspěvkové organizace mají trojí zvýhodnění proti nám. To znamená, za prvé v rámci prodeje vstupenek neplatí DPH, takže jim ze 100 korun zůstává 100 korun. Mně nějakých 80
0: něco korun.
1: Takže
0: to je třeba kdo? To je třeba Národní divadlo?
1: To je nejenom Národní divadlo, ale pro srovnání z našeho žánru třeba Hudební divadlo Karlín. Druhá věc je, oni mají pod zadkem obrovské dotace od milionových do miliardových. Jako Národní divadlo dostává ten příspěvek, který je zhruba miliardu korun. Karlín, abych mu nekřivdil, je to v řádech desítek milionů korun. To je ta další nerovnost. A třetí nerovnost je v tom, oni netvoří zisk. To znamená, neplatí daň ze zisku. To znamená, my jsme velikými přispěvateli do státního rozpočtu trojího, jak z DPHčka, tak, nebo dvojího, jak z DPHčka, tak samozřejmě z těch přímých daní.
0: Těch 10%, což je aktuálně sazba, tam je to ještě únosné, to je ta hranice, kdy jste schopni fungovat navzdory covidu, navzdory ceně energií, která, jak víme, vyskočila. To ještě pořád je únosné?
1: 10 je v pořádku a my jsme jako připraveni s tím pracovat a je to, a i chápeme, jistou dočasnost těch 10%, protože my jsme plátci DPH z 10% jenom v té covidové době, kdy nám tehdejší, já nevím, jestli to byla vláda nebo parlament, myslím, že parlament schvaluje ty změny sazeb, schválilo tu ještě nižší sazbu. My jsme byli v té tehdy, tuším, 15% sazbě a díky těm následkům covidu nám to snížili, abychom se zpamatovali na 10%. Do toho ovšem přišlo zvýšení cen energií, o kterých se obecně tvrdí, nebo čtu v novinách, že bylo zvýšeno 65%, nám to vylítlo asi o 420%. Jenom elektrická energie. To znamená další věci, inflační nájem. Ale vždycky zatím každá vláda, která tady vládla, držela kulturu v té nejnižší sazbě DPH tak, aby byla co možná nejdostupnější pro tu širokou strukturu lidí. Aby i ti chudí, i ti bohatší měli stejnou šanci vidět stejné představení, jenom jít na stejný koncert. Tohle se úplně likviduje.
0: Ty jsi teď řekl, Oldo, že to chápeš jako dočasnou sazbu. Mám tomu rozumět, ta dočasnost spočívá v tom, že byste jednou skočili do těch 21 anebo na nulu. Jako ta konference.
1: Ne, nejsme tak. My jsme začínali a byla tady kdysi 5% DPH a s tou jsme začínali a to je kalkulace. Tak se to postupně měnilo, že my jsme skončili v té nižší sazbě, ale 15%, která nám byla snížena na tu 10%. To znamená, pokud budou 3 sazby, je to pro dostupnost nejlépe tak, aby jsme zůstali v té nejnižší sazbě. A pokud budou sazby 2, tak se skřípěním zubů, asi bychom byli ochotni, teď mluvím ale opravdu ryze za sebe jako divadlo Broadway, akceptovat 14% DPH, to ano, ale těch 21 o dalších 7 bodů, to je úplně už mimo mísu pro nás.
0: Ty jsi člověk, který dobře zná politické prostředí, mluvil jsi o této věci třeba s ministrem financí?
1: S ministrem financí ne, ale mluvil jsem o tom a dopisujeme si s panem ministrem Baxou, který mi napsal, že to ještě nejsou žádné schválené věci, to znamená to, o čem se obecně mluví. A samozřejmě jsme napsali dopis jako Asociace hudebního průmyslu, ale vím, že tak činí i další, všem ministrům, včetně tedy předsedy vlády, ministra kultury, ministra financí, jsme napsali dopis a tam popsali tu situaci, jak ten soukromý sektor si stojí a tento čtvrtek nás pan místopředseda Havlíček vyzval k jednání v poslanecké sněmovně. Takže jdeme ve čtvrtek za panem místopředsedou Havlíčka.
0: Oldo, ty jsi člověk, který vyprodukoval spousty muzikálů, když to řeknu jednoduše, spoustu muziky za ta léta. Seš vystudovaný právník. Řekni mi, chápeš tento krok, kdyby měl být uveden v život, jako akt čiré zoufalosti, anebo proto máš svým způsobem pochopení, protože jak to vypadá, tato země zadlužená až po uši?
1: Já tam totiž nevidím ten ekonomický prvek, já tam vidím jenom ten likvidační kulturní. Tak za prvé logicky zvýší-li se DPH, znamená to, že to bude se utrácet za lístky jakoby v rámci toho víc peněz a spustí se laviny další inflační krok. To znamená, zvyšování DPH je jasný proinflační krok, tomu vůbec nerozumím. Chce-li někdo ušetřit na rezortu kultury, tak prosím, ať se soustředí na dotace, které jdou ze státu a z obcí, krajů, protože tam já vidím neskutečné nešetření, vidím tam plýtvání prostředky. Celý princip příspěvkových organizací je o tom, že když poslední 2 měsíce před koncem roku mají lepší hospodářský výsledek, než plánovali, tak utrácí jako zběsilí, aby hospodářský rok skončili nulou, to znamená v zásadě ztrátou takovou, kterou činí ten příspěvek, aby se jim o to ten příspěvek neskrátil. Je to tak demotivační systém, místo toho, aby stát jednoduchým administrativním krokem nařídil přeměnu všech těchhle z těch příspěvkových organizací, což notabene je institut z 50. let socialismu. To není nic, co by přetrvávalo od Rakouska-Uherska. A aby se z nich staly akciové společnosti SROčka, teď dnes obchodní společnost nemusí mít jediným cílem vytváření zisku. A ten majitel, kterým je stát nebo město. To přece může hlídat přes představenstvo, valnou hromadu, dozorčí radu. A najednou ty organizace se dostanou do stejného módu a do stejné soutěže. Jenom prostě nejde soutěžit v pečení mouky. Když někdo má elektriku zadarmo, nájem zadarmo, mouku zadarmo, no tak ten rohlík může prodávat mnoho levnějc než my, kdy si všechno musíme platit. Mm-hmm. To je ten zakopaný pes hlavně.
0: Umíš odhadnout, o jakých konkrétních sumách se tady bavíme, když pomineme, že tvoje divadlo je jednou součástkou toho celého systému, tak kolik by to tak mohlo do toho rozpočtu státního přinést?
1: Já si myslím, že to zvýšení DPH vlastně ne vůbec nic, protože o to se sníží prodej těch vstupenek. Bude se jich prostě prodávat méně, bude lidí míň chodit, protože si to prostě nemůžou dovolit, protože pokud v ty vyšší sazbě budou položky, bez kterých nejde žít, jako je například vodní, stoční nebo některé potraviny, no tak první zbytný výdaj, to je podle všech průzkumů, je kultura. To znamená, lidi do toho divadla prostě přestanou chodit. A my v době covidu jsme si dělali takový rešerše a já nevím, jak se jmenujou ty instituce jako Národní rozpočtová rada někde. A tam jsme si vytáhli čísla, když jsme právě požadovali různý ty kompenzace za části ztrát, které jsme utrpěli, tak celý show business je větším přispěvatelem do státního rozpočtu než třeba rezort zemědělství. Takže my nevytváříme malý peníze. My jsme opravdu obrovští donátoři státního rozpočtu a vlastně z něj nedostáváme nic. My až na opravdu ty minimální dotace pro ty soukromí v úvazovkách podnikatelský subjekty jenom odevzdáváme, nic nedáváme. A co mě mrzí, a taky už to mockrát říkám, je, že když si čtu nad těma mýma nářkama nebo nářkama mých kolegů ty komentáře těch diváků nebo čtenářů, tak jsou vesměs nenávistný. Ale pořád vidím, jak vlastně jsme ztratili díky špatnému vysvětlování toho, kdo je příjemcem těch dotací. Jak jsme ztratili čest a prestiž ve společnosti. Teď to byli herci se studentama, který před, já nevím, 33 lety objížděli republiku. Dneska nás všichni posílají na pole nebo k soustruhu.
0: No jo, a nemůže to být také tím, že některé vaše hvězdy, vás, lidi ze show businessu, se tak s takovou vervou vrhají do politiky?
1: Hele, já nikomu nechci brát právo na svůj názor. Já ho mám taky a ty víš, že je dneska menšinový, že jsem podporoval a podporuju někoho jiného, než dneska vládne. V tom případě je plná svoboda. Na druhou stranu se strašně mi vadí, že z toho mnohdy leze něco za něco. A to ten volič nebo obyvatel brzo pozná.
0: Je to případ 18 milionů pro divadlo Bolka Polívky?
1: Ale vůbec to nechci komentovat, protože zaprvé jsme s Bolkem dlouholetí známí, takže to nechte, já jsem to neviděl. Já nevím, jak je to v tom vtipu. Odtěl to tak vyzerá.
0: Zvonku to tak vyzerá.
1: Zvonku to tak vyzerá.
0: No, dobře, ale je to, i kdyby to tak bylo, tak je to špatně nakonec?
1: Ale je to špatně, protože by prostě ty divadla neměly dostávat nic za A, anebo by měly dostávat všichni. A měly by je dostávat podle pevně stanovených kritérií. Protože bude-li nějaký dotační systém, což jistě někde je nutný, protože je-li divadlo, který má 80 míst nebo 100 a produkuje tu nejkvalitnější tvorbu, tak jistě se nemůže uživit jenom ze vstupného. Ale měly by na tom být jako kritéria, které jdou zkontrolovat. To znamená, některý ta kritéria by měla být návštěvnost. Nemůže být jediným kritériem kvality to, že to představení vidí méně diváků, než je na jevišti herců. To nemůže být. A to dneska vidím, že je ten základní princip kvality. To, na co se nechodí, je dobré. To, na co se chodí, je brak. A to je prostě špatně. A druhá věc je, že to nehospodářství s těmi dotacemi, já moc nevidím ty zpětné vazby. To znamená, někdo dostane dotaci, ale aby si někdo dal tu pozornost a zkontroloval, jak to skutečně vypadalo, jak to fungovalo, jestli ty dotace byly užity správně nebo ne, to je bohužel špatně. Proto já bych celý ten dotační systém rozbil a postavil ho na dvou kritériích. kritériích. Za prvé návštěvnost, což je v drtivé většině světa, a za druhý pak nějaké posuzování toho o náročnosti nebo nenáročnosti toho. Ale zásadně bych ty dotace proškrtal, ale obrovsky dolů.
0: Bez ohledu na to, jestli je to tvoje divadlo nebo Zlatá kaplička.
1: A bez ohledu toho, jestli je někdo na billboardu nebo není. To znamená, reálně chápu, že když je Zlatá kaplička, tak má obrovský náklady za energie, udržování toho domu. Ale na druhou stranu tam vidím, tak je tu obrovskou přezaměstnanost lidí, těch strašný kvantum zaměstnanců. Když si uvědomíš, já to vůbec nechci srovnávat a Národního divadla si velmi vážím, když my celý divadlo provozujeme v zásadě ve třech stálejch lidech nebo ve čtyřech, kdežto tisíce lidí proti tomu, to je nesrovnatelný. Jistě to nejde z tisíců udělat na tři, ale jistě omezení té přezaměstnanosti a vylepšení podmínek pro ty lidi, kteří tam pracují, je cesta, jak zlepšit hospodaření. Ale druhá věc je taky hlavně zrušit ten systém těch příspěvkových organizací, to znamená ten demotivační systém skončit rok nulou.
0: Do jaké míry s váma, lidma od tohoto biznisu, komunikuje, řekněme, vláda nebo zákonodárci obecně?
1: Ale upřímně málo, protože pořád, ať je to vláda levicová, ať je to vláda pravicová, já to dlouhou dobu říkám, nikdo ze stávajících ministrů kultury nedosahuje ani popaty Pavlovi Dostálovi. To byl ministr, o kterým jsme řešili tehdy možný zvýšení DPH 5%, a ten Pavel Dostál, protože tu situaci znal, protože chodil do divadel odleva doprava, tak prostě ten Pavel Dostál vstal a říkal, tak já rezignuju. Jestli to budete řešit proti vůli ministra kultury, tak to tak nebylo. A nebylo.
0: No dobře, ale na druhou stranu všechno má nějaký vývoj, teď se střídají různé strany u vlády, tak nám řekni, kdo kromě pana Dostála, protože to už je dávná historie, kdo ještě je nebo byl z těch lidí, kteří fandili tady tomu a koho by mohli vlastně návštěvníci divadel pochválit?
1: No já to moc nevidím, musím říct, že pan ministr Baxa aspoň komunikuje. Výsledky zatím teda jsme nedosáhli fakticky žádné, ale musím říct, že se s ním komunikuje nejpříjemněji. Nejhorší, a to i z osobního hlediska, byl samozřejmě Zaorálek, který napáchal tolik zla a tolik nepravostí v rámci toho rezortu, který mimochodem sklízíme my jako soukromníci i já, protože s tím jsem ve soudním sporu s panem ministrem Zaorálkem. To je prostě špatně a mám pocit, že pan ministr Baxa podědil tu strukturu ministerstva po Zaorálkovi a zatím se asi tam upřímně uvnitř toho baráku moc nezměnilo, protože my dlouhá léta usilujeme o to, aby se vytvořil jakýsi odbor soukromé kultury nebo oddělení nebo nějaký úředník, aby on měl vůbec přehled, jak funguje. Já jako za příklad dávám nějakou televizní debatu, kterou jsme měli kdysi v době covidu, kde byl Michal Kocourek, já, Zaorálek a ještě někdo. Bavili jsme se z půl hodiny předem, hodinu na debatě a Zaorálek se pak zeptal Kocourka, a vás zřizuje kdo? Hlavní město Praha? Po dvou hodinách debaty, jak fungují soukromí divadla. Takhle to je, oni se o nás všichni nikdo nezajímá, protože my vlastně do doby, když jsme fungovali před covidem, jsme nikoho nepotřebovali. Vzali jsme na vědomí, že je tady nějaká nespravedlnost, ale uměli jsme si i za cenu toho, že jsme byli označováni za příliš lehký žánr nebo něco, vydělat a i odevzdávat do státního rozpočtu. Ale pak přišly ty morové rány. A ty morové rány jsme si z drtivé většiny zase zaplatili sami. Ty škody z covidu i hlavně ty ceny z hlediska energií. A když se vytahují sumy, které ti lidé z kultury nebo ty instituce dostali z té soukromé kultury, u nás to bylo třeba velká suma, tuším asi 11 milionů, ale pořád to je nějakých 38% těch nákladů, které jsme měli.
0: To, jak jsi říkal, že by stálo za to učinit nějakou revizi nebo nějak změnit ten systém, tak aby i ty příspěvkové organizace nedostávaly tak velké dotace, tak to by se muselo udělat změnou zákona nějakého, nebo to je jenom nějaká vyhláška?
1: Si totiž nemyslím, že k tomuhle je změna zákona. Ono obecně ten princip už byl vynalezen a jmenuje se Augiášův chlév. ale obecně každý zřizovatel přece má právo změnit strukturu té své zřizované organizace na jiný. Já pořád nechápu, ať je prostě struktura na magistrátu nějaká, na ministerstvu nějaká, proč k tomu nikdo nikdy nenašel odvahu. Nebo vím proto, protože se zvedne strašlivý odpor těch příspěvkářů, těch obdarovaných těmi dotacemi a vyvolávají prostě atmosféru, že to je ničení české kultury. Je to ryzí administrativní krok, na tom se vůbec nic nemění. Mm-hmm. To, jak hospodaří, přece naopak bude lépe kontrolovat ta stát prostřednictvím svých lidí nebo svých orgánů v ty společnosti.
0: Ať končíme nějak pozitivně. Co je teď největší šlágr tvého divadla?
1: Okno mé lásky, to je transformované písničky Petra Jandy do vlastně takové nové moderní formy, co udělal Markus Tran. A je to teda obrovský šlágr. A co je dneska pondělí, pozítří máme premiéru první velký činohry na divadle Broadway, kterou napsal Lukáš Pavlásek, režíruje to Vladimír Morávek, takže jsme zcela v nevýdělečném sektoru. A jmenuje se to Já diktátor. A je to komedie o tom, že když diktátora přestane bavit práce.
0: Kdo v tom hraje?
1: Hraje v tom Lukáš Pavlásek, Tomáš Matonoha, Veronika Žilková.
0: Takže vězně obsazeno. No a ještě něco, co už můžeš prozradit, ale připravuje se to teprve.
1: Doběhl jsem teď z rozhovoru s hercema, protože na únor 2024 připravujeme muzikál, který se jmenuje Troja, ten už je z drtivý většiny napsán, režíruje ho Libor Vaculík a budou v tom hrát hvězdy, ty klasický jako Pepa Vojtek, Marian Vojtko, Petr Kolář, ale taky třeba Jitka Boho, krásná modelka, skvěle zpívající, takže se na to moc těším a připravujeme muzikálovou pohádku Lotrando a Zubejda.
0: Oh. No tak do té doby se určitě ještě uvidíme, protože oni ty věci se nějak pohnou a my tě pozveme, abys nás poinformoval, jak to vypadá. A držím palce, Oldo. Rád
1: jsem tě viděl. Milé, hezký den a děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Oldřich Lichtenberg.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je, za druhé si říkám, co bude dál, a nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200,
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1,250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4,000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano,
1: od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá odstřiženo Rusko, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. V tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla. Ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: Odvážná
2: myšlenka. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale, ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: jste v XTV, pane Vláčku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuju. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala juniorní...
2: Ale jsme fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale nice. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále. Ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou. A z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne. Jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já na štěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Ne, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, blížíme se ke 2 letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
2: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

Alo, bože jak, na refíži mě popad pták, pestrý a hloupý jako duha, kdyby měl rozum, tak by uhál.

0: Několikrát jste se ptali na Janičku Zlatíčko, vulgo ministryni obrany Černochovou, která to, co se kolem ní děje, to už je na diagnózu od Jamily. Já na ní pořád čekám, ta musí přijít každou minutou. Pojďme se podívat. Víte, že mezi ministryní Černochovou a náčelníkem generálního štábu Řehkou vznikl konflikt, že on chtěl dokonce rezignovat kvůli tomu. Černochová to tak začala zahlazovat, pozval si oba premiér. Sešli se, já nevím, možná tam Petr Fiala takhle zatnul pěstičku a takhle bouchnul do stolu. Protože ten výstup z toho byl typický fialovský, z toho bylo vlastně komuniké, jaký já si pamatuju, komuniké ústředního výboru KSČ. Dál budujeme naši armádu a naši vlast a všechno je dobrý, jedeme dál. No, ono samozřejmě to začíná mít do hru, protože Řehka si asi řekl, sakra, tak jak já to vylepším, no tak v podstatě nás připravil na válku mezi NATO a Ruskem. On proto má dar. Já nevím, jestli jsou to námluvy teď už s Černochovou, nebo o co jde. Proč si to nemohl odpustit, když se na to celou dobu snaží, aby vlastně, a vidíme to, aby se do války s Ruskem nedostalo. No a Černochová, ta udělala geniální titulek. Zaútočili na mě přesně ve chvíli, když jsem šla do vzduchu. Já tady na ní koukám, baví mě to, řekněte mi, jak se chodí do vzduchu. Já teda chtěl bych se podívat, jak to vypadá, když jde Janíčka Zlatíčko do vzduchu. No, ona vlastně v tom rozhovoru rozvinula další svoje paranoje, a sice vlastně, že za tím konfliktem mezi ní a Řehkou stojí Rusové, kteří tady teď jako na maximum teda pojedou dezinfo a svoji propagandu a chtějí rozhádat, a ona je ta silně proamerická ministryně, tak samozřejmě jdou proti ní. No a takže už jsou v tom Rusové, vidíte, nakonec to muselo, mohlo to skončit jenom dvěma způsoby. Buď za to může Babiš a rozhádali Babiš, anebo Putin, tak Černochová si tentokrát vybrala teda Putina. Dobře, podle mě tam Babiš ještě přihodí, ale ona Černochová vlastně ještě dodala teď jako k tomu další vysvětlení, a sice, že vlastně Řehkovi odebrala jisté pravomoci personální, protože měla nějakou zprávu, že dochází v armádě ke korupci. No já si říkám, tak je to zajímavý, že, a že to nemohla Řehkovi říct, tak si říkám, takže ministrině ví, nebo má informace, že v armádě dochází ke korupci, ale náčelník generálního štábu to neví. No, asi šla do vzduchu teda, fakt Janíčka Zlatíčko zle. Nevím, ta vláda už, tohle, to už je skutečně zralý na to, na nějakou explozi v té vládě, ale mě pobavilo, já jsem to dával na Twitter a někdo z vás tam udělal skvělou věc, vlastně jak to vyřešit, a je to hrozně jednoduchý, pojďte se podívat, mohl by na to zabrat rusofil tady prášky, kdyby si vzal jednu premiér, 4 Černochová a 3 Řehka, tak může být po konfliktu. Já nevím, nemám to ověřený, ale něco mi napovídá můj vnitřní hlas, že rusofil už distribuje a prodává ministr Válek, ale jenom na předpis. Uvidíme. Takže rusofil na ně tento vyléčí.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, máme jednu jistotu v Česku, a sice, že se blíží volby, protože začal soud s Čapím hnízdem, s Andrejem Babišem, a znovu byl odložen soud kauzy Dozimetr, která se týká vládního hnutí STAN a Víta Rakušana.
2: Je to fakt, já k tomu ještě přidám druhý podotek, který doporučuji zažít, a to buď filmové nezávislé léto v sekci fantasy, aneb Petr Fiala začal chodit po kinech a má vystoupení a pro přesvědčené, a myslím si, že možná z některých dělá bezvěrce. A pokud vám to bude málo, tak si jděte ještě občas na vybrané náměstí na jarmark, a to je teda síla podání SPD, aneb kontaktní kampaň Zavítala mezi nás. No ale ono vlastně fakticky se boj vede jinde, že jo?
1: No,
2: zástupný.
1: Protože do volební kampaně vyjaly dvě relativně malé strany, řekněme zhruba 5%, a sice Piráti a taky Motoristi, a u nich jde o to, že ať jsou to obě malé strany, tak v té rozbité české politice můžou ve volbách rozhodnout o tom, kdo bude vládnout a kdo bude případně v opozici, aneb můžou rozhodnout o tom, jestli Petr Fiala skončí jako premiér a vrátí se případně do strakovky Andrej Babiš, protože tyhle ty dvě strany můžou rozhodnout o sněmovní vládní většině v příštím funkčním období.
2: Je to pravda, dělají mrázky, jak Motoristé, tak Piráti. Přichází asi čas modlení nejen pro jejich štáby a jejich lídry, ale hlavně pro Petra Fialu a Andreje Babiše, protože samozřejmě Petr Fiala má ideální scénář. Motoristé neprojdou a on řekne, podívejte, já jsem spolu, ODS už není. A přichází možná šance ve sněmovně zůstat, a ve vládě možná také. A ideálně, aby mu tam zůstali Piráti. A naopak Andrej Babiš by samozřejmě přivítal pád a potopení Pirátů a úspěch Motoristů, ač odřený, ale úspěch, aby mohl uvažovat, jak začne jeho politická roučou.
1: Pořad na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Spotify a Apple podcastech.
2: My vám za to děkujeme.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my se motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: To všichni pociťujeme, že se tady staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní Stop 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Jak se objektivně určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
2: asi
1: o to usilujete.
2: Usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi? Jednou,
2: vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město, vlastně ne bohužel, ale bohudík, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: proaktivně, ale trvalo to asi žádný, 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem
2: ne,
1: budete
2: to,
1: schopni vládnout.
2: Jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jak si říct, vám to asi moc nedaří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovole by bylo jako pár měsíců, ale
1: stejně by měla skončit. No a nevypadá to, že bude končit ve vládě, a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval, nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by Pirátu. Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím tady trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve teďka na Národní třídu, myslím, neděle
2: dneska, vás zve. No, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby jich bylo, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí,
2: jo,
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí?
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace se to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: my
2: pod
1: se, radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně
1: divné. Ale myslíte, že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí

0: Kam se ubírá, pane předsedo?
1: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
0: Dobře,
1: tam
0: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
1: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
0: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
1: nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké... známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
0: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
1: tak
0: teď
1: já
0: ještě...
1: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
0: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika, v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
1: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
0: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi. Podle vás?
1: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo? On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
0: Zase se ty ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
1: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak bude reagovat

0: jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechcem, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí, ano?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže
0: my
1: se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec,
1: už tady vládnul, nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak, vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5 000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš... Vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok, Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že od toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu. To potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOPS. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
0: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný občan
0: by se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

Stasera, oh! Stasera, oh!

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Ksavere, zdá se mi, že jste plný narrativů úplně. Vidím to na vás.
1: Narrativů?
2: No, máte to ve tváři. No,
1: já teď mířím na západ, takže já jsem plný.
2: Na západ?
1: Já mám západ.
2: Ne, to neříkejte, Ksavere, to ne.
1: Já jsem ztratil pojem, kde je západ.
2: No, teď jdem na východ.
1: Vy jdete na východ?
2: Pan premiér, ne, pan premiér už to vyhlásil. Změnu kurzu.
1: Jo?
2: Už jsme se otočili znovu. Západ je špatný teď, Ksavere, pozor.
1: Zase jsem zpožděný.
2: Jste?
1: Tak pro mě všechno, co je od Pezinoku dál, je Asie.
2: No, vy jste zaspal, no.
1: Zaspal jsem dobu. Co budem dělat?
2: No musí, pojďte rychle s náma. Protože kdo nejde s námi, jde proti nám, znáte?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny. Uděláš mi svíčkovou, už teď mi tečou sliny.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couvral, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně tý Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně. Zjistil audit. Najednou otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, nejde to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takovej musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzí. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo. Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad. My jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. Jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: No, samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke leviča.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní, ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Ksavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to se nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako už hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině a v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, on to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale on to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové, jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to hrát, tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku.

0: takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň. No, tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Ksaver.

0: Pane prezidente, díl 26. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Věci mnohdy zapadají do sebe, pane prezidente, protože u nás v Tišnově dívka, která studovala filmovou vědu, tak v místním kině prodává v bife. A teď si představte, že přijete do kina, jdete si pro chlebíček a prodává vám ho někdo, kdo má vystudovanou filmovou vědu. To má hned jiný rozměr, uznejte. Funguje to. No, ale
1: kam, no, já bych na to
0: kam, patří, řek, že... kam patří ekonom?
1: No vidíte, ekonomie tam není. Já jsem, když jsem se na to podíval, tak jsem se zaradoval, že tam jsou všechny sociologie, filozofie, uměnovědy, Janáčkovy akademie a různé takové obory, že tam není ekonomie, tak to snad nejsou ty ekonomie tak úplně praštěný, když už fakt ani nevím, když vidím některé exempláře povídat v našich těch médiích. Ale já bych chtěl říct, že k tomu myšlence, že tam vyučuje, že tam prodává lísky nebo zmrzliny.
0: Bife,
1: prostě absolventka.
0: Filmové vědy.
1: To je známá věc. Já jsem viděl nějakou studii před, nevím, 15 lety, americkou studii, která ukazuje, která měřila, jak každý rok větší a větší procento absolventů vysokých škol pracuje ve naprosto v zaměstnáních typu tohoto vašeho. To byla americká rozsáhlá studie, dokazující to na číslech. Ano, každý rok se zvětšuje počet absolventů vysokých škol, kteří dělají práce, které vůbec s tou školou nesouvisí a tak dále. To je bohužel šílenství dnešního bohatého světa, který umožňuje, aby ty lidi studovali a nepracovali.
0: Ještě vás poprosím o krátký komentář k dvěma bodům těch požadavků stávkujících studentů. Za prvé píší, že požadují zřízení fakultních koordinátorek a koordinátorů. Za komunistů se tomu říkalo reflektor mladých, mám pocit, tomuto.
1: Ne, nevím.
0: A potom finanční ohodnocení doktorandů a doktorandek, pozor, stejně jako zaměstnanců a zaměstnankyň a jiných pracujících na univerzitách musí být důstojné a adekvátní. Já si myslím, že bychom mohli pochválit studenty za to, že tady tak přísně dodržují tu genderovou.
1: Já jsem si to také všiml, to, protože člověk...
0: Ještě tam nemají nebinární studentko a doktorantko.
1: No, to já... Člověk samozřejmě si zvykl dámy a pánové říkat, ne pánové a dámy, jako to už si tak nějak zvykl, a když to zaznělo v tomhleto, v této vazbě, tak je to opravdu na hlavu, tečka.
0: Kam to povede, pane profesore, toto, kam to povede?
1: No teď budu osočen z pesimismu, no. Já myslím, že krátkodobě nevidím cestu zvratu těchto tendencí. Kdy dojde k nárazu na nějakou mez, totální dysfunkce toho celého společenského ekonomického systému, kterou já nechci přivolávat, protože ta povede k nekonečnému množství tragédií, tak já po ní nevolám, ale bez tohoto nárazu ke změně nemůže dojít. To ty blázniví studenti, kteří teď stávkují, tak pokud ty nenarazí do té zdi a v té hlavě se jim nerozbřeskne, tak se to změnit nemůže.
0: Ještě prosím k tomu, o čem jsme se bavili doteď, jedna drobnost. Často slyším od třeba diváků XTV, od těch sledovatelů našich streamů a tak, že občané jsou mnohdy velmi nespokojení s tím, co se teď děje. A já navazuji na to otázku, co půjde dál, protože já jsem docela nedávno dostal SMSku důležitou od jedné známé, která zcela propadla skepsi a říkala, že už této věci neví kudy kam. Budete volat někam, jo?
1: Nebudu volat, ale to je zajímavé, že dostáváme podobné SMSky. Ksavere, nevím, jestli to přišlo asi ne od stejné osoby, ale určitě ne. Teda.
0: Ta moje známá se jmenuje Kateřina křesní, ne? To můžu říct.
1: Ne, tady se jmenuje Liana, jestli se nemýlím křesním jménem, jo? A ta, když jsem se měl k vám, tak mi napsala dlouhou SMSku a já myslím, že stojí... Dobrý den, snad se nezlobíte, když občas napíšu a postýskám si tohle. Takže já funguji jako stýskadlo, nebo jak by se to dalo nazvat. Když postýskám si, viděla jsem, Ježíš, a to ať bych neměl tady citovat, jako vždy skvělý rozhovor s Xaverem 27. října. Mluvil jste o Zemanových medailích, české státnosti, která zřejmě už našim občanům neříká nic víc, než že je volno a obchody berou útokem den předem, jako by mělo být zavřeno snad jeden měsíc. To já myslím, že je jasný. Zaujala mě hlavně diskuze o prezidentských kandidátech, o kterých, to nevím, jestli smíme tady nahlas říkat, o kterých bych řekla jemně tvrdě, to je hezký ženský hezký výraz, že je to jeden vedle druhého sebranka hloupých, arrogantních, sebestředných bruselských patolízalů, kteří vůbec netuší, co prezidentská funkce obnáší. Tak já nemám pokračovat, aby vám nezavřeli XTV, protože tohle to je na pomezí, teda opravdu. Jako. Vždy jsem fanděla ženám v politice, ale tahle paní profesorka, kopie paní Čaputové, je výsměch a fraška. A v trojici s Lampasákem Pavlem a s Liským prounijním Fischerem je neuvěřitelným typem spolu. Spolu jako, to je trojkoalice spolu jako. A tak dále, nevím, já už to nebudu dál ani číst, tragédie a tak dále. Nevím, je to myslím dlouhý. Takže jakou radu máte, pane prezidente? Já jsem bezradná. Nebudu v tom pokračovat. Nebudu říkat, že by si přála, aby polovinu fialové vlády zavřeli buď za vlasti zradu nebo do blázince a tak dále. Já to nebudu tady číst dál, aby vám neohrozili. Ale to je zodpovědná osoba v jejich 60+, nebo něco takového. Byla v politice nějakou dobu, není to úplně přeci někdo mimo svět a tak dále. Že ti lidé píšou najednou takovéhle SMSky, ale to nevěděla, že sem jdu na tenhle pořad k vám, to, že připomněla ten náš pořad toho 27. Je to smutné a ty lidi chtějí radu prostě. No.
0: No ale na to se ptám, tak co teď máme my občané očekávat?
1: Třeba... Zaprvé na tu radu já vždycky těmhle lidem odpovídám, to jste se mě když tak měli ptát, i když já bych jim žádnou dobrou radu neuměl dát tehdy, ale to jste se měli ptát nějakého 7. 8. října 2021 večer před volbama, než šli hodit své hlasy koalici Spolu a velkolepým Pirátům a panu Rakušanovi dostanu. To jste se mě měli ptát, teď máte na 4 roky vymalováno a nic se nezmění. Takže tenhle ten dotaz je trošku nefér. Jako jo. Já jim nepůjdu radit, aby stavěli barikády na ulicích. To od ex-politika mého typu se nedá očekávat. No, možná někdo by nějaké takové myšlenky měl, já ne. Takže nevím, co se dá dělat. Musí kolem sebe hledat lidi stejně myslící, stejně uvažující, stejně zklamaný z reality. Musí se pokouset s nima sdružovat, musí se nějakým způsobem organizovat. Musí ze spoda vyrůst nějaká takováhle spontánní, autentická aktivita, kterou já ještě nevidím. Já vím, že si lidi že zanadávají, to ano, ale že by to jako směřovalo k takovéhle spontánní aktivitě, která by mohla eventuálně něco dělat. Jestli to čeká na lídra, no je to takový ten oboustranný proces, co bylo dřív slepice či vejce, ten lídr bez tohohle pocitu milionů lidí nemůže nic udělat.
0: Moje otázka míří tam, jestli vy říkáte pocitu. Jestli ten pocit mohou nebo může změnit, má šanci změnit teď ta přicházející prezidentská volba, protože, počkejte, pane prezidente, od doby, co jsme se viděli naposled, se změnila jedna zásadní věc, že Andrej Babiš potvrdil svoji účast v prezidentské volbě nebo uchází se o tu kandidaturu. Tak může toto změnit? Vy jste to říkal od spoda. A já se ptám, jestli to funguje vlastně i z vrchu.
1: No nevím, tak nepochybně Andrej Babiš má své fanoušky, což dokazuje i všechny dnešní průzkumy ohledně šancí politických stran uspět v příštích volbách. A jestli to ano, pořád je jedničkou v těch průzkumech a každý víme, že ano je Babiš a ne, že to je ano bez Babiše, to se mi, nevím, nezdá. Tak je evidentní, že on tím prvním kolem 100% zamíchá a myslím, že má šanci se dostat do druhého kola.
0: Předpokládal jste, že do toho půjde nakonec?
1: To já fakt nevím.
0: Tak tvrdošíně celý rok předchozí tvrdil, že nikdy se o to nepokusí Andrej Babiš.
1: Já bych si v nějaké chvíli myslel také, že se o to nepokusí, ale já ho zase tak neznám. Já jsem s ním nikdy úplně neseděl u stolu, nebavili jsme se hodinu, jako my tady teď spolu.
0: On, Andrej Babiš, je především manažer, jak víme, mnoho let. Je to na Pražském hradě v okamžiku, kdy tam sedí jako hlava státu, výhoda?
1: Ježíš, prezidentský úřad není o manažerování. Trošku o manažování nebo žerování je vláda a předseda vlády. No tak tam bychom měli manažera v prezidentské funkci a antimanažera v funkci premiérský. To by bylo naprosto nešťastným výsledkem naší země, která není prezidentským systémem. To by bylo všechno postavené úplně na hlavu.
0: Tak k další věci, pane prezidente, byl jste potěšen, když naše česká vláda zasedala na Ukrajině?
1: To jsou falešná gesta, ke kterým já nevím, co bych dalšího řeci. Nevím, komu tím dávají jakou zprávu. Jako, nevím, Rusku, Putinovi, nebo Číně, nebo Bidenovi, nebo Lejenovi, nebo nevím, prostě je to říčka. Všechny tyto kroky české vlády jako celku, ale i jednotlivých, ne všech ministrů, přeci míří pouze do české politiky. To pouze bylo sdělení v rámci české politiky. S Ukrajinou to nemělo vůbec nic společného. Ukrajina byla zneužita, to, že ty lidi se tam posadili s českou vládou a to nejsou žádný moji přátelé, ta ukrajinská vláda a ten jejich prezident, ale to, že si vůbec na to udělali čas, dokazuje, že ta situace na té Ukrajině ještě není tak špatná, protože si myslím, že oni by měli prokouknout, že z české strany to není žádný autentický zájem o Ukrajinu, že to je pouze hraní domácí politické hry.
0: Putin v pytli na mrtvoli, pověšený na ministerstvo vnitra. Co o tom soudíte?
1: Ne, no comments. Prostě to je něco tak absurdního a šíleného, že není k tomu, co říci. Prostě.
0: Bylo to bezpečnostní riziko do jisté míry?
1: Bezpečnostní riziko? Myslíte jako pro Českou republiku nebo pro pana Rakušana?
0: Ne, že to tam někoho v tom Rusku tak naštve, že...
1: To myslím, že by mohlo někoho naštovat, ale já nedovedu si vůbec při své nejbujnější fantazii vymyslet, jakým mechanismem vůbec tohle to vzniklo. To jako o tom jednal ministr na zasedání ministerské porady, nebo tomu někdo pokoutně přines večer domů, nebo si to dali u piva, nebo u sklenky něčeho jiného, nebo prostě já nevím. Nedovedu si představit, jak na to někdo mohl vůbec přijít.
0: Pane prezidente, ze sdělovacích prostředků poslední dny se dozvídám, že inflace už dostává rozum, že se nám údajně zastavila. Máme tomu my občané věřit?
1: Zastavení inflace, tak jak bylo publikováno veřejně, je prostě statistická říčka. A je to vždycky v situaci, když se stát plete do cen a různě zastropovává a podobně, tak ty cenové indexy vypočítávané statistickým úřadem nejsou vážnou výpovědí o skutečné míře inflace. To, že se najednou do toho započítal ten tarif takový snížený, to přeci není, s cenou se nestalo vůbec nic, to je jenom ta cena je taková, jaká je, ale někomu bude dotována, což s inflací nemá vůbec žádnou věc, to je nedůstojné to vůbec takhle vysvětlovat. Teď samozřejmě Stanjurové couvají a začínají říkat, ona ještě dále poroste. Nevím, co bych tomu řekl. Prostě to je říčka z daty a bohužel nám inflace se nezastavuje. A budou-li pokračovat tak obří deficity státního rozpočtu, tak se nezastaví nikdy.
0: Sledujeme všichni, jakým způsobem se dopadají volby v Americe.
1: A ještě si nedopadly, nebo no, nedopadly, už úplně dopadly.
0: Nebo... A mám pocit, že to je už takové podezřelé. Nikoho nechci z ničeho obvinovat, ale skoro bych si mohl myslet, nebo kdekdo z občanů, že se tam počítá tak dlouho, dokud to nevyjde.
1: To je hezká formulace.
0: Tak jak je...
1: Severe, to si nechte patentovat tuhle formulace.
0: Tak jak je potřeba, a já se ptám na v souvislosti s tímto, jestli byste mohl říct váš jasný názor na takzvanou korespondenční volbu v českých podmínkách.
1: Ve všech podmínkách, českých, nečeských, v tramtárii a tak dále, nechápu, jsem zásadně proti. Jestli platí všechny teze o tom, že volby jsou prostě symbolem demokracie, svátkem demokracie, tak já prostě trvám na tom, že ten svátek bychom měli oslavit tím způsobem, že si vezmeme čistou košili, sako, kravatu a dostavíme se spořádaně oblečený k volbám a ten hlas tam prostě hodíme. Zřetelně všichni vidí, že jsem měl kandidátku v ruce, že jsem si z ní zvolil jistého kandidáta a hodil jsem to do toho hlasovacího zařízení. Prostě to takhle já rozumím volbám. Jestli nejsem ochoten tuhle tu věc udělat, tak nedávám tomu svátku demokracie to místo, kterému naslouží. Že se vždy hledaly cesty, jak pohybu neschopným lidem se donesla ta urna k jeho loži, k jeho nemocniční třeba posteli a tak dále, nebo stoleté občance se donesla domů. To je věc úplně jiná, ale to je výjimka, to je naprostá zanedbatelná maličkost. Ulehčit, kvázi, zdánlivě ulehčit ty volby tím, že můžu hlasovat z postele domů a nevíme, kdo to hlasuje za mě a tak dále, je pro mě konec světa a ty americké volby jsou opravdu v tomto smyslu směšné a jestli 8 dní moderní Amerika, nebo kolik je to dneska dní od těch voleb?
0: No, 8-9 dní, no.
1: No, tak jestli prostě, no to už je nejméně 9 dní, no. Tak jestli ta mocná Amerika, která umí vypustit satelit do meziplanetární soustavy, jestli neumí spočíst volby, no tak to by měli si něco zopakovat ze základní a střední školy.
0: Na závěr, pane prezidente, mám pro vás jednu lehce špatnou a jednu dobrou zprávu. Ta špatná je ta, že musíme podepsat opět několik knih, pane prezidente, které si na e-shopu XTV kupují občané a pozor, už jako vánoční dárek. Takže je to tam, to bude po vysílání. A protože se nám blíží ten Mikuláš, pane prezidente, a vy jste dneska hezky odpovídal, tak od našeho reklamního partnera tady máte obří manérky.
1: Ježíš, obří manérky a no. Dokonce s
0: vánočními motivy.
1: S vánočními motivy a tak dále. A tam dokonce v tom je Baumhänger zum. No aha, to máme takhle trhat tady. No ne, dobrý, děkuju.
0: Těším se na příště, pane prezidente.
1: Děkuji, ještě to stihneme v letošním roce.
0: Určitě.
1: Nejméně jednou, že? Takže nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Já. Já.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
2: Už se to blíží?
3: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
2: Nervozitu cítíte taky?
3: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
2: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo, a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
3: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
3: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
2: Nějaký papers, no.
3: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že prostě třeba uplynuly 4 roky, jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takových databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
2: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
3: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal a už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
2: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
3: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
3: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
2: Se zdiskreditovala, no?
3: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
2: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
3: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
2: No v tom to není, v pindíku to není.
3: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
2: spíš
3: není.
2: Se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
3: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
2: Tam vedro taky.
3: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 9 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností proroce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
2: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
3: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
2: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
3: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
2: Kuleba.
3: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
2: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
3: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
2: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
3: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
2: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
3: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
2: Ne.
3: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
2: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
3: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
2: A jaký máte vysvětlení?
3: Já nevím, tak možná je to...
2: Provokace?
3: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
2: No.
3: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
2: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
3: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
2: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
3: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
2: No, a to je divný, ne?
3: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
2: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
3: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
2: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
3: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc.

0: Nikdo krvá o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět. První zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Reichl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Jindřich Reichl je předseda strany Pro, Právo,
1: Respekt.
0: Respekt, Odbornost.
1: Je to tak.
0: Jak chcete, pane Reichle, zablokovat a blokovat budovy?
1: No, my jsme samozřejmě řekli o to, že budeme provádět nějakou jaksi nenásilnou blokádu.
0: Blokádu
1: můžeme, ano, nemůžeme ještě jaksi úplně to prozradit všechny naše trumfy, ale každopádně chceme, aby to bylo jaksi jasné nenásilné gesto, aby se prostě ukázalo to, že tahle vláda ničí, devastuje tuhle zem a je potřeba prostě, aby lidé viděli, aby se odhodlali něco dělat. Tohle gesto je prostě něco, co by je mělo zase pohnout k další aktivitě, protože to, co sledujeme v posledních týdnech, to už je úplně
0: dobře,
1: parodie na vládu.
0: O tom se určitě budeme bavit, ale řekněte mi, jak to chcete udělat fyzicky. To budou stát někde vaši příznivci a budou bránit lidem, co jdou do těch vládních budov, aby šli do práce, nebo naopak, aby šli z práce domů? Nebo jak
1: uvidíte, uvidíte. Nechte se překvapit, to nemůžeme takhle všechno říkat dopředu.
0: A nemůžete přesně aspoň naznačit teda?
1: Jako... No něco takového, jak si nějaký takový hezký řetěz mírový asi provedeme, takže něco v tom smyslu uděláme. No, protože samozřejmě dneska ty nejzásadnější témata jsou jak prosperita, tak zejména ta válka na Ukrajině. A já myslím, že v současné době už jednoznačně převažuje ta poptávka po tom, aby se našlo mírové řešení a ne aby se pokračovalo v tomhle nesmyslném konfliktu.
0: Máte nějak změřeno, pane Reichle, kolik v této chvíli ta vaše činnost, myslím ty demonstrace a tak, kolik to má příznivců?
1: To se těžko dá říct, samozřejmě úplně přesně. V momentě, kdy řeknu nějaké číslo, tak každý může říct, že jsem si ho vycucal z prstu, nebo že něco takového, jak si je nějaký nekvalifikovaný odhad. Realita je taková, že na té demonstraci bylo kolem 100 000 lidí, mnoho dalších desítek tisíc nám poslalo SMSku, poslalo výraz podpory. Jezdíme všude možně po celé republice a když jsem tady parkoval, tak mě pán chtěl vyhodit a řekl, že mě tam nechá stát, protože nám fandí a je s námi. Takže je to takové, že se to šíří po celé republice. To hlavní nejsou jenom ty demonstrace. Ta demonstrace je vždycky jednou za čas nějaká jaksi signál, no, signál bych neměl říkat, to je rezervováno pro vrchního vysílače signálu, ale je to určité gesto, které by mělo prostě ty lidi zaktivizovat, ale ta hlavní práce se odehrává v rámci těch cest po celé republice, kdy se snažíme s těmi lidmi komunikovat a ukazovat jim, že oni jsou ti, kteří mají tu sílu něco změnit, nikdo jiný ne.
0: Kde ti lidé byli doteď? Neboli koho, co jsou voliči?
1: Já myslím, že to je v podstatě taky těžké říct. Myslím si, že v současné době tím, že přišly úplně nové výzvy typu covidu, typu ukrajinského konfliktu, tak ta mapa těch voličů se zásadním způsobem změnila. Vy máte vždycky nějaké priority, které máte nastavené. Vysoko vždycky byla, já nevím, třeba korupce a tak dále a tak dále. V současné době zcela jednoznačně vede ekonomika, právě ta mezinárodní situace ohledně války na Ukrajině, protože lidé prostě nechtějí, žádný normální člověk nechce válku a samozřejmě to jsou potom taky otázky svobody projevu a další věci, které prostupně jsou tady utlačovány a myslím si, že i ta mediální oblast z hlediska naprosté manipulace s fakty ze strany mainstreamových médií, které jsou tím hlavním držitelem moci v téhle zemi, je velké téma, které rezonuje v současné době v české společnosti. Lidé už mají dost těch lží z české televize a z dalších médií, které v podstatě drží tuhle vládu u moci. Kdybychom byli v normálním státě, tak tahle vláda už tady dávno není.
0: Ještě zpět. Vidíte na těch setkáních vašich, protože jezdíte po republice, tak ti lidé, co sedí proti vám, to jsou původní voliči ANO nebo SPD, nebo ODSky, máte to nějak jako...
1: Rekrutují se z různých stran, když se s nimi bavíme, často to jsou i nevoliči, protože velká část těch lidí v podstatě neměla stranu, za kterou by byla ochotná jít prostě skutečně se postavit a dát ten svůj hlas. Lidé často už nechtěli volit takovéto menší zlo. My jsme neustále slyšeli, že jdeme volit menší zlo a ti lidé už toho měli dost a chtěli v podstatě mít subjekt, u kterého skutečně cítí, že nechtějí tady vládnout proto, aby vládli, ale proto, aby sloužili téhle zemi. A myslím, že velká část nevoličů přešli lidé ze sociální demokracie, z ANO, i z ODS, SPD, prostě z různých koutů a samozřejmě velká část je toho milionu propadlých hlasů, která byla v těch minulých volbách, tak si myslím, že se přesunuje právě teď na naši stranu, protože vidí, že to myslíme vážně a že skutečně nabízíme reálná pozitivní řešení.
0: Jste si jistý, pane doktore, že v okamžiku, kdy hovoříte s občany, tuším, že jste byl v tomto týdnu v Děčíně, protože jsem viděl někde nějakou reportáž.
1: Dneska jedu do Varu.
0: Jedete do Varu. Dačice. Ale řekněte mi, když člověk slyší, co tam říkáte, jste si jistý, že těm lidem slibujete věci, které jste schopen splnit?
1: Zcela jistě. Tak my se bavíme o některých věcech, které jsou konkrétní, ale zase bavíme se také o věcech, které jsou hodnotové. To je v podstatě segment, který bývá v politice velmi často opomíjen, kdy my se jenom bavíme jaksi o těch tvrdých datech a kvantifikovatelných číslech, ale realita je taková, že se musíme vrátit také k hodnotám, jako je morálka, mravnost, slušnost. To, co prostě tady propagoval v podstatě v každém svém projevu Tomáš Garrigue Masaryk a na co jsme tak trošku zapomněli, že ono to totiž není jenom o tom, jak ty věci nastavíte, ale v podstatě o motivaci těch politiků, kteří v těch veřejných funkcích jsou. Proto jsme také zvolili ten název Česko proti bídě, protože se odvíjí od citátu Tomáše Bati, který říkal, že každá ekonomická krize je pouze důsledkem a že příčinou je mravní bída lidí, kteří vládnou v té dané zemi. A pokud neodstraníme tu příčinu, což je ta mravní bída, tak se nezmění vůbec nic.
0: No a víte, každý slavný citát a k přísloví a tak se dá s úspěchem rozporovat. Myslíte si, že to je pravda?
1: Myslím si, že to je hluboká pravda. Myslím si, že to je hluboká pravda, protože v současné době v naší zemi není nedostatek peněz. Těch peněz je tady dost, ale oni odtékají všem možným různým pijavicím, kamarádičkům, nasátým na ty veřejné finance a odtékají z této země pryč stovky miliard každý rok a my to sledujeme, neděláme proti tomu vůbec nic a prostě je nezbytné, abychom začali prostě využívat to bohatství, které produkujeme, abychom začali využívat pro sebe. Klasický příklad elektrická energie, elektřina. My jsme největším exportérem elektřiny v Evropě a máme nejdražší cenu elektřiny na světě. To je ekonomický absurdistán, který je prostě daný tím, že z české elektřiny vyráběné v českých elektrárnách nebohatneme a neprofitujeme my, ale vlastně celá Evropa. My jsme ti, kdo ten mejdan platí.
0: Jak to souvisí s morální bídou?
1: S morální bídou to souvisí tak, že tam je 30% akcionářů, z toho polovička jsou americké firmy, asi 16% jsou polské firmy a v podstatě ten stát, ti současní naši jaksi ministři a pan předseda vlády Fiala nedělá nic pro to, aby v podstatě se ty penězotoky nebo penězovody a toky těch peněz, ty financí přesunuly do státního rozpočtu, do veřejných financí. Oni jsou navázáni na ty různé lobbystické firmy, na ty velké energetické giganty, které prostě z toho profitují. Je nesmysl, aby ČES měl 80 miliard profit, a to ještě nepočítám ty peníze, které se tam jaksi postrácejí po cestě na různých pofidérních nákladech, a lidé tady platili naprosto nekřesťanskou cenu za elektřinu. To je prostě absolutní nesmysl. Tohle je věc, kterou musíme změnit, protože oni nepracují pro lidi v téhle zemi, oni pracují pro spřízněné skupiny, které je financují a které prostě jsou těmi loutkáři, které takhle drží na těch provázkách.
0: A tomu se neříká morální bída, tomu se říká biznis.
1: Tak to máme každý jiný terminologii, já tomu říkám morální a mravní bída, protože prostě ti lidé tam nejdou s motivací do té politiky, aby sloužili téhle zemi, aby sloužili lidem, jdou tam proto, aby se obohacovali, aby obohacovali skupiny, které je tam dostali a které jim tu kariéru politickou zaplatili.
0: S jakou motivací tam jdete vy?
1: Přesně s tou celou, kterou jsem řekl, sloužit téhle zemi, zanechat tady odkaz a postavit tuhle zemi do pozice, do které patří, protože já si myslím, že Česká republika má na to, aby byla rozhodně v té širší špičce Evropy.
0: Takže přichází spasitel?
1: To ne. Víte, někdo...
0: No ne, to tak zní, to, co jasně, říkáte...
1: Jasně, to není o spasení, to je o tom, že se politika dá dělat i slušně. My už jsme to tady dlouho nezažili, ale dá se to. A musíte tam mít prostě člověka, který to opravdu chce dělat jaksi s veškerým nasazením a s empatií prostě pro ty lidi, kteří v téhle zemi žijí a s láskou k té zemi, na kterou musí být hrdý. A já jsem velmi hrdý na Českou republiku a pro mě klíčové není se v politice obohatit, pro mě je klíčové zanechat tady odkaz k tomu, aby prostě čeští občané se měli lépe, aby Česká republika se dostala na pozici, která jí prostě právem historicky patří.
0: Aby jednou bylo nádraží Jindřicha Reichla.
1: Třeba i to. Ale to není to podstatné. To musí říkat odkaz. To už je, ano, to je to legacy anglicky, ale v podstatě to klíčové je, aby prostě lidé poznali, že politika nemusí být jenom špína, korupce a klientelismus. A oni si to prostě myslí. Oni nevěří politikům. Logicky jim nevěří, protože po tom, co tady sledují 30 let, tak se jim ani nelze divit. Ten klíč je v tom, aby lidé pochopili, že taky existují lidi, kteří to chtějí dělat slušně a poctivě.
0: Jak to chcete zlomit?
1: Svým příkladem, osobním příkladem, tím, že prostě jezdím, tím, že jim vysvětluju to, co je můj záměr, ono také je to dáno tím, z čeho člověk vyšel, jaký má životní příběh, protože prostě to člověka formuje a to určuje jeho hodnotový žebříček. Takže je to o tom osobním kontaktu, je to daleko víc než všechno, co píšou média, všechny ty pomluvy a klevety. Prostě když s člověkem hovoříte z očí do očí a bavíte se naprosto normálně, neformálně, tak to vám to dá daleko víc než všechny ty mediální lži, které můžeme sledovat.
0: Četl jsem článek, kde vy naznačujete, že se v naší zemi zneužívají dávky pro ty Ukrajince, respektive že Ukrajinci běženci zneužívají. To je takové vážné, taková vážná věc. Pomalu by se to nemělo říkat nahlas, ale řekněte, vy proto máte nějaké opodstatnění? Tak, vy jste právník, tak...
1: Jasně, když jsme to viděli, v novinách to proběhlo, že jedna ta Ukrajinka si přišla na 1,3 milionů.
0: Však to je jeden zločinec.
1: To není jeden, tady už máme...
0: Mezi advokáty se najde jeden lotr.
1: Jasně. Ale pozor, to není kritika na ty Ukrajince. Kdyby takhle hloupě nastavili systém Němci pro nás, tak úplně stejně ho budou Češi zneužívat Německu. To je prostě kritika na pana Jurečku a jeho podřízené, kteří nastavili systém tak, že je velmi snadno zneužívatelný. V současné době jsou ty dávky podmíněné tím, že ti žadatelé z Ukrajiny musí zaregistrovat nějaké bydliště, adresu nějakého bydliště, kde se zdržují. Ale to eviduje pouze cizinecká policie a ta nepožaduje žádný doklad o tom, že tam skutečně ti lidé jsou. Takže teď už jsou tady desítky kauz, které jasně dokazují, že si tam tu adresu vymyslí, nikdo to nekontroluje, no a oni tady prostě potom vůbec se nezdržují, jenom si přijedou pro tu dávku a zase odjedou a ten systém je prostě nastaven tak, že ho kontroluje nějaký robot a už bylo prostě několik článků, které jasně prokazují, že z toho utíkají miliony v podstatě každý měsíc. My jsme na té pomoci utratili za loňský rok 9 miliard korun. A je to pomoc, která není efektivní, protože správně bychom měli pomáhat těm lidem, kteří skutečně trpí tou válkou na východě té Ukrajiny. Ne těm, kteří si sem mohou přijet v drahých autách proto, aby si zinkasovali měsíční podporu a zase odjeli. Takovou pomoc já bych podpořil kdykoliv. Těm lidem, kteří tam skutečně trpí tou válkou a kteří se s tím dnes a denně potýkají.
0: Pane Reichle, vy připravujete další demonstraci na Václavském náměstí, tuším na 16. dubna, což je teda za pár dnů. V čem bude jiná než ta předchozí?
1: Bude kratší. Ta předchozí byla v podstatě tím prvním krokem, kdy jsme, tak jak jsme to říkali, my v podstatě od začátku 7. února, kdy jsme to vyhlásili, tak jsme říkali, že primárně chceme, aby vláda splnila ty naše požadavky v těch čtyřech oblastech, které jsme formulovali.
0: A splnila?
1: Ne, ani nám neodpověděli. Aha. Dokonce nám neodpověděl ani pan prezident Petr Pavel, který pořád říká, že chce ten dialog a chce se bavit se všemi, tak s námi se asi bavit nechce. Myslím si, že tady jenom se zase dokazuje to, že i ta vláda, i ten prezident se baví jenom s těmi, kdo jim jaksi naslouchají, nebo respektive kdo jim umetají cestičku a souhlasí s nimi. S těmi, co s nimi nesouhlasí, s těma se už moc nebaví a označuje nálepkou pro ruský troll a tím to končí. Ty požadavky jsou naprosto legitimní, zkvalitnili by život všech našich občanů a to byl v podstatě základ, který my jsme formulovali. Toho 11. března to bylo o tom, že jsme chtěli ukázat, že máme dostatečný mandát k tomu, aby s námi někdo mohl jednat. Že to není výmysl nějaké skupiny tady malé, která se chce nějakým způsobem domoci slyšení u předsedy vlády, ale že je to skutečně prostě požadavek mnoha desítek, možná stovek tisíc, možná jednotek milionů lidí v naší zemi. A v současné době tohle proběhlo. Myslím si, že ten mandát se jasně ukázalo, že máme. Vláda a prezident se s námi dál nebaví. Tudíž chceme přikročit k tomu, že skutečně uděláme pochod Prahou a následně se dostaneme k nějaké vládní budově a tam prostě setrváme nějakou delší dobu.
0: Toho 16.
1: Toho 16. a pak to bude pokračovat.
0: Kdo budou řečníci?
1: Budou tam ti tradiční řečníci, ale máme určitá překvapení. Nicméně já zcela úmyslně moc ty řečníky nezmiňuji, protože to není pro mě to podstatné. Lidé si musí uvědomit, já neustále slyším, a tam musí být ten, a musí tam být tamten. Ne, nemusí tam být vůbec nikdo. Nemusí tam být dokonce, nemusím tam být ani já. Lidé si musí uvědomit, že to jsou oni, kdo tu sílu drží a že tam nejdou si poslechnout nějakého konkrétního řečníka, ale že tam jdou kvůli sobě, kvůli budoucnosti téhle země a kvůli vlastním dětem. Kvůli tomu tam jdou a není podstatné, kdo tam na tom pódiu mluví. To je sekundární věc.
0: Co to očekáváte, toho 16.
1: Věříme, že to zase tak, jako ta minulá akce zásadním způsobem rozčeřila vody, v podstatě na 14 dní ovládla tady celý mediální prostor. Samozřejmě my jsme žádný prostor nedostali, pořád se mluvilo všude o nás bez nás na různých televizních stanicích, rozebírala se demonstrace ze všech stran, ale že by tam pozvali někoho z nás, to ani náhodou. Protože samozřejmě my bychom říkali ty věci tak, jak jsou, a ne tak, jak si je přejí média prezentovat. A teď chceme, aby jsme dále stupňovali tlak na tu současnou vládu, protože ta vláda ukazuje, že se nehodlá bavit s tou druhou polovinou lidí, s těmi oponenty, že si snaží za každou cenu prosadit svoji vlastní pravdu, která je neudržitelná, která je prostě likvidační pro tuhle zem, pro ekonomiku i morálku téhle země, a pevně doufáme, že to nakonec vyústí prostě v demisi této vlády, protože tahle vláda už podle mého názoru nemá nejmenší mandát v téhle zemi jakýmkoliv způsobem spravovat věci veřejné.
0: No a co bude dál? Tak proběhne to, co naznačujete, toho 16. Bude z toho zase nějaké komuniké nebo něco, nějaké požadavky?
1: My říkáme, že požadavky jsou pořád stejné. My říkáme, že je potřeba, aby se probudily i ty další složky, které tady jsou. My reprezentujeme ty lidi, kteří přijdou na to Václavské náměstí, a mnoho dalších, kteří nemohou přijet. Ale teď je potřeba, aby se přidala parlamentní opozice, která musí prostě si pochopit, že tady je kvůli lidem a ne kvůli svým křeslům v Poslanecké sněmovně, a zejména, aby se přidali odbory. Odbory mají tu největší sílu všude na světě. Kdekoliv prostě něco začnou, tak okamžitě prostě ten tlak vyústí v nějakou rezignaci, buď to jednoho ministra, nebo třeba pád celé vlády. Nejnověji teď v Polsku musel rezignovat ministr zemědělství kvůli tomu, že se na polský trh dostala ukrajinské obilí a polští zemědělci nemají šanci nic prodat, protože cenově nejsou schopni konkurovat. Ne, jenom se to postavilo, musel rezignovat ministr zemědělství v Polsku. Kdyby tady například odboráři z České pošty, kteří na to mají teď plné právo, protože dochází k likvidaci této firmy a má být propuštěno až 950 lidí, tak v momentě, kdyby oni vyhlásili stávku, mohli se připojit další odborové organizace, tak to by mohlo vyústit skutečně v tak silný tlak, že by ta vláda mohla padnout. My tu stávku vyhlásit nemůžeme. Musí vyhlásit odbory, my můžeme jenom podpořit a rozšířit dál.
0: Jenže si pořád říkám, pane doktore, když padne vláda, co dál?
1: No to je takhle, nemůže být hůř. Nemůže být hůř.
0: To byste koukal.
1: Tahle vláda je nejhorší vláda, kterou jsme kdy měli. Je to jako s přehledem. Já s oblibou říkám, že proti Rakušanovi byl i Štrougal genius. Prostě skutečnost je dneska taková, že tahle vláda opravdu...
0: Nevím, to přirovnání, promiňte, ale ničí... jako Štrougal nebyl určitě hloupý člověk.
1: No právě. No.
0: Říkáte, že ani Štrougal. No,
1: no ne, no, tak jako, víte, jak to myslím. To je
0: nevím, jak to myslíte, nadsázka, protože... Taková. Myslím, že zrovna Štrougal.
1: Ne, ne, tak proti téhle vládě...
0: Vy jste řekl Bilak nebo někdo, tomu rozumím.
1: Tak i Bilak. Prostě proti tahle vláda je složená z lidí, kteří v životě nic neřídili. Nejsou to manažeři, jeden je učitel, druhý je prostě akademik. Vy pokud chcete něco řídit, tak musíte mít s ním nějaké zkušenosti. Tahle vláda neřídila nikdy nic.
0: Vím, ale lidé si je vybrali.
1: No bohužel, no, protože uvěřili tématu Antibabiš, které bylo zástupným tématem, a bohužel ta vláda těch opravdu neschopných lidí přišla do Strakovky v momentě, kdy jaksi nastaly velké problémy z hlediska prostě vypořádávání se s covidem, s inflací, s ukrajinským konfliktem, a ta vláda to evidentně nezvládá. To je, myslím, jako v tuhletu chvíli 166 miliard sekera za první 3 měsíce. O čem se bavíme? To by v každé normální zemi ta vláda okamžitě musela položit.
0: Takže by padla vláda, vy byste očekával nové volby?
1: Pak jsou dvě možnosti. V podstatě postavení jiné vlády na půdorysu současné poslanecké sněmovny, což nepreferujeme, nebo nějakou dobu úřednická vláda, případně dovládnutí téhle vlády demisi, ale v demisi, ale zcela jednoznačně předčasné volby. Nemůžeme čekat do roku 2025, protože tyhle dva roky, které jsou před námi, budou velmi turbulentní a budou hodně rozhodovat o budoucnosti naší země. A tahle vláda s tím neschopným kormidelníkem prostě už nemůže tuhle loď jménem Česká republika těmi rozbouřenými vodami vést.
0: Jak dopadla vaše nabídka pro olympionika sportovce pana Svobodu, kterého jste byl ochoten zastupovat, co by právník zadarmo?
1: Zatím reakci nemám, ono je to tady velmi krátké, je to já nevím, 2 nebo 3 dny, kdy jsem tu nabídku mu vyslal. Nicméně já myslím, že ani nepřijde, protože David Svoboda, já ho neznám osobně, ale mluvil jsem s Lukášem Polertem, který ho zná, a v podstatě i s dalšíma lidma všichni říkají, že je to jako nesmírně hodný, slušný člověk, čemuž já naprosto věřím. Myslím si, že to je opravdu jako sportovec a strašně slušný chlap. A on si zažil na jeden den ten tlak, kterému my čelíme 3 roky. Ten tlak je neskutečně nepříjemný. Není to jenom na něj, bude to určitě na jeho rodinu, na jeho přátele, na lidi z Dukly a tak dále. A v tu chvíli, jak si mu vyčítat, že tomu tlaku podlehl a raději odvolal, nebo respektive tak, jak si z toho vycouval, tomu nemůžeme vyčítat. Já za ním stojím, mě daleko víc mrzí to, že další sportovci, kterých jsou desítky, možná stovky, kteří si myslí přesně to samé, co David Svoboda, tak mlčeli a nepodpořili ho. Kdyby to udělali, kdyby tady vystoupili desítky, možná stovky sportovců a řekli, v žádném případě nemůžete trestat sportovce za jeho svobodný názor, tak ta Černochová musela vycouvat.
0: No vidíte, a vy očekáváte, že padne vláda.
1: No jasně, ale víte, tyhle ty profese typicky, které jaksi mají co ztratit, umělci, sportovci, tak oni většinou bývají poplatní té době, málo kdo je tady hrdina, typu prostě Jana Husa, aby se šel pro pravdu nechat upálit, to tady opravdu není, ale věřím, že prostě těch lidí se probouzí neustále víc a že už prostě nebudou ochotni dál tolerovat tu naprosto devastaci svojí země.
0: Kdyby vás chtěl někdo vidět osobně, tak 16. dubna na Václavském náměstí, nevím v kolik hodin to
1: ve 14 hodin.
0: Ve 14 hodin. A může se zapojit i do průvodu, tak jsem to pochopil.
1: Přesně tak tomu je a budeme tam dlouho mít prostor si spolu povídat a já všechny srdečně zvu, ať se přijdou podívat třeba i naši oponenti a přesvědčí se o tom, jestli to, co o nás říká Česká televize a další mainstreamová média, jestli je to pravda nebo lež. Na vlastní oči se vždycky přesvědčíte nejlíp.
0: Těším se na příště, nashledanou.
1: Já také děkuju moc krát, nashledanou.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Hraje vám
5: All my music.
4: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro...
2: Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale
2: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslí tátá?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký... Magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu, jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xavrele, o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, já chci být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká
1: moje Věra.
2: Máma, říká táto.
1: Neříkejte naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, ale
2: tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc. Že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový Vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan Chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milý.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, to jsem
1: chtěl. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková dobro.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, a to je pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo, jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tramvaj. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Vivax, Severe. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holč.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: A jaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
2: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
2: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. To jste mi neměl říkat.
2: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavre. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavre.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku
1: umělecký,
2: na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, nechám.

0: Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Oče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale teď on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štětletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu vzedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. Bude v obyčejný šmírák,
0: já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale ona chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne, že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
1: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm-hmm. Lexaurin svým z toho si nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak dvě hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere. S Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On si jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: Si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: To by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, to je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče,

0: Já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzouku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Savere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Ta Čiči taky.
0: Ta
1: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: No,
1: tak jsem to
0: zasedal. No. Počkejte, nechte no? Si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad z Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On, no,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Sabere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Fridricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Fridricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku.
1: Na Mildu Fridricha?
0: Na židli Milana Fridricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Fridrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: že až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku?
0: Jo.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jo, my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
0: No. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě či tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
1: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii, nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky. Vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus. A nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na Lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta Lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té Lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: my. Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpadná,

0: před volbama všichni ocení, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, která prostě, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, zaprvé, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout.

0: a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
0: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dál.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
0: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
0: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Já myslím, to je velmi nebezpečný fenomén. Ta rakušanovština je něco naprosto nebezpečného pro naší zemi. Já doufám, že to lidé trošku také cítí. Takže je to falešná úvaha o tom, že Ukrajinci, prostě migranti jakéhokoliv typu, jsou primárně pracovní síla a ne cizí, rušivý element do jisté společnosti, to je jedna z nejchybnějších tezí vůbec naší současnosti.
0: Celý rozhovor sledujte na X.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky
1: obecně
2: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci. Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nandají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená, ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla, byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím, já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno, 2-3 dny, na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se svýmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no, no, no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to... Ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Mm. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady, jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. Mm. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Hmm. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
2: Bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Mm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Hmm? Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hmm. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Hmm. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo,
1: takzvaně.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: Července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledacos už.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... V té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, A tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
1: Ne, my naopak, no. My naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že hledá... chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa. Mm. A vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté
1: a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Přeložte.
2: No právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl... Jako,
2: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag nebo? Queen?
1: Drag Queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak je, paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco.
2: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel nazvat pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: intimní.
2: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No.
1: Fish and chips.
2: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu, říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe.

0: transgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, a ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty...
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete... Mně těch lidí líto, no, já to beru...
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve to bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, Pezinok. Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky...
1: No tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: jak tam byl? Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: Když
1: školky.
0: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde
1: ne.
0: jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
1: No.
0: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není
1: u vás... Tak mou vás posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze

0: školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další takovej šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla také písnička.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že, nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete tak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi,
0: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na denodenně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás zvám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemáte vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo kat.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Kde tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš, i když bych já moc chtěl,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Máme tady zásadní, jakoby pro mě, řekl bych, zlomovou revoluční věc ve Spojených státech na Floridě. Vlastně uzákonili zlato jako platidlo oficiální. To znamená, guvernér DeSantis to vyhlásil. Podepsali tenhle ten akt, ten zákon od 1.7.2026 se zlato stává vedle peněz a tak dále oficiálním platidlem na Floridě, což je zásadní věc proto právě, že Florida je, pokud se nemýlím, nejlinatnější stát Spojených států. A já jsem si to jenom tak jsem si udělal takovou lehkou jako analýzu. Oni mají 23 milionů obyvatel. Je HDP činí 1,3 bilionu amerických dolarů, takže je to významná země. A zavedení tedy zlata jako platidla je zásadní věc.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Řekli, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkáte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to neříká, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem stal prásičkou rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristy v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? To se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne, ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no. To snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, No, ty jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od Čeriška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férový chlap. No co řekne, jsi... to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám, mám poslední dvě cigarety. Tak se vám chtěl říct, tohle to, to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je ještě, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ten, ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí. Tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se. Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký výtek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, je, no ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, já zase já nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům,
2: jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže... A já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No, volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte? Vy jste asi neudělal nějaký průsez.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
2: To tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaveri, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že Bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že Bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jaký je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma skoro okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Tak a vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak, jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu
2: nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: Máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: A rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: jo. A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
2: to,
1: nějakou.
2: To
1: jednu,
2: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama,
2: víte, co tam
1: myslím
2: dokážou.
1: Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitel Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Mega, ne?
1: Ne, ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta víte. Herečka.
2: Jo,
1: ale
2: tak ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
2: jo.
1: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej,
1: ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William vyšperkovaný, to hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto.

0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mi se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie. Všechno. S veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Leyen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rová tam narodil, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, ksavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
0: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Ksaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk. Hmm. Jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Ksavere. Hmm?
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
0: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak. Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle se dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Ksavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak,
0: to já
1: lidsky.
0: Taky.
1: Máte rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Římě nevidím.
0: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina.

0: Ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: No to na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod.
0: Já nevím.
1: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině Ksavere.
0: A bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
0: A Zalka, to je kamuška.
1: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden by vylízal a ten...
1: Měla by jí mít.
0: No, měla,
1: pro, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě ne.
1: Naplňte batoh.
0: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
1: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. A pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Kníže hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo, jo, jo.
1: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste.
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No, já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm? Lepší?
0: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapíní... Byste byl vždycky fančmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik? 25. 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Vilzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No, já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbám by se mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
1: No jasně.
0: On na to by mít čas.
1: Ale skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne Babiš, tak aspoň Katka Konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Kdo by řekl, že by si přál mít právo na informace cenzurované, nebo jak to bylo?
2: Právo na korigované informace.
1: Korigované informace.
2: Ksavere, víte, že já kolem sebe ještě vidím lidi, kteří jsou tím postižený a že se propadli do toho, že mají rádi právo na korigované informace? Ale... Teď se mi stalo, seděl jsem někde, řekl jim, já nechci říkat přesně kde, a běžel tam politický komentář,
1: ano,
2: který byl logicky byl velmi realistický a tudíž nebyl samozřejmě vstřícnej k téhle vládě, protože se týkal jejich v úzovkách úspěchů nebo hlavně neúspěchů.
1: Ano.
2: No a tam seděli dva lidi a říkali, tohle to přeci není možný, to není pravda. A to byly statistické věci, to jsou tvrdý data. A já jsem říkal, proč se vám zdá, že to není možný? A mi říkali, no protože takhle to přeci není. Já jsem říkal, no ale tohle to jsou tvrdý data, nemůžete, to není pocitová záležitost. To jsou prostě věci, které jsou jasně daný. A mi říkali, no ten člověk musí stranit Babišovi.
1: A je to tady.
2: Já jsem říkal, helejte, vy jste důkaz toho, že vy si nechcete připustit realitu a vlastně realita je pro vás, ta vás dostane někam, jako vytáhne vás z vaší komfortní zóny a zdá se vám to vlastně, že vám někdo podsouvá nějaký dezinfo nebo něco. Místo aby to ve vás budilo náhodou jako potřebu si to konfrontovat, jestli to náhodou nemůže být pravda, jestli ta vláda zase mu nemůže tahnout i neúspěchy. A zjistil jsem, že takovýhle lidi jsou.
1: Co? Ale já nikoho takovýho neznám. A proč takový lidi sem nepřivedete? Aby jsme jim trošku nalili optimismu a vysvětlili jim, že oni nastoupili cestu směrem do slepé ulice.
2: No já vám musím říct, že oni dělají v jednom médiu. V jedné televizi.
1: Opravdu? Na Barandově?
2: To jsou, ne, ale to jsou...
1: Tak ve Šlágru to musí být.
2: Taky ne, ale to vidíte, to jsou lidi, kteří vlastně mají vliv na veřejné mínění. A na nich je vidět vlastně tohleto, že si... Oni vlastně... Vidíte, jaký vliv na ně má profesor Fiala? Oni popírají realitu stejně jako on.
1: Já nevím, pane Holče, to přece už každý vidí.
2: No každý ne, já vám říkám, že každý ne.
1: No ne, tak oni to nevidí třeba z nějakého důvodu.
2: No a já vím z důvodu vlastní politické preference. Ale každý máme nějakou politickou preferenci.
1: Nemyslím
2: ale
1: si.
2: Ta by nám neměla vytlačovat realitu, ne?
1: Nemusí to být z důvodu preference politické. Může to být bohapustý kšeft. Ha.
2: Jo.
1: A teď zrovna... koukáte, jak ta redaktorka z toho newsroomu. No a já vím, že to nerad slyšíte.
2: No, ale tohle to nebylo tak.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účelová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládala a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se nikdo dojednávat nedá. My potřebujeme takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tomu těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik. Což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoli vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu.
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. to je dáma velice schopná, že, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle... Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kluci, nám proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra dokonce.
1: Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budeš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíckat bát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na de Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu ruském týlu zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. Jo? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezký.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tak tady je vážná věc a já bych vás poprosil
1: podívejte se.
0: O minutu ticha za pořad o fake news, prosím. Česká televize v tichosti zrušila propagandistický pořad o EU i taškařici o fake news a dobře udělala, píše tady pan komentátor a já jsem z toho smutný, protože tam Halina dávala ty líbísky.
1: Já jsem veselý, protože podívejte se na Halinu, já myslím, že ten pořad vypadal zhruba tak, jako ten její výraz ve tváři tady. To podle mě byl vlastně fake pořad. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad není možný. Jestli je to satira, kterou nám, jako politická, kterou nám Česká televize, která
0: ne,
1: se...
0: To byl fake news boj.
1: Ohání BBC tam... a které se bojí, tak jestli tohleto jako je, má být ono, protože to byl výsměch a... A Česká televize vždycky, když vymyslí nějaký příšerný pořad, tak tam skončí Aležáma Halina Pavlovská. To už je tradice. Tak...
0: Nebo Koptaž.
1: Jo. Takže tohleto je určitě dobrá zpráva, že to skončilo a jen doufejme, že Aležáma s Halinou Pavlovskou se za dva měsíce objeví v nějakém jiném stejně kvalitním pořadu na České televizi.
0: Jdeme na to. O vás nepsala půl roku ani regionální příloha Rudého práva. Vynadal Novotný delegátům Občanské demokratické strany.
2: Jo? To byl sjezd, co? To byl sjezd na lyžích.
0: Díval jsem se na to.
2: Mě nejvíc zaujala vize Alexandra Vondry, který přednesl myšlenku, že bychom si my Češi měli vybrat svého národního ptáka. To jste zaznamenal.
0: Zaznamenal.
2: Národní pták.
0: A říkal, který je volný.
2: No, takhle, já jsem potom někde zachytil, to on neříkal na tom sjezdu, ale že on už má favorita. A to je ledňáček říční. Viděl jsi někdy ledňáčka?
0: Takový barevný.
2: Barevný, ale jak barevný? To je ta pointa. Ledňáček říční je modrej, čili klasický modrej pták, jak u ODSky má být.
0: Ano.
2: Ale na prsenka a celý břicho je oranžový. Socani, rozumíte? Zobáček ze usamiček, ze spodní části rudý. A u mladých kousků ledňáčka říčního pozorujeme zelenavé zabarvení.
0: To je propaganda.
2: To je Greta, rozumíte?
0: Jo,
2: čili to složení té politické struktury České republiky ve vizi Alexandra Vondry je ODS, levice socani nějaká lehce stříknutá červeným zobáčkem u samiček a mládí na zelenavé barvy. Čili takhle vidí Alexandr Vondra budoucnost České republiky politicky, jsem z toho vydedukoval. A to pro mě byla zajímavá zpráva.
0: Ať jdou do voleb, bylo by to poctivější. Politik od Klause mladšího vyzval Milion chvilek. Hoho.
2: No tak s tím se dá leda tak souhlasit, protože... A já myslím, že k tomu pomalu jako dochází teda, no, mimochodem. Jo? Protože já jsem zaznamenal posun u chvilkařů teďko. Oni zahajují akci Opozice hledá superstar. Oni budou jezdit po těch krajích. Normálně, jako my jsme jezdili. A tam budou vždycky... První večer se bude řvát Babiše do koše, že jo? A až se dostatečně vykřičej, tak druhý den budou debatní fóra. A tam budou zvaný do debaty místní zajímaví mladí lidi, což je docela správný, řekl bych. Tak to by se mělo postupovat. A ty lidi, a tam bude v porotě, budou sedět ty moderátoři, že jo? Chvilkaři hlavní, budou takhle sedět a budou je kritizovat. Ty máš špatný šaty, ty šišláš a tak dále. A budou doufat, že se tam objeví nějaká skutečně superstar, nějaký dobrý politik a tam budou lovit ty talenty, což je prostě pěkný. No,
0: že jsem tak smělej. Budete v porotě?
2: Nezavolali mě
0: to
2: ještě.
0: Počkejte, ještě můžou.
2: Tak já nevím, no, tak uvidíme. No. Já nevím, jak to? Je to placený, ale víte co. Oni s těma prachama jsou takový tajemný.
0: To je
2: jak Česká televize, prostě uděláte... nevíte, kolik berou. No tak to by mi zajímalo, kdybych měli do práce.
0: A to uděláte pro naší zemi, Ondřej?
2: Ne, to ne.
0: A ne
2: to,
0: pro
2: to,
0: nějaký...
2: To je tvrdá práce být v porotě, to si nemyslete, že to je nějaká brnkačka, jako to. To pak v noci teď, se vám o tom zdá.
0: Teď jste mě zklamal. No. Já jsem myslel, že jste na tom podobně jako já.
2: Teď nevím, co myslíte.
0: Že jste ochoten naší zemi prospět.
2: Jo, tak snažím se, ale všechno má svý meze, že jo.
0: Já vás tam navrhnu do té poroty asi.
2: Zkuste to, já vás taky pošlu. Někam navrhnu.
0: Pošlu dopis a dopis.
2: Ale je to pravda, prostě měli by být politická strana, aby jsme se vrátili k tématu. Jo,
0: já
2: prostě
0: nemyslím,
2: ukázat nějaký pozitivní program a
0: být politická
2: a do soutěže.
0: Strana, to jsou dva lidé, prosím.
2: No ale teď budou bobtnat.
0: Nevěřte tomu.
2: Ne? No tak ne, tak na to nemají. Tak to nedělají. Ale to se uvidí.
0: Vy jste dneska takový, buď to tak, nebo tak, buďte trošku demokrat.
2: Jo,
0: tak,
2: jo,
0: dobře. Sluší vám to.
3: Děkuju.
0: Já to dneska říkám rád, protože vy čekáte děťátko.
3: Ano. Jenom jedno.
0: Jenom jedno, ale musím říct, že se nechcete poradit s našimi diváky o jménu. Já jsem chtěl udělat anketu na internetu.
3: Tak tu si můžete udělat pro sebe, čistě nezávazně, ale my už máme vybráno.
0: Takže vy nesmýšlíte demokraticky, jo? Hlas lidu a...
3: Ne. Pokud jde o jméno mého dítěte, tak určitě ne.
0: A já jsem vám v polském kalendáři našel krásné jméno Malgořata, kdyby to byla holčička.
3: Je mi líto, že jste si s tím musel dát takovou práci a přišlo to vniveč třeba příště.
0: Já jsem měl za hodinu a půl vybraný.
3: To, no říkám, to musel dát hroznou práci za tu hodinu a půl.
0: No a jsem rád teda za to, to musím říct a gratuluju za kolegy.
3: Děkuju.
0: Donald Trump nebude sesazen z prezidentské funkce, Senát ho osvobodil. A to gesto, ne?
1: No.
0: Doník, pane Tlustý. Myslíte, že měl horký chvilky, nebo že to bylo jasný od začátku?
1: Tak oni netuší ti kritici, že mu pomáhají. To je jasný. Co vás nezabije, to vás posílí. Mm-hmm. To bych řekl, že znáte. A on dělá úspěšnou ekonomickou politiku. Někde jsem si přečetl, že má nejvyšší preference za dobu svého fungování od okamžiku zvolení.
0: No, takže... protože jsou zase dvoje nebo troje, co jsem já viděl na internetu a někde zase ukazují. Tak...
1: Plní své ústřední heslo Amerika na prvním místě. V rámci toho všem dělá potíže zbytku světa, to dá rozum. Když chcete, aby váš národ byl ta jednička, no tak se musíte pustit do obchodní války s Čínou a s Evropou. A teď například tady je věc, o které se málo mluví, ale ten pošetilý nápad s takzvanou digitální daní, neboli Češi se rozhodli zkasírovat velké americké firmy, musíme to nazývat, no tak oni nám to nedarujou. Rozumíte, jako zkasírujte velké americké firmy, my zkasírujeme ty vaše. No a tady ten americký hrdina v tu chvíli pro Českou republiku a českou vládu už není takový hrdina. Už je to silný protivník, tak bych skoro řekl, pane Babiš, bacha na něj. Mm-hmm.
0: Zajímavá věc,
1: já se bojím.
0: Zejména pro vás, prosím, Facebook smazal desítky podvodných účtů a skupin. Stopy podle něj vedly k ruským tajným službám. Už je to tady?
1: Já nevím, jestli k ruským tajným službám, ale jak jsem viděl to logo Facebooku, já jsem se lék. Víte, co by mi způsobilo největší radost? Až jednou Facebook, až se probudím a uvidím, Facebook oznámil, že smazal Facebook ze zemského povrchu.
0: Já myslím, že to nenávidíte, ten Facebook.
1: Protože je to zlo. Já myslím, že Mark Zuckerberg je největší zločinec poslední doby. On stvořil monstrum, které odšpuntovalo ty nejhorší pudy v nás. Narcisismus, vulgaritu. Jste na Facebooku?
0: No, jistě.
1: Jak se tam jmenujete třeba?
0: No já se jmenuji stejně.
1: Opravdu? A jste tam muž nebo žena, nebo jak tam vystupujete?
0: Jsem tam jako muž, podivu.
1: No, no. A pácháte tam nějaké zlo, dobro, nebo...
0: No odšpuntovali se ve mně ty nejhorší pudy.
1: Tak vidíte, to je fakebook. Říká se tomu fakebook, to je to správné jméno Facebooku. Já jsem tam kdysi byl taky, ale když jsem najednou viděl, co se tam na mě řítí, chtějí se mnou kamarádit lidi, který jsem v životě nepotkal, nevím, co jsou zač, viděl jsem tam fotky jejich prostě největší perverznosti a hlouposti.
0: Počkejte, to má a ty perverznosti, je to určitě Facebook, na co se díváte?
1: Myslím facebookový perverznosti.
0: Jo, takhle, jo. Abychom měli...
1: Ne, zůstaňme jako v kolejích slušnosti.
0: Takže vy toto prostě nenávidíte a jste pro zrušení.
1: Ne, já se toho děsím, já vidím ty efekty toho, to nás kdysi mělo propojovat a měli jsme se kamarádi všichni a podívejte se, co to způsobilo. A to je ta rovina mezi lidmi, ty mezilidský vztahy a to, jak tam lidi vystupují, je jedna věc. A druhá věc je, jak to ovlivňuje politiku a to je mnohem vážnější.
0: Tak pojďme založit milion chvílek proti Facebooku. Já se
1: něco podepsat hned? Jsem pro.
0: Ještě vydržte. Spíš než podepsat, kdybyste spíš přispěl na transparentní účet.
1: A vy si pak vyplatí. Já vím, vy jste se přiučil a vy si chcete přilepšit život.
0: Jasný. Já
1: vidím do vás.
0: Ale dobrý názor. Křeček je novým ombudsmanem.
2: To je fotka teda jako za milion dolarů.
0: Já myslím, že by taky pobavila. Slib složil do rukou místo předsedy sněmovny Okamury. A já nevím, proč mi to přijde vtipný.
2: No ne, to je tak, že když se dělají blbosti, tak ono to pak vždycky blbě dopadne. Jo, tohle to já chápu, že to musí spoustu lidí jako pobouřit, jako, aniž by věděli vůbec, o co jde a kde je pravda a co je správně a tak dále, ale prostě když už se tady udělá úřad ombudsmana, mě vždycky fascinoval už ten název, ombudsman.
0: No.
2: Jo, co, to je švédsky, to víte, že je to švédsky.
0: Švédsky ještě.
2: No, to je švédsky. My máme prostě úřad, který se jmenuje švédsky. Jo, to je jako taková móda, whistleblower, že jo, taky se dlouho nevědělo, co to je.
0: No, to jste vy.
2: To ne, pro boha. To je
0: rozfoukávač ohně.
2: Ne, vůbec, to se sfoukáním nemá nic společného, to je pískání, to, ten blowing tam, jako whistle já je pískot.
0: Říká se, že to jsou lidi, ti whistleblowery.
2: To jsou, teď už je nový slovo, oznamovači. Oznamovači. On je ve firmě a vidí, že jeho šéf prostě řekl sprostý vtip sekretářce a už to napráší. Jo, už to oznámí a to je ten, jo, pozor, vyslublové. No a stejně tak ombud, já jsem se dověděl, že ombud je švédský úřad. A man je teda muž, člověk, jako, a ombudsman je ten, co prostě běhá po úřadech. Jo, že zkrátka občan, když má pocit, že se s tím nechce párat, tak zavolá ombudsman a řekne, ombudsmane, vyřiď mi tady ten můj problém se sousedem, protože on tam má psa, který štěká a tak dále.
0: A rozčiluje vás to, že Křeček byl zvolený?
2: Vůbec ne, já si myslím, že to odpovídá tomu úřadu, jako, že pan Křeček je na to úplně ideální postava, který se nebude míchat do té velké politiky, ale skutečně třeba pomůže těm lidem, já nevím, s tím úřadem, s nějakým nájemným a tak dále, to je jeho specialita. Byl tam už 6 let, je to rutinér. A trošku mi štvalo teda, že se do ní naváželi, že je starý. Tak ať se podívej přesně zase do té Ameriky, tam to jsou všichni kluci s 80 na krku. Jo, Bernie Sanders, Mike Bloomberg taky, že jo, Joe Biden, no tak Doník je mladý, tomu je nějakých 73, 74, jo. A taky, no, takže to mě mrzelo, to jako, že na ní takhle útočil. Já myslím, že to je dobrý, já to schvaluju.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraní, Xavere.
1: To je naše zbraní.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že byste pozůstali a tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení. Takže
1: neříkejte mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Ono se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, řekl jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksever.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukadlo.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety a měry. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představte,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhletěm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, jenom ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. Ne, já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříďte někde.
1: Nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych... Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne, opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu, bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco jiného.
2: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: V Brno si ptičnou vpucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
2: No, ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to sedí. Je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
2: No, já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna. Kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
2: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslím, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
2: Tak, ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl... No. Kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: A ne, Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? Jo. No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vidím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno, takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád, říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
2: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni.
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria
2: příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit té zemi.
2: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu? Budovatelský kverš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesev. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltyna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
2: Říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože, jak on je to ještě mimo zákon?
2: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje...
1: Okay.
2: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
2: Jo, jo. Já tohle na Americe mám právě rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A

0: A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo?
1: Ježišmarja.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
0: to je teď pan, je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich savere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
0: Tak savere, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, jak se vede.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky k Savre.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Savre ten Milda.
1: No?
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit, Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolit, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, to je není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Savre, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochopili?

0: Chytil.
1: Možná v těch dílnách o to učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je, já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Ksavre.
0: Ale pane Holče, zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je z aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo?
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
1: Ne,
0: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
1: Komun. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschled, Sahra.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Lásku tě Bůh, táto, zdravíčko mý strýci.

mě přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty?

plynout z cesty, kterou zametá má matka. Život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to.

až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabít.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopností ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická no, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří, nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza, STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo něco
1: jakože
2: podobného.
1: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat, jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
2: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým
1: zvoláním.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel, jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, Xavere.
0: 81. díl? To možný?
1: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
1: Myslíte výšku?
0: Výšku.
1: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
0: Mm-hmm. To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
1: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
1: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
1: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
1: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
1: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
1: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
1: ano.
0: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
1: ano.
0: Kopanec, víte, co je?
1: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.

0: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
0: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do Varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala ku něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do Varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
0: No to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
0: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
0: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
0: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky že? Se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
0: To je pravda.
1: Jste věděla?
0: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
0: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
0: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
0: Je. Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 197. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
0: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
0: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
0: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
0: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
0: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
0: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
0: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
0: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
0: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
0: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
0: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
0: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
0: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
0: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
0: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
0: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
0: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
0: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
0: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do Varlat? Tak jak to můžete hodnotit?
0: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
0: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
0: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
0: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
0: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň, a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
0: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy Využijete 160 porodů.
0: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: na nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No, v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli.
0: No,
1: pomstili celou Ameriku.
0: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
0: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
0: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
0: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
0: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
0: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
0: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
0: Vy už
1: možná
0: nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale... takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
0: Hmm.
1: Tak
0: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, neekologické.
0: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no byla tak levná, no, že byste mi položila telefon.
0: Neporadila telefon, to byste se
1: a
0: měla
1: to jsem
0: zeptat.
1: Dostal ještě 1000 korun slevu.
0: To je moc hezké.
1: Od pána,
0: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
0: Hmm,
1: tak
0: to, no, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
0: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
0: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení,
0: hmm,
1: a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, mm, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
0: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý
1: na
0: den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno...
0: kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
0: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
0: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila,
0: no,
1: a chtěla byste býti ředitelkou, mm-hmm, tak to tam pošlete.
0: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zas dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
0: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
0: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
0: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
0: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
0: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
0: pravda.
1: Se na to dívají.
0: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
0: Tak nám tak hezky zraje, tak Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
0: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
0: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
0: No, ne, u vás.
1: U vás?
0: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
0: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
0: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
0: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
0: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No to nevypadá úplně.
1: Ale to se v 90. nosilo.
0: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty 3 sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
0: Ne? To, no, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
0: takhle, takhle se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát a když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo.
1: Ne.
0: Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan
0: tak
1: Horák
0: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: Staral bych se vám o vířivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To zmatený. Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se
0: aby
1: Magdalenka
0: se
1: zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat,
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
0: a jak to... Jak to
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat,
0: no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: To spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím. Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: Tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás
0: Bacha,
1: znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka.
1: Morálka paní Bulské.
0: Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to je nic.
0: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No, to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je jasný. Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No, Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní zmačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako i snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. Se 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo,
1: takže otěhotněla. V tom Bulharsku.
0: Hmm.
1: No a lékař řekl, že není nikomu pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
0: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme měli František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
0: No,
1: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy, no. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. s otěžky.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by před tím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt, jo?
0: No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, to je klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no, paní Karol, teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Miloš Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.

0: Tohle je geniální, to se může stát opravdu jedině za Petra Pavla, jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle a tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
0: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
0: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
0: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
0: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
0: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto, vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
0: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
0: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
0: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
0: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
0: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
0: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je takovej

0: roky, takže...
1: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam...
0: No ale jedno euro tady chtějí.
1: Jo,
0: s velkým
1: nejsou
0: E.
1: tam vůbec daně. Přesně od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
0: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
1: To je,
0: no.
1: To je vlastně pokračování satiry.
0: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
1: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
0: Uděláme Ameriku great again.
1: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
0: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
1: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
0: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
1: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
0: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
1: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
0: Co jsi neměl vědět?
1: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
0: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
1: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
0: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: Trumpovi, a jasně,
0: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
0: Vnímal jsi to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře.

0: dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní, my se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky, což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím,
1: To
0: ale
1: působilo děsivě.
0: bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula
0: nula
1: tam.
0: sem, nula tam, a když někdo jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct,
1: Víš, jak říká nikým
0: ano.
1: nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak.
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní nejen vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc, takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

staggering account.

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a vtedy, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografy a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko. Jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No, to dobrý. Ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, to, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo
2: ale,
1: jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: Mm-hmm. No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tůškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30, takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Jsem. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, položíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se s tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to Molitán.
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Radio Xaver.
3: Špěl zas kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

0: četla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a přísaha.
0: A přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Nebo, ano, koncem července.
1: Nebo necelých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
0: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.

0: Já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
0: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
0: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
0: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: už vás nechám mluvit.
0: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom píděl dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy kolem. Nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
0: Že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přece. No. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
0: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3-10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6-10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají, ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jednovým jistě, zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne. Myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale Je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: je
0: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Tak já se těším.
1: Užívejte dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo, víte, to jsou komunisti, jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy, při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
5: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
4: Ale no komunistka, no.
5: Komunist, říkám šéfka komunistů, Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
4: Co je Bobina?
5: Jana Bobošíková.
4: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
5: Která
4: paní Bobošíková.
5: Krajskou lídrní taky.
4: Ano.
5: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
4: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
5: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
4: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
5: No.
4: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby byla nějaký, aby bylo nějaký vzrušo.
5: Ani tak ona, ne, je tak ta, počíte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
4: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí, mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
5: Ježišmarja.
4: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
5: To není sládek
4: sukní. Samozřejmě,
5: sládek,
4: že je.
5: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
4: Ten je taky o teatr.
5: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika Český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

0: Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavel Janeček, manažer, bývalý ředitel pražské plynárenské a muž, který rozumí energiím obecně. My jsme se tady sešli, pane Janečku, v loňském roce dvakrát a já připomenu, že 9. května jste řekl, energetická krize je na začátku, doteď to byla předehra. Potom jste tady byl 12. prosince a řekl jste, od ledna přijde dramatický nárůst všech cen a propouštění. Dokonce jsme mluvili o jakési předehře, první jednání, druhé jednání a na konci toho minulého pořadu jsme si slíbili, že se sejdeme koncem ledna a povyprávíte, jaká je situace, protože veřejnost vás považuje za odborníka na tyto věci velmi zkušeného. Tak v jaké fázi jsme teď?
1: Tak to, co jsme predikovali, se samozřejmě děje, nicméně problém je v tom, že zatím ta čísla úplně nehovoří detailně o množství firm, které třeba mají problémy s energiemi, protože o tom tady my se spolu bavíme. Co ale víme, že za loňský rok skončilo cca 270 tisíc živnostníků a skončili proto, že v podstatě nebyli schopni utáhnout svoje náklady. A samozřejmě díky tomu, že nebyli schopni utáhnout své náklady, tak ani nebyli schopni poskytovat za konkurenceschopné ceny svoje služby. To, co vidíme, tak že třeba stavebnictví je v poměrně zásadním útlumu. Vidíme propady v desítkách procent. Vidíme to, že i firmy na to reagují, cihelny a podobně, odstavili všechny své provozy a přemýšlejí o tom, nebo plánují, že najedou někdy v dubnu a ne dříve, protože mají plné sklady. Vidíme, že společnost Laufen.cz, což je výrobce sanitární techniky ve Znojmě, propustilo 250 lidí a přesunul svoji výrobu někam do Třebíče nebo kde mají tu druhou facilitu. A to takhle pokračuje postupně dál. Já jsem nedávno viděl debatu na nějaké televizi, kde seděli ekonomové kolem stolu. No, ekonomové dobře hodnotili tam situaci, která je a která bude. Víte, my máme vynikajícího prognostika, dokonce jsme měli vynikajícího prognostika prezidentem republiky. Ale to, co dneska vidíme, je podle mého názoru fatální selhání vlády České republiky. Ona například se dostala do problému s valorizací důchodů čistě a jedině proto, že nebyla schopná predikovat obrovský nárůst inflace. A to pokračuje dále. Prostě my vidíme, že ta inflace není pod kontrolou v žádném případě. My vidíme, že státní rozpočet v žádném případě se nebude plnit tak, jak bylo predikováno a jak bylo rozpočtováno. Trošku mě naplnilo úžasem, když pan ministr Stanjura jako ministr financí samozřejmě řekl, že státní rozpočet je pod kontrolou a že se ukázalo, že byl i správně projektován pro rok 2023. Ovšem opomenul, že v té projekci na podzim roku 2022, kdy se schvaloval státní rozpočet, se nepočítalo v žádném případě s mimořádnou daní z elektrárenské společnosti ČEZ, že se nepočítalo, že fond dopravní infrastruktury se vyndá ze státního rozpočtu a podobně. To znamená, že ten propad toho státního rozpočtu, který jsme viděli a byl anoncován někde na úrovni necelých 300 miliard, je ve skutečnosti více než 400.
0: Ale teď jsme nakousli několik věcí. Tak pojďme prvně. V médiích čtu, že cena elektrické energie jako komodity na burze klesla o nějakých 10%. Tak to by úplně nenaznačovalo, že by to potvrdilo tu vaši teorii.
1: Cena klesla, ale pokud sledujeme, to, o čem hovoříte vy, je cena komodity na spotovém trhu. To znamená okamžitém trhu. Já jsem si nevšiml, že by jakákoliv společnost významně zlevnila dodávku plynu a elektrické energie. To, co vidíme, je to, že i kdyby zlevnila proti roku 2023, tak stejně jsou to násobky proti letům před krizovým, řekněme rok 2021, eventuálně rok 2020. Takže například společnost, s kterou já spolupracuji, hovořili jsme tady o Karmě Český Brod, tak platila v roce 2020 cenu 1 koruna 80 haléřů za elektrickou energii za kilowattu a v současné době platí 7,80. To samozřejmě souvisí i s regulovanou složkou té elektrické energie. To je obrovský problém.
0: Jinými slovy, třeba průmysl nebo malé firmy, živnostníci, oni opravdu ty energie mají dražší jako fatálně.
1: No, jako to jsou násobky, 3 až 4 násobky, to je to, co ty firmy reálně platí proti roku 2020. Určitě.
0: No, ale netýká se to jenom České republiky, protože já jsem četl v dobrém zdroji nedávno, že 26% německých firem za rok 2023 vstoupili do insolvence. Mně to číslo přijde strašně vysoké.
1: Tohle to já jako by neumím úplně, na to nejsem připraven.
0: Já prostě vím,
1: já si nepamatuju takováto čísla, ale spolupracuju s německou společností, Karma vyváží a obsahuje, vyrábí 100% plynových spotřebičů pro německý jinak trh. A co se děje? Tak ta naše německá společnost po nás chce, abychom zlevnili. Abychom zlevnili, protože oni v podstatě ztrácí konkurenceschopnost. To znamená, že ty naše výrobky jsou najednou pro ně příliš drahé. A to je potom problém, protože ta firma jako taková si chce vzít tu svoji chybějící marži od svých dodavatelů. Mm. A je to přímá souvislost s celou elektrické energii a obecně energii.
0: Je to věc, která se ještě dá nějakým způsobem zastavit, protože každou chvíli slyším, že tu nějaká slavná sklárna a tu jiný podnik krachuje kvůli těmto věcem, tak ono to bude mít ještě nějaký dojezd?
1: To v každém případě primární problém, který vidím já jsem slyšel vládního poradce v té televizi nejmenované, že v letošním roce prostě se ekonomika zvedne a že v podstatě tím pádem se státní rozpočet bude plnit lépe než v minulém roce. Já vyslovuji značné pochybnosti. Firmy měly svoje zisky v roce 2022, nemluvím o energetických společnostech, ale a platili tím pádem vyšší zálohy na daň z příjmu právnických osob. Ale to za rok 2023 opravdu není. Firmy, které dneska, a mluvím o výrobních společnostech, včetně Škody Mladá Boleslav, která anoncuje navýšení prodejů za loňský rok, tak ale pořád to je třeba o 40% méně než v předkrizových letech. Je potřeba si uvědomit, že regulatorika Evropské unie, například v automobilovém průmyslu, zajistila, že Evropa místo 19 milionů automobilů vyrobila pouze 12. To znamená, že jestli my navyšujeme o necelých 20% výrobu automobilů, tak stejně zasahujeme těch špičkových čísel 1,3 milionu a objevujeme se někde na nějakých 800 tisících. A to je samozřejmě vidět i v dodavatelských řetězcích. Prostě mluvím tím dodavatelských řetězcích právě těch průmyslových firm. Prostě já s těmi průmyslovníky mluvím a já se spíš divím, že Svaz průmyslu toto neřeší. Že se zabývá třeba přijetím eura a podobnými nesmysly. Já to říkám s plnou odpovědností, s plnými nesmysly. Prostě tady euro je zástupným problémem, zásadním problémem je vysoká cenová úroveň vstupů a tím pádem snížená konkurenceschopnost. To je zásadním problémem výrobních společností na území České republiky.
0: Vy patříte mezi ty úspěšné manažery, pane Janečku. Řekněte mi, pane Janečku, promiňte, já jsem řekl, pane Janečko. A řekněte mi, v čem je problém, protože já jsem teď četl jakýsi elaborát o tom, co tady v naší zemi všechno vznikalo ještě před revolucí. Když přijdete do těch největších českých nemocnic, metro, já nevím, co všechno, strojírenství na vysoké úrovni, na brněnský strojírenský veletrh se sjížděli lidé z celého světa, vyráběli jsme traktory, nejrůznější přístroje ve všech možných oborech a teď mám pocit, a dokonce o tom hovoří i čísla, že už tomu tak není. Možná když se někdo uvolí, nějaký zahraniční partner, tak nás tady nechá některé věci smontovat. Kde je ten problém?
1: No, to já samozřejmě vnímám podobně jako vy, ale o to jsme především přišli. Tak Česká republika, a to bylo opravdu unikát, to byla Československá republika, tak byla schopná vyvážet investiční celky. Investiční celky, cukrovary, pivovary, taky jaderné elektrárny a podobné, taky třeba Basru, to znamená v Iraku rafinérii ropnou, stavěla česká společnost. To víte, a o tuto schopnost jsme přišli. A z jakého důvodu to je? No, to se musíme podívat na privatizaci, musíme se podívat, jakým způsobem je tady privatizací primárně bankovnictví. A jakým způsobem je tady nakládáno s energiemi jako takovými, jakým způsobem je tady nakládáno se školstvím, odborným školstvím. Víte, takový příklad je, já myslím, že málo kdo si uvědomuje, že třeba dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně, která se dostavovala někdy v roce 1999, tak že to je obrovská zásluha pana ex-ministra Grégera. Že on v osobním nasazením tady je vidět, že ten jedinec je schopen v systému prostě dosáhnout výsledku. Prostě bylo možno dostavit jadernou elektrárnu a ta protivenství proti dostavbě jaderné elektrárny byla zevnitř České republiky. To by se možná divil, kdo všechno neměl zájem, aby se jaderná elektrárna Temelín nedostavila. Víte, a v současné době, a proč to zmiňuji? Protože ta jaderná elektrárna byla stavěna primárně českými a československými zdroji. Byla tady společnost Vodní stavby Temelín, která v podstatě dělala stavební část kompletně. A dneska v podstatě hovoříme už, myslím, 14. rokem, že budeme budovat jadernou elektrárnu. V roce 2010, tehdy myslím, to byla Topolánkova vláda, která zastavila výstavbu právě dostavbu, respektive dvou temelínských 1000 megawattových bloků. A od té doby v podstatě děláme výběrové řízení, hovoříme, už se nevěnujeme Temelínu, ale věnujeme se Dukovanům. Mě to trošku dělá dojem takový, že v podstatě jadernou elektrárnu tady vůbec budovat nechceme. No a já bych to doplnil, že v případě, že bychom ji šli stavět, tak prostě nemáme tady takové kapacity, aby Česká republika byla schopná vlastními zdroji jadernou elektrárnu vybudovat. A co je vůbec zajímavé, to mně přijde až takový, jako toto česká vláda prohlašuje opakovaně ústy různých jejich vrcholných představitelů, že my přeci potřebujeme energetiku a ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Tak proč si pro Boha nedá práci a v tom tendru není například to, že generální dodavatel stavby bude česká firma? Proč tu přidanou hodnotu prostě nebude kontrahovat česká firma? Protože ty zdroje budou stejně ze České republiky. Proč Westinghouse má Bechtel, aby stavěl stavební část? Pro vaši informaci, 20% investičních nákladů pro jadernou elektrárnu je stavební část. Nevidím jediný důvod, proč by se ta přidaná hodnota měla vyvést. Podívejte, vůbec váhání, to jsme trošku asi možná odbočili, ale váhání v jaderné energetice je něco neuvěřitelného. Prostě my vidíme, že uhelné elektrárny by se měly odstavovat kvůli spekulativnímu instrumentu zvanému emisní povolenky a budeme tady dočasně budovat nějaké zálohy pro obnovitelné zdroje ve formě jaksi plynových elektráren, pro který nemáme plyn. Mimochodem jeden megawatt plynové elektrárny jako záložní pro obnovitelné zdroje spotřebuje 1,5 miliardy plynu. Já nevím, odkud ho úplně jako koupíme a přivezeme, protože tady v podstatě se rozděluje svět a je otázkou, jestli my vůbec budeme schopni zajistit takové množství plynu, aby tyto záložní elektrárny jaksi byly k dispozici. Tak ta odpověď je sice jako široká, ale v podstatě je podle mého názoru vystihující podstatu věci. My jsme se zbavili schopnosti samostatné výstavby.
0: Dobře, a teď, když jste teda přišel k tomu plynu, řekněte mi, jak je možné, že k nám začal proudit ten krvavý ruský plyn?
1: No, ruský plyn k nám začal proudit ze zásobníků na Ukrajině, kam si ho uložili zahraniční společnosti. To znamená, vy jste to nazval krvavý plyn, já to nazývám ruským plynem a on je asi demokratizován, protože v podstatě jde těch ukrajinských zásobníků a je vlastně zahraničními společnostmi a rozhodně ne ruskými. Mm-hmm.
0: No a to vlastně tedy strana a vláda nevidí?
1: Já myslím, že to vidí a musí to vidět, protože to jsou takové objemy, že s nimi musí obchodovat zásadní společnosti, které distribuují plyn na území České republiky.
0: Jak je možné, že když je tam na té Ukrajině tedy válka na život a na smrt, tak že se to těch
1: třeba zásobníků,
0: ale myslím těch sítí, jaksi nebo těch toho potrubí, že se to nedotkne.
1: Já si tu otázku kladu k Savere taky.
0: Válka, jako samozřejmě nechceme válku, ale říkám si, co zatím je, protože v této věci, zkrátka co se týče biznisu, který je výhodný pro Rusko a Ukrajinu, tak oni jednoznačně spolupracují.
1: Podívejte, to já nevím, jestli spolupracují, protože málo se ví, že v roce 2024, to znamená v současném roce, skončí smlouva o přepravě ruského plynu přes Ukrajinu. Uh-huh. Je otázkou, zda bude obnovena, protože jisté zdroje říkají, že Rusko za přepravu plynu přes Ukrajinu v současné době nic neplatí. Což je zásadní důvod pro to, aby Ukrajina neměla zájem ruský plyn do Evropy dopravovat. A to samozřejmě způsobí obrovský a může způsobit obrovský bezpečnostní problém primárně pro země, které jsou téměř z 90-100% závislé na ruském plynu.
0: Včera proběhla konference v Poslanecké sněmovně.
1: Ano.
0: Vy jste byl, pokud vím, přítomen, měl jste tam dokonce referát, co tomu říkám?
1: Mluvil jsem o ta konference se jmenovala Evropa a Česká republika do roku 2030, byla tam celá řada řečníků, taky bývalý ministr financí České republiky a já jsem hovořil o tom,
0: který
1: jakém...
0: Který bývalý?
1: Pan ministr Vlastimil Tlustý.
0: Tlustý, ano. No, tak...
1: Já jsem hovořil o tom, jak se jednotlivé státy připravují na rok 2030, jaký vývoj asi v energetice v jednotlivých státech bude. Zmiňoval jsem například to, že Polsko má jasnou strategii, že má nakontrahovaný jeden jaderný blok už v Pomořansku a dalších pět v přípravě, že má v přípravě 24 malých jaderných bloků, takzvaných modulárních, že Slovensko bude, a mimochodem velmi zajímavá informace, že Slovensko jako takové už více než 60% vlastní výroby vyrábí v jaderných elektrárnách. A že v roce 2025 přifázuje čtvrtý blok Mochovců. A že 20% vyrábí v obnovitelných zdrojích, ale z toho je 16% ve vodě. To znamená, to je ta Vážská kaskáda a podobně. A že je Evropskou unii kritizováno za nedostatečný počet obnovitelných zdrojů. Tady je evidentní, že nejde o to, aby energie byla čistá, ale aby byla obnovená. Což je evidentní, že to je ve prospěch nějakého biznisu. Nic víc, nic míň. A to je podle mě klíčová věc.
0: Vystupoval tam Miloš Zeman?
1: Vystupoval.
0: Slyšel jste to vystoupení?
1: Slyšel jsem to vystoupení.
0: Bylo to zajímavé?
1: Bylo to nesmírně zajímavé. Miloš Zeman se svými přirovnáními je pověstný. Energetiky se dotkl jenom okrajově, protože kritizoval, že v roce 2010 právě vláda přerušila a respektive ukončila výběrové řízení na dostavbu 2000 megawattových bloků v Temelíně, ale jinak hovořil o věcech, které prostě nejsou úplně primárně mým oborem.
0: Slyším čím dál častěji, že lidé od automobilového průmyslu, dokonce i manažeři, biznismeni, říkají nebo naznačují zatím, že elektroauta jsou slepou uličkou. Myslíte si to taky?
1: Já jsem si jist, že jsou slepou uličkou. O tom není vůbec sporu.
0: Proč to tam nezavoláte?
1: To je hrozně zajímavé. Tak primárně by se přeci tímto měl zabývat Český svaz průmyslu, ne? Kdy největším kontributorem do svazu průmyslu je bez pochyby ČES a automobilka Škoda Mladá Boleslav. Víte, Xavere?
0: To je ten pan Prouza?
1: Ne, to je pan Krafaj. To je něco jiného.
0: To je něco jiného.
1: To je správce nějakých bytů někde v Ostravě nebo co bývalý. Aha. Ale to je jedno, prostě to už vidíte, jakou vážnost vlastně má svaz průmyslu. To je jako smutný příběh. Víte, vidíme ty články, ale já, když mluvím s těmi průmyslníky i na území České, oni se fakt bojí. Oni se bojí, že budou nahrazeni někým, kdo bude v souladu s touto ideologií, protože o čem my se tady bavíme v automobilovém průmyslu nebo energetice, to prostě je ideologie. Dneska nový článek, že někde v Utrechtu, to je v Holandsku, prostě si lidi nemůžou nabít svoje automobily a používat elektrickou energii v bytech tak, jak bych chtěli, protože prostě jí není dost. No a teď si představte, že jenom 4% automobilů jsou elektromobily a už takové to problémy. Já jsem zaznamenal někde a s tím plně souhlasím, že prodražování těchto všech technologií, které jsou založeny na ideologii, de facto všechny procesy zdražuje. Protože vy budete muset mít všechno dvakrát. Nejenom automobily, ale budete muset mít také zálohu za obnovitelné zdroje. Ono ne vždy svítí a ne vždy fouká. A speciálně v době, kdy nejvíc elektrickou energii potřebujete, to je v zimě. Prostě vy musíte mít záložní zdroje. A to je ten obrovský problém. Víte, celá řada manažerů v německých společností tady už mnoho let upozorňují, že jezdí na představenstva mezi ty druhý forstandy a vůbec se tam nevěnují produktu, že produkt nikoho nezajímá, ale zajímá je gender, zajímá je kolik jaksi zdrojů bylo vynaloženo na ESG procesy, to znamená na taxonometrii a podobně, a nikdo neřeší produkt. To je ten problém.
0: Pane Janečku, řekněte nám, neupínáme se my moc na tu důležitost těch energií elektrické? Podívejte se, jsou průkopníci, třeba pan Soukup na Barrandově, ten to zvládá i bez energie a Některé zlé jazyky říkají, že to je kvůli dluhům. Já myslím, že ne, že je to v tom určitě jenom to průkopnictví.
1: Ksavere, já jsem byl nedávno v Bruselu. Byl jsem v Belgii. A viděl jsem na letišti, že tam, pamatujete se, když přijedete do toho terminálu, tak tam jsou, že lidi nosí ty mobily, tak tam mají ty nabíječky.
0: Ano, ano.
1: A teď tam jsou normálně u toho šlapací kola. Takže vy si napojíte si ten svůj mobil a šlapete. A tím, jak šlapete, tak nabíjíte ten svůj mobilní telefon. To je přeci krásný příklad. Já nevím, jestli pan Soukup taky by nepotřeboval šlapat,
0: co? Mně se to líbí. A ještě je to rozděleno, že musí na jednom kole být žena, na jednom muž a na jednom nebinární člověk, jinak to nefunguje.
1: Já myslím, že máte jiné pořady u vás v televizi, kde to rozebíráte,
0: ale mě
1: se strašně líbilo, pochopitelně, jak si tam ty lidi ale zoufale nabíjeli ty mobily šlapáním. No. Tak když to poradíte do TV Barrandov, je to, tak je to možná řešení, ne?
0: Netroufám tak moudrým lidem, jako je pan Soukup, radit. Já jenom jsem to považoval za průkopnický krok. Ale ještě mi řekněte důležitou věc. Celá věc, které se říká ve výsledku Green Deal, působí jako náboženství. Včera jsem slyšel v jakémsi podcastu, že to je nebezpečnější než islám, ale v legraci to tam říkali. Jo, to
1: já bych to nesrovnával, tohleto. Já myslím, že vůbec blbý se o islámu bavit.
0: Já bych to také nesrovnával, přišlo mi to v tu chvíli vtipné, v té kombinaci. Těch lidí, kteří toto podporují, podle vás přibývá nebo ubývá?
1: No, já to nevím. Jo? Já si myslím, že v podstatě to je...
0: Z biznisu a říkáte, kolik lidí tam vezmou mě, nebo kde to bylo?
1: Myslíte si, že ti lidi v tom Liberty, kde je třeba ohroženo 45 tisíc lidí nenajetím té slevárny, jsou nadšení z toho, že jaksi Green Deal, nazval jste to náboženstvím a možná nejste úplně daleko od věci, protože to v podstatě, to je ideologická záležitost, tak potud asi, takže jsou jakoby nadšení z toho, že nemůžou chodit do práce, nedostávají mzdu. Teď tam byl ministr vnitra, že jo, se jim to snažil vysvětlit, že je to v pořádku. Já nevím, jako mně to přijde, Ksavere, že vždycky podle výše faktury, jo. Ale pak je druhá věc a to je to vzdělání, já jsem to tady zmínil, to vzdělání je obrovský problém a už mně přijde, že v některých momentech někdy těm mladým je spíš vymýván mozek, protože ta energie, ta ideologie Green Deal je v zásadě lživá. Víte, já jsem dost exaktní člověk a pokud Evropa se podílí na emisích méně než 8%, pokud CO2 je 0,04% v ovzduší a jsme schopni ovlivnit 3% z 0,04%, no, tak si asi dokážete spočítat, jaký efekt asi to lidstvo
0: ještě
1: může na to mít.
0: Velmi zajímá, požádám o stručnou odpověď, váš názor jako manažera na kauzu Kampelička a zatoulaný milion korun pana ministerského předsedy.
1: Já na to nemám žádný názor. Je dramatický rozdíl mezi Kampeličkou a mezi bankovním ústavem. Asi takhle to je říct. A to by měl vědět každý.
0: Takže nic jako si nemyslíte?
1: Ne, já nevím, jestli je to v pořádku, ale prostě Kampelička je skutečně něco jiného než bankovní ústavy. Ale co můžu říct, že v 19. století na úspěchu Kampeliček byl založen úspěch České republiky a v podstatě z toho vznikl i stát v roce 1918. Málo kdo totiž ví, že v Rakousku-Uhersku 4-5 nejvýznamnějších společností, které přežily do dneška, Vítkovice, Kladno, například Škoda Plzeň, tak 4 z 5 největších firm byly právě v České republice a z toho v podstatě vznikla Československá republika a z toho do jisté míry jsme žili dodnes.
0: Může to být prádelna?
1: Ježiš, to já vůbec nevím. Kampelička jako taková je prostě legitimní záležitost. Když si uložíte peníze do kampeličky, předpokládáte nějaké zhodnocení. Otázkou je, jestli v podstatě ten, kdo tam ty peníze vložil, byl právě ten, který potom je tím beneficientem.
0: Těším se na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Pavel Janeček. How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high's the water, Papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Paní Karole, a ještě mám jeden nápad. Co kdybychom polili nějaký obraz polévkou?
2: To už taky není. To už taky není originální. Aha. To už nám všechny originální formy protestů už nám jako vyfoukly.
1: Co to je za lidi? Co to udělali v tom Londýně? Co to je za idioty?
2: No asi jsou závistiví, že sami malovat neumí.
1: Co to je za vlaďky?
2: Tady už vidím, jak sedí za počítačem. Vyhovada římská dvě.
1: No ne, já jsem to viděl, ale obecně, co si o tom mám myslet, tam se vás moudré ženy.
2: No já, mě by taky zajímalo, co si o tom myslet. Mě by zajímalo posadit si sem takovouhle nějakou slečnu, co tam chrstne polívku z pixly na obraz. Má pocit, že tím té planetě pomohla. Obraz je naštěstí za sklem, nic se mu nestalo. Možná, že i tyhle ty ženský, co to dělají, by mohly být za sklem.
1: Aby se nám nic nestalo.
2: Aby se nám nic nestalo.
1: Ale to byla jedna žena a jedno to, ne? Nebinární.
2: Ono to celý vypadalo tak jako nebinárně, no. Ale myslím si, že to není největší problém. To jestli je to binární, nebinární, to tam nebylo to hlavní.
1: Jako čeho dosahli, nebo vysvětlete to prostému chlapci z Prahy 5?
2: Já vám to nemůžu vysvětlovat, když to nedělám, že?
1: No
2: to
1: ne,
2: byla
1: tak...
2: To byla ta scénka Šimka a Grossmana. Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám. No, tak to nemůžete chtít po mně, abych vám to objasňovala.
1: No,
2: ale já si to prostě představuju, že teda jsem ten ekočlověk, záleží mi na planetě, no tak jdu někam do supermarketu, že jo, co je supermarketu, tam sáhnu po té pixle polévky, mám dojem, že tím, že jsem nakoupila v supermarketu pixlu polévky, že moje uhlíková stopa je neutrální.

0: Reální nula, ona není samozřejmě. No a pak jdu do galerie, tam otevřu tu plechovku a chrstnu to na sklo, protože jak jsme řekli, obraz je za sklem, tak to chrstnu na ten obraz a mám pocit, že něco. Mám pocit, že jsem pomohla planetě, že jsem tímhle gestem upozornila na problémy naší planety, že? Tak jako inženýrka Vlaďka má pocit, že nás upozornila na to, že o vážných věcech nemáme žertovat, tak oni mají pocit, že tím, že chrstnou polívku na obraz, něčemu pomohli.
1: No jo, tak ty všichni se motají kolem jakési té uhlíkové stopy, což ani pořádně nevím, co je. No.
0: No to je taková, to, jak to říct, to je taková prostě fiktivní záležitost. To je taková ryze fiktivní záležitost, kterou teď všichni hrozně řeší, hlavně ty biomatky a ochránci planety, korporace je řeší. Jo? To dokonce šéfové některých korporací se přiznávají, že když mají výběrové řízení a přijdou jim tam noví uchazeči, že se jich ptají, jaká je uhlíková stopa vaší společnosti. A představte si, oni na místo, aby takový uchazeč okamžitě vyrazili, tak oni jim na to odpoví.
1: A jaká je, paní Karo, naše uhlíková stopa? Teď jste mě úplně rozhodila.
0: No, tak musíme to nějak měřit, no.
1: Jako třeba, nevím, minulý týden u nás v průjezdu někdo zanechal uhlíkovou stopu nějaký prase. A my jsme tam kolem toho chodili 2 dny, než to někdo uklidil. A lidi jsou jako v tomto opravdu jako
0: pozor,
1: někdy.
0: Pozor, i uklidit uhlíkovou stopu zanechá uhlíkovou stopu.
1: Jo. Hmm. A myslíte, že já mám taky uhlíkovou stopu?
0: Si myslím, že to bude nejmín 640.
1: To je podle velikosti nohy, jo? Nebo...
0: Tak snažila jsem se to převést na nějakou míru, které byste mohl rozumět.
1: A vy máte kolik? Tak pro, abych byl v obraze.
0: Standardně 39.
1: Takže já mám vysokou uhlíkovou stopu.
0: No, vy máte vysokou uhlíkovou stopu určitě.
1: Oh.
0: Navíc vy jezdíte tím vozem americkým, že?
1: No tak...
0: To nevypadá na elektroautíčko. Ne, ne, ne.
1: Já si to vyvažuji těma berlema zase někdy.
0: No počkejte, ale... počkejte, ale v oberlí chodíte doma, to se nepočítá. Přece když pojedete, když budete si chtít něco donést z kuchyně do ložnice, no tak taky nepojedete autem, že jo? To dojdete pěšky.
1: No to jo.
0: To naopak možná tím, že se o ty berle opíráte, že vám není dobře, tak ještě víc toho CO2 vydechujete do vzduchu. Vy možná máte díky těm berlim ještě větší uhlíkovou stopu.
1: Ale to byste mimochodem nevěřila, že když jdete o berlích, tak si ani kafe neodnesete. Nic prostě.
0: No to vám můžu poradit, protože to měla vychytaná je moje babička. Úžasná, 96-letá, skoro 97 jí bylo, když zemřela. A ona poslední roky života právě byla imobilní, chodila o berlích, takže ona si na ty berle uštrikovala takovou taštičku. Tu si tam zavěsila právě na to, za co se držíte. A tam si nosila brýle, kapesník, nosila si tam věci, které potřebovala přenést. Pravda, kafe se do taštičky dát nedá, ale takové ty drobné předměty, abyste je nemusel nosit po kapsách nebo je někde složitě držet, tak je dáte do taštičky, zavěsíte na berle a už upajdíte.
1: Paní Karol, vy jste řekla slovo uštrikovala.
0: Ano.
1: Vy jste indoktrinovaná. Vy jste indoktrinovaná osoba.
0: Pozor, pozor, moje babička štrikovala celý život ještě předtím, než se z toho stala móda.
1: Ještě než se narodila paní
0: Ještě než se
1: Pekarová.
0: Narodila paní, no já si myslím, že babička štrikovala ještě v době, kdy nikoho vůbec nenapadlo, že tady nějaká Pekarová spatří světlo světa.
1: Jo, no tak to, trošku to beru zpátky, ale mám takovou obavu, jestli náhodou jste nepropadla.
0: Ne, jste... my jsme to tam měli vždycky, já si myslím, že naopak jako ta Pekarová to musela od někoho obšlehnout, to nemá z vlastní hlavy.
1: No to, na to vemte, je to má 100% z vlastní hlavy.
0: No to... já si nejsem jistá teda.
1: Ale ne, tak to by dítě základní školy nepláclo, jakou kravinu.
0: No...
1: Dejte si 2 svetry a zabijeme tím Putina.
0: Dejte si 3 a už je mrtvej.
1: No, no, ne, to je... Ale dobře, tak ať je po vašem, dá se to nějak vyřešit.
0: No určitě, dejte si na to, no uštrikujte si na to, hele, to bychom mohli... V rámci pleteme si, že by lidé kromě svetrů mohli posílat ještě taštičky k Saverovi na berle. No. Já už vidím paní inženýrku, jak se dá paní inženýrku Vlaďku, jak se dá k pletacím jehlicím a posílám vám batůžek. Ekologický bio.
1: No, no to já bych nosil.
0: Z domácího, z čeho by to mohlo být? Domácí vlnu.
1: Z domácí vlny. No, paní Karol, uhlíková stopa vyřešená, teď tady u toho popíme kafe, není to neekologický?
0: No je.
1: Kde máme jistotu, že se na sběru toho kafe nepodělili děti?
0: Učejte, já to ještě jednou ochutnám. No,
1: vy si z toho děláte srandu, ale...
0: Ne, když se na tom podílí děti, chutná to trochu jinak.
1: No jasně, no ha, ale to od vás není hezký, protože já jsem myslel, že řeknete, že už nebudeme pít kávu cizí provenience.
0: A tak tady my stejně nepijeme kávu cizí provenience, my pijeme tady domácí kávu. Přece Česká republika je vyhlášený pěstitel kávy.
1: To se vám zdá na první pohled. Vy jste říkala, že vás zaujal pan premiér a jeho angličtina.
0: No, já už jsem zaznamenala, že se spousta lidí mě dotazovala a na Facebooku řešili, co znamená slovo trus.
1: To on říkal tam, jo?
0: To tam říkal trus. A dokonce jeden známý mi psal, že on je napůl cizinec, takže se ptal svého tatínka, který je rodilý Američan, jestli náhodou neví, co to je trus, a ani ten americký tatínek to nevěděl. Takže pan
1: Není
0: Fiala...
1: to anglicky ta stopa?
0: Ne, já si myslím, že to trus bude znamenat, že to nebude mít jenom jeden překlad, že to bude soubor slov, že to znamená, my toho Putina porazíme a Ukrajina zvítězí a pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a demokracie a tak dále. Já si myslím, že to všechno je v tom trus obsažené.
1: Mm-hmm. Já taky nemluvím, takže si z toho nemůžu moc dělat čprťouchlata, ale on nějak hloupě něco překládal?
0: No on, jak to říct, no mě překvapilo, že poté, co si tady zvláště lidé z ODS dělali legraci s paní Schillerové, že neumí anglicky, tak najednou nastoupí pan premiér na poměrně důležité akci a nikdo si ho neveme do parády, aby s ním trošku propiloval, vypiloval to, jakým způsobem to říká. A on tam takovou vysloveně českou angličtinou, Petr Holec ve svém streamu říkal ukrajinská angličtina, taky hezký termín, jo, tak tam prostě převyprávěl něco, co měl napsaný na papíře. Ono to bylo v podstatě dost podobné tomu, když měl tady ty premiérský rozcvičky, jo, ale tam tolik necvičil, tam je pravda, že s tou gestikulací byl umírněný. Asi ho strašně vyčerpalo soustředit se na ten anglický text, ale přednes byl teda za pětku s hvězdičkou.
1: Bylo to horší než Sobotka?
0: Já si myslím, že to bylo na stejný úrovni jako Sobotka. Ale u toho Sobotky to aspoň bylo vtipný. Tady měl člověk pocit, že je to fakt trapas.
1: Jo,
0: já toho Fialy nečekala, já jsem čekala, že jako akademický, já jsem samozřejmě věděla, že jeho rodný jazyk je němčina, že jo, nebo posltovská bernština.
1: Spíš oblíbený.
0: Takže on s tou angličtinou jsem čekala, že jako by nemusel být na tom úplně špatně jako člověk, který strávil velkou část života na akademické půdě. Přece musel jezdit někam na nějaké kongresy, akce, přednášky, semináře v angličtině, no a on tam potom chlapec předvede tohle. Trus.
1: A musí umět anglicky premiér?
0: No měl by umět.
1: Víte, co říkal Ivan Mládek? U nás v rodině se učí cizí jazyk jenom ten, kdo nemá na tlumočníka.
0: Tak to je sice hezký, ale Petr Fiala by pochopitelně měl umět anglicky. Všichni vrcholoví politici by měli umět anglicky. A měli by umět anglicky nejenom na to, aby se domluvili. Že? Další takový expert, který neumí anglicky, tak je pan ministr zemědělství, ten se tím chlubil. Ten se tím chlubil, jak si nedávno povídal s anglickým nebo s německým ministrem, s polským ministrem, s několika ministry najednou a jak se tam rukama, nohama domlouvali, jak to byla hrozná legrace.
1: Tam bych to tak nějak ani nečekal, tu angličtinu.
0: No, tak ono od těch ministrů se toho dá čekat čím dál tím méně, ale prostě vrcholoví politici by měli mít tu angličtinu, nejenom, že by s ní měli být schopni komunikovat, ale měli by jí mít i na takové úrovni, aby to prostě neznělo tak, že to člověka tahá za uši.
1: A pan Stanjura prej mluví polsky, jsem někdy četl.
0: To je mi sympatický.
1: Oči vyšči, že tak.
0: No, já jsem taky jednu dobu mluvila polsky, no. Ale...
1: No, je to málo, že, polsky.
0: Já se pamatuju, když jsem byla na vysoký, tak nám tam jeden pan profesor říkal, že bychom měli umět dobře na úrovni, nevím, co to je za úroveň, jak proto byly ty Ačka, Bčka, Cčka, tak prostě na té nejvyšší úrovni, že bychom měli umět jeden světový jazyk a potom k tomu přibrat ještě jeden nějaký méně známý jazyk nebo méně frekventovaný, třeba právě polštinu. On mluvil slovinsky, Jo, něco takového trošku jako fajnšmekrovského, no ale každopádně je potřeba aspoň jedním jazykem vládnout dobře. A to se teda panu Fialovi zvládnout nepodařilo, jedním jazykem vládnout.
1: No odpustíme tohleto. To bych mu odpustil.
0: Tak vy jste takový velkorysý, tak mu to odpustíme.
1: V tom to určitě. Ale co teď já nemůžu odpustit, viděla jste poslední Reportéry ČT?
0: Ne.
1: Jak tam pan Wollner uváděl tu, já jsem o tom rozsáhle mluvil na streamu v pátek, reportáž o chlapci, který ukradl ten reproduktor. Tak on tu reportáž uváděl. A policie vyšetřuje matku chlapce, který poponesl reproduktor na akci Andreje Babiše. Dneska je to, paní Karol, tak kdybyste někde něco ukradla, řekněte, no, že jste to poponesla jenom.
0: A to jsou vždycky taková slova, která jako alternativní za to ukradnutí, že jo. Měli jsme tady odklonit, to bylo taky takový hezký slovo, místo krádež, tak jsem to odklonil, tenhle ten to poponesl.
1: No.
0: Zdemokratizovat, to je další místo krádež, že se používá majetku. Zdemokratizovat, demokratizace majetku.
1: Ale víte, v čem je rozdíl? Když to řekl ten ministr Kocourek tenkrát, že no, odklonil, tak to prostě jeden člověk, ten něco, ale tady to říká Česká televize, která má být první, kdo věci pojmenuje tak, jak jsou.
0: Mm-hmm.
1: A která má říct, že krádeš je krádeš. Na mě koukáte teď? Jak...
0: No já na vás tak koukám, protože je vidět, že jste sice radní České televize, ale z naivity vás to ještě pořád nevyléčilo, vůči tomuto médiu.
1: Musím si tady mobil skovat, abyste mě ho neponesla k vám domů dneska.
0: Vy máte nějaký nový jablíčko,
1: jo,
0: ne?
1: Jo.
0: Počkejte, ale na to už máte docela odřený, na to, že je nový, ne?
1: No, tak to víte, chodil jsem do dvou berlích. Takže, abyste mě ho nepoponesla.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky, než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Radio Xaver.
0: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
3: v librách,
0: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
3: Ano.
0: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano, podle toho, jak to zlato,
3: ano,
0: koriguje, že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
0: a koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
0: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu, je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Námluvy u Norrise. Investora Norrise jsme si představili a máme tak představu o tom, co pro něj okolo roku 1995 vlastně představovala v Česku dnes velmi populární firma Appian. Byla to jednoduše jedna z firem, prostřednictvím které Norrise plánoval investovat peníze. Norrise je tehdy ještě stále prezidentem Carlyle Group, nicméně Appian byl jeho vlastním dítětem. Jiří Diviš byl člověkem, který osobně jednal s Norrisem. Byl to právě Diviš a zřejmě také Čmejla, kdo Appian k Mostecké přivedl. Přede mnou se o Appianu zmínil poprvé Marek Čmejla, který se těm jednáním věnoval více. To bylo na podzim roku 1997. Vzpomíná dnes Petr Kraus. Zajímá mě proto, jak k tomu vlastně došlo. Kdo jiný by to měl popsat lépe než sám Diviš? Ze začátku se Divišovi do rozhovoru příliš nechtělo. S novináři se nebavíme. Těch pár, co se o tu kauzu zajímalo, byli tak jednoznačně nastavení, že to nemělo cenu. Ta kauza jim pasovala do společenské objednávky. Odpověděl mi po prvním pokusu. Nakonec ale ke schůzce došlo. Když už jsme se po pár týdnech vyjednávání konečně sešli, prvních několik desítek minut jsem cítil velmi zásadní odstup a věděl jsem, že těchto prvních několik desítek minut mohu vymazat. Cítil jsem, že mi absolutně nevěří, ale pak se Diviš rozpovídal. Byl jste tím, kdo osobně jednal s Norrisem. Kdy a jak k tomu došlo? Ptám se v úvodní otázce. Podle jeho odpovědi lze celou situaci zrekonstruovat takto. Diviš se k Norrisovi dostává prostřednictvím jednoho advokáta ze Ženevy. První setkání bylo v Paříži, kde jinde než v luxusním hotelu Ritz. Jiří Diviš sebevědomně nakračuje k recepci a pohledem pátrá po člověku, který u talíře ústřic hodlá vyjednávat o investování do mosteckých hnědouhelných dolů. Nemusí hledat dlouho. U jednoho ze stolků sedí výstřední chlapík s krátkými kalhotami a botami z krokodýlí kůže, ze kterých čouhají žluté ponožky. Byl opravdu ulítlý, vzpomíná Diviš. Vedle Norrise se u stolků krčí drobné maďarské děvče, které dělá o 20 let staršímu Norrisovi společnost. Diviš se vítá s Norrisem, objednává si jídlo a nechává konverzaci plynout. Nic jiného mu ani nezbývá, protože slova se ujímá Norris. Prvních 10 minut mluví jen o sobě. Co všechno zvládl, jaké jsou za ním výsledky, že byl v Carlyle, koho všechno zaměstnával. Jeho sebeprezentace byla velmi silná. Připadal mi tam jako velmi zvláštní člověk. Trochu těkavý, až se člověk říkal, jestli na něčem nejede. Ale první kontakt byl pozitivní, odpovídá Jiří Diviš. Diviš ale konverzaci po určité době stáčí k tématu, kvůli kterému do Francie přiletěl. Tedy Norrisův zájem o investici do Mostecké uhelné. Norris lusknutím prstu přepíná myšlení na investorský režim a vyptává se Diviše na různá čísla a statistiky. Měl jsem z něj dobrý pocit. Odcházel jsem s pocitem, že jsme našli člověka, kterého ta investice zajímá, říká přesvědčeně Diviš. Tak to proběhlo Divišovo setkání podle jeho vlastních slov, kterým mi nezbývá, než pro tuto chvíli věřit. Na investora Norrise dnes vzpomíná i Petr Kraus. Appian znamenal s celým svým zázemím a osobou Stevena Norrise ideální volbu. Norris byl schopen investovat a měl odvahu jít na trh do střední Evropy. Dlouho to vypadalo dobře. Diviš se podle svých slov s Norrisem setkal dohromady asi 3x nebo 4x. Jinak jednal zejména s Jacquem de Grottem. To je člověk, kterého Norris staví do čela Appianu. Pojďme se tedy podívat na to, kým je vlastně Belgičan Jacques de Grott. Narodil se 25. května roku 1932. Na rozdíl od Stevena L. Norrise, toho o de Grottovi víme poměrně mnoho. A rozhodně je s čím pracovat. Je to člověk v zasloužilém věku, který toho navíc za život stihl skutečně mnoho. Pracoval zároveň na dvou kariérách, akademické a bankovní. Jacques de Grott se může pochlubit různými řády a tituly, byť leckdy opět poněkud kontroverzními. Pro úplnost Leopoldův řád, druhé nejvyšší belgické ocenění. V Lucembursku obdržel prestižní řád Orange Nassau, v Rakousku a Lucembursku čestná ocenění, maďarský řád Červené hvězdy. A také řád Zlaté palmy, který dostal od konžské vlády. De Grottovi nemůžeme upřít jednu schopnost, udržovat dobré vztahy se západním světem i divokými poměry v afrických diktátorských režimech, kde se v druhé polovině 20. století často děly šílené věci. Kariéře bankéře se začal věnovat v roce 1957 a už 3 roky na to asistoval jako sekretář při přípravách na dekolonizaci belgického Konga. Následuje 3leté angažmá ve výboru belgické reprezentace uvnitř Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. Od roku 1963 pracoval pro Národní banku v Belgii.
O 2 roky později nastupuje jako finanční poradce belgické delegace v organizaci OECD v Paříži. V roce 1966 přichází první poměrně kontroverzní post. Jacques de Groot nastupuje v březnu roku 1966 do služeb prezidenta Demokratické republiky Kongo, kde působil zároveň jako finanční poradce tamní národní banky. De Groot si přitom stále drží vysoký post v belgické národní bance. Později vyplyne na povrch, že de Groot má s některými africkými diktátory velmi přátelské vztahy a kritici mu to s oblibou vyčítají. Wall Street Journal například se zděšením ve svém článku kritizuje, že v roce 1988 de Groot navštívil konžského diktátora Mobutua v jeho vile na jihu Francie. O 2 roky později už noviny přináší každý den zprávy o tom, jak de Groot po celou dobu svého působení v Africe a Belgii zároveň svého postavení systematicky zneužívá ve prospěch Mobutua. Roku 1973 se stává za Belgii výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu a v roce 1975 je výkonným ředitelem Belgického výboru Světové banky. Stále přitom podporuje řadu afrických politiků a pracuje na tom, aby se ekonomiky zemí Černého kontinentu Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance co nejvíc přiblížily. V Mezinárodním měnovém fondu de Groot zůstává dlouhou dobu a v posledních letech tu prosazuje mimo jiných zemí i zájmy Československa a později České republiky, díky čemuž si v naší zemi tvoří silné kontakty. Píše se rok 1991 a de Groot se potkává s člověkem jménem Alain Abouderam, kterému dělá poradce. Abouderam k tomu později uvádí: výměnou za konzultace v letech 1992 až 1994 byla de Grootovi vyplacena odměna ve výši 1,2 milionu dolarů. V roce 1994 v Mezinárodním měnovém fondu končí a nastupuje do Norrisova Epienu. Za jakých okolností, o tom s ním mluvím v lobby baru hotelu v Bruselu. Jacques de Groot se rozhovoru nebránil, naopak velmi ochotně a čile vzpomíná na všechny detaily. Byl jsem volný a Thomas Snyder, můj dlouholetý přítel, mě představil panu Norrisovi. Pan Norris se mě zeptal, zda jsem připravený spolupracovat za obtížných podmínek s Epien Group. Souhlasil jsem za určitých podmínek, především jsem si chtěl zachovat určité volno. Nechtěl jsem pracovat na plný úvazek, protože jsem měl mnoho jiných akademických aktivit, na kterých jsem se podílel se svými přáteli z banky, vzpomíná de Groot. Nakonec s nabídkou souhlasí s podmínkou, že bude pracovat pouze na případech, které ho zaujmou. V Epienu jsem pracoval na možnosti investic v Německu a samozřejmě na českém projektu. Navázali jsme kontakty v různých zemích střední Evropy, líčí de Groot svou tehdejší pracovní náplň. Rozhovořil se také o kontroverzních obchodech svého šéfa. Norris často pracoval s Tomem Snyderem na projektu investic v Americe. Například se velmi angažoval ve zbrojařských společnostech. Byl to muž s velmi dobrým předvídáním a skvělou intuicí. Chápal, že konec studené války neznamenal konec válek a že studená válka nastolila ve světě určitý druh míru a že bude více válek než dříve, jen malých. Také se angažuje v několika společnostech, které vyráběly zbraně, kulomety, tanky a veškeré drobné vojenské vybavení, prozrazuje de Groot. Odmítá ale spekulace, že by Norris byl zapojen přímo do obchodování se zbraněmi. Údajně pouze investoval do firem, které je vyráběly. Po peripetiích, o kterých teprve bude řeč, Jacques de Groot firmu Epien v roce 2002 opouští. Na to, jaký je Jacques de Groot člověk, jsem se při jednom z osobních rozhovorů zeptal Jiřího Diviše. Možná nebudu úplně objektivní, strávili jsme spolu hodně času, cestovali jsme po světě a hledali jsme investiční příležitosti. Hodně jsem s ním toho prožil. Vážím si ho, je to jedna z žijících legend, která toho prožila opravdu hodně. Má úžasné historky například z doby, kdy Fidela Castra 3 dny přesvědčoval o tom, aby na Kubě nechal fungovat americký dolar vedle jejich pesa. Povedlo se mu to, dolar tam byl dalších 15 let. Na návštěvě u Epienu. Nacházíme se ve Washingtonu, konkrétně v největší a nejdražší kanceláři historického hotelu Villard. Zde sídlí firma Epien, která patří Stevenu L. Norrisovi. Jedná se o historický hotel, ve kterém bydlel Lincoln, než se stal prezidentem. Využívali jsme ho, převzali jsme tam kanceláře po známé tabákové společnosti Reynolds. Byla to velká a velmi prestižní kancelář a všude tam byly na stěnách malby tabákových květů.
a v té době jsme měli 6 nebo 7 manažerů stále odpovědných za projekty. A Nuris pracoval přechodně s asistenty různých lidí z finančního sektoru a z ekonomického sektoru. Radil mu i slavný pan Eagleburger, vzpomíná Jacques de Grotte. Název společnosti Appian Group pochází z názvu Via Appia, což byla silnice vedoucí z Říma do zbytku světa. Nuris má momentálně plnou hlavu investic do internetových projektů, ale nezapomíná ani na ostatní odvětví. Jak se zanedlouho ukáže, internet mu nezahltí mysl úplně a zatouží i po českém uhlí. Že Nurisův Appian nebyla žádná malá ryba, dokazuje například de Grotovo vyprávění o nákupu nemovitostí. Jednali jsme s francouzskou vládou, s francouzskou agenturou o koupi velmi velké budovy na proslulém pařížském náměstí La Plaza de Madeleine. Domluvili jsme se na celém bloku, ve kterém je umístěn obchod Edia. Je to velký blok a byla to obrovská transakce. Zajímá mě také, jak vůbec tehdejší Appian skutečně fungoval, jak velká firma to byla, kolik v ní pracovalo lidí. I na to de Grotte odpovídá svým typickým detailním způsobem. To byl tým čítající řekněme 6-7 sekretářek. Všechny byly velmi krásné. A dále kancelář v Paříži, kde jsem pracoval já. Byla nádherná a opět příliš velká, tak jsem navrhl výměnu. Nacházeli jsme se přímo naproti Elizejskému paláci a viděl jsem do Elizejské zahrady. Nepotřebovali jsme takovou kancelář, byla strašně drahá. Přestěhovali jsme se do velice pěkné kanceláře, asi 2x tak větší, než je tato místnost. Měli jsme jednu sekretářku, byl tam Tom Snyder a občas já s jednou nebo dvěma asistentkami. Tolik k popisu firmy, kterou o 2 desetiletí později mnozí označují za prázdnou schránku či neexistující firmu. Na jedné straně nyní máme Nurisův Appian s de Grottem, který vyhledává investice do energetiky ve střední Evropě. Na druhé straně v naší kotlině strachem rozechvělou Mosteckou uhelnou, která se bála budoucnosti a aktivně pátrá po investorovi. Pátral po něm samozřejmě i Newton, který byl zřejmě motivován jednoduše tím, že na příchodu investora vydělá. Ke svému podílu koupí ještě další akcie a investorovi prodá kontrolní podíl. Mosteckou to zachrání, protože bude mít silného majitele, který do ní bude investovat peníze. To jen pro připomenutí situace. Zní to samozřejmě trochu bláhově, ale zřejmě právě takový popis nejlépe vystihuje tehdejší situaci. Důležité je si uvědomit, že se píše rok 1997 a Stephen L. Nuris je stále ještě na vrcholu sil. Jednoho dne se na něj v této době údajně obrací právník a skupina francouzských finančních expertů ve Washingtonu. Znali jej, znali jeho dobré jméno. Byli si vědomi skutečnosti, že česká vláda většinu akcí Mostecké uhelné společnosti prodala na trhu. Věděli to a informovali jej o tom a ptali se ho, zda by měl zájem investovat a stát se většinovým vlastníkem dolů, vzpomíná dnes Jacques de Grotte. V ten moment o této nabídce de Grotte ještě neví, je tou dobou v Paříži. Nakonec mi zavolal do Paříže a ptal se, zda jsem pracoval pro Československo. Odpověděl jsem, že ano, že jsem pracoval pro Československo a později pro Českou republiku. Řekl mi, že se chystá podepsat smlouvu a ptal se, co si o tom myslím, dodává Jacques de Grotte. Nuris ho následně pověřuje vypracováním 3stránkového souhrnu, kde má de Grotte vysvětlit, zda je investice do České republiky skutečně zajímavá. V té době se mi jevilo jako velmi dobrý nápad investovat do země, která vykazovala nejlepší potenciál růstu po pádu berlínské zdi, uvedl de Grotte v rozhovoru pro Českou tiskovou agenturu. Jeho předpověď se dnes ukazuje jako vcelku správná. Do České republiky se během následujících let investice jen hrnuly. Jacques de Grotte zkrátka Nuris celou investici do Mostecké uhelné doporučil s tím, že naše země je sice z politického hlediska složitá, ale nepochybně demokratická, se silnou infrastrukturou. Nuris souhlasí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký den a děkuji za pozvání.
1: Předseda přísahy. Bývalý elitní policista, ale to všichni vědí. Pane Šlachto, teď reaguji na vaše vyjádření z 5.6. Tuším, že v Parlamentních listech jste pravil, že ministr Blažek musí rezignovat. Pro boha, proč?
2: Tak já jsem to neřekl jenom v Parlamentních listech, ale byla to výzva vůči ministru Blažkovi a vlastně i vůči premiérovi, protože se dostala další kouskla z té brněnské kauzy, která vlastně hýbe Brnem už nějakých rok a půl, možná od vysechu Hubálka, Pavla, bývalého člena ODS, už vlastně někdy od roku 2019. A včera se vlastně dostala taková docela zásadní informace, já nevím o tom, jestli třeba občané ji úplně vnímali, ale Pavel Blažek v roce 2019 dostal výslech právě toho Pavla Hubálka, který mluvil o těch poměrech a o té bytové kauze v Brně. A on ji dostal od dalšího člena ODS, který se k tomu včera doznal novinářům a vlastně na Seznamu to uvedl, že vlastně tento výslech předal panu Blažkovi v prostorách sněmovny.
1: Ten Zdeněk Černý.
2: Zdeněk Černý vlastně, který už není členem ODS, takže asi si kluci vyřizují mezi sebou účty. Předal je to na půdě poslanecké sněmovny a pan Blažek s tím, jak teď úplně horuje, protože vlastně kvůli unikům informací a musí se i novináři se dokonce by měli postavit, dá se říct, před soudem být odpovědní, tak vlastně neudělal nic. Neřekl to jméno, kdo to předal policii. Policie to šetřil jako unik, ale pan Blažek v tomto nespolupracoval. A zejména ta pointa, proč to pan Černý uvedl a nesl to panu Blažkovi, tak bylo, že vlastně chtěl chránit ODS. Takže oni vytahují informaci vlastně z průběhu řízení a ten důvod, proč to je předáno ministru spravedlnosti, tak to je ochrana ODS v roce 2019 v bytové kauze. A pan Černý tam potom dál uváděl, že vlastně si ho potom pozval ještě primátorka Brna vlastně, byl tam i pan Blažek a chtěli další informace k té bytové kauze. Ale já si myslím, že když se teď vrátíme 2-3 měsíce pospátku, tak se dostane tam, že ministr spravedlnosti v této kauze požadoval asi už 10krát informaci od státních zástupců a chce být do této kauze informovaný. Takže pro mě to je poslední tečka, protože jestli se takto pan Blažek choval v roce 2019, chová se teď jako minister spravedlnosti v roce 2023, tak pro mě ten člověk naprosto postrádá elementárně vůbec možnosti k této výkonu funkce.
1: Jak si to vysvětlujete z vaší praxi, z vašimi zkušenostmi?
2: Já jsem ještě včera večer sledoval vyjádření pana ministra Blažka. U nás v Brně říkáme Don Pablo, nebo má tu přezdívku, která se nese. Já si myslím, že teď to jasně úplně zapadá. A mně to strašně připadalo, jako bych se vrátil do toho roku 2015, 2016, kdy jsme vyslýchali opravdu ty velký loupežníky a ti, co dělají ty ekonomické kauzy, protože na co se novináři zeptali pana Blažka, tak kličkoval jak zajíc, neuměl odpovědět na jasnou otázku, nebyla jasná odpověď, na což byste asi od ministra spravedlnosti naprosto očekávali, protože káže, snaží se kázat morálku. A myslím si, že se poučili i když to vezmu potom zpátky do kauzy Nagyová, když vlastně v roce 2013 nejvyšší soud vlastně díky indemnitě vlastně zrušil stíhání 3 poslanců, že vlastně na půdě poslanecké sněmovny si můžou dovolit páchat trestnou činnost, tak vlastně pan Blažek tím, že převzal tyto informace na půdě sněmovny, tak říká, že je vlastně chráněn ústavou a že tyto informace podávat nemusí. Ale nevím, jak na to teda reaguje občan, pro mě ten člověk postrádá úplně základní možnosti vůbec výkonu.
1: Pane předsedo, co je špatného na tom, když ministr spravedlnosti se zajímá o konkrétnosti nějaké kauzy?
2: Špatně je to o tom, že minister by neměl mít žádné konkrétnosti z probíhajícího trestního řízení. Protože minister spravedlnosti je politická funkce a to trestní řízení vlastně, a v dobách, kdy jsme byli my, tak vlastně ta kauza končila ředitelem útvaru. Takže kauza se nedostala dál ani přes státní zastupitelství a dle mého názoru je to správně a je to dobře, protože zrovna na tomto případě vidíte, že jsou tam namočeni do toho členové ODS, nebo členové, kteří z ODS nějakým způsobem souzní a k těm informacím se snaží dostat. A vemte, že v roce 2019 Pavel Blažek měl informace z výslechu tohoto člověka, který vlastně popisuje poměry té brněnské kauzy a on, že měl v roce 2019 ty informace a mohl s nima pracovat.
1: No dobře, a kdybychom si to třeba vysvětlovali tak, že hodlal provádět nějakou kontrolu nebo chtěl mít přehled, protože víte, že se vedou hluboké diskuse o tom, že státní zástupci v naší zemi, ne asi všichni, ale někteří si dělají, co chtějí, že mají neomezenou moc a tak. A myslím, že pan ministr Blažek již několikrát naznačil, že se toto musí změnit. Tak ani na toto byste nepřijal?
2: Ten trestní řád na to pamatuje a jsou zde jasný kontrolní mechanismy vlastně v trestním řízení. A je to, když je to městský státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, jsou tam vždycky kontrolní mechanismy nějakým způsobem. Ale ten kontrolní mechanismus nemůže být nikdy politik. Samozřejmě i on jako politik má ty možnosti, může přes své orgány vlastně na ministerstvu spravedlnosti tuto kontrolu vykonávat. Má je jasně danou vlastně až vlastně do poslední možnosti stížnost pro porušení zákona, pokud už by to bylo v kauze, která vlastně už skončila. Ale vůči státním zástupcům a policistům zejména využívá tuto, je to jako právě pan Blažek. A když si to potom vezme v kontextu získávání těchto informací, které jsou naprosto nestandardně získávané, protože já o tom nevím, že by pan Blažek získával o jiných kauzách, nebo byl tak úplně v jiných kauzách, než v této brněnská, tato bytová kauza, v které má, já jsem z Brna, tak samozřejmě vím, jak se v Brně o tom mluví a jakým způsobem se spekuluje o tom, že pan Blažek do této kauzy by měl nějakým způsobem, nebo by měl hodně o této kauzy vědět.
1: Dobře, ale spekulace pro dnešek nechme stranou, ale řekněte mi, k čemu by to bylo dobré panu Blažkovi, kdyby se k těm informacím z vyšetřovacího spisu takzvané bytové kauzy dostal?
2: Vždycky, když máte informace dopředu, tak můžete připravit obhajobu. Můžete připravit o tom, že když víte, že...
1: Ale on není obviněný.
2: No, není obviněný, ale může být svědek a může se stát obviněným, protože samozřejmě v té kauze zatím byly provedeny domovní prohlídky. Byly sebrány nějaké nosiče datové, ať to byly telefony, ať to byly počítače, ať to byly další věci, které při domovních prohlídkách byly zajištěny. A já to, co teda mediálně sleduju, já nemám informace z té kauzy zevnitř, ale někteří spolupracují s policií a někteří z těch obviněných už tam začali vypovídat. A ono se taky může stát, že po dvou, po třech letech samozřejmě, že tomu člověku se to rozleží samozřejmě v hlavě a pod tíhou těch důkazů a důkazů z těch domovních prohlídek může spolupracovat a může právě. Může vypovídat i na ty další osoby, které s tou kauzou mají něco společného.
1: No dobře, ale ještě ten důvod, proč někdo, ten pan Zdeněk Černý, proč jde a proč mu to dá? To myslíte, že máme...
2: On to tam přímo uvedl. On to uvedl přímo s tím, že vlastně tuto informaci dostal od koncipienta, nechtěl uvést to jméno toho koncipienta, té advokátní kanceláře. A to je taky další věc, že vlastně pan Blažek útočil tolikrát na policisty a státní zástupce ohledně úniku informací. A my jsme kolikrát říkali, že vlastně dva roky rozpracováváte kauzu, nedostane se ta informace vlastně nikam až po té době, co se zveřejní, vlastně udělají se domovní prohlídky, sdělí se obvinění, tak ta informace se dostane ven, takže od policie to nejspíš a státního zastupitelství není. A on to tam, ten pan Černý říká naprosto jasně. Koncipient mu dal tento výslech, protože chtěl chránit ODS, on ho vzal a v té době byl asistent poslance, myslím, že, a na půdě poslanecké sněmovny s tímto to předal i Pavlu Baškovi.
1: No, ale to zní jako pohádka ovčí babičky. Jako.
2: To já si právě nemyslím. Já si právě myslím, že a ono se ta kauza hodně točí právě ohledně výpovědi Pavla Humálka, právě toho člověka, který tam vlastně, která ta výpověď měla být. Protože tam on mluví o tom, jakým způsobem se přidělovaly byty, jakým způsobem se získávaly domy. A vlastně toto měl být ten starter toho prověřování policie. Takže by to byly povídky ovčí babičky, tak si myslím, že z toho není takový pnutí.
1: Dobře, a pane Šlachto, domníváte se, že to, co tady popisujeme od začátku, má tu sílu, aby to mohlo zbourat ministra?
2: Já si to nejenom myslím, já jsem tomu naprosto přesvědčen, protože ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších ministerstev vůbec, které je. Teď se nevezmeme ekonomiku, ale vezmeme to, že vlastně máme trestní řád, trestní zákoník máme někdy z 60. let vlastně. A čekáme na novela zákona o státním zastupitelství. Víte, co se dělo loni s Pavlem Zemanem, s nejvyšším státním zástupcem ohledně funkčního období. A těch věcí je strašně moc. Víme, jak občané vnímají spravedlnost, vnímají jako dvojí, že někteří lidi tu spravedlnost mají, někteří si ji umí koupit, někteří si pro ní mají problém dojít. A tím, že ministerstvo spravedlnosti, si uvědomte, jak je tam, jak je složitý. Máte tam unii soudců. Unii státních zástupců, advokáty, znalce, to jsou tak silné profesní skupiny, které vlastně byste měl jako minister spravedlnosti, byste měl umět mezi nima dokázat protlačit ty normy, které jsou nové a které Česká republika potřebuje. A mě neříkejte, že vy, kdyby

0: protože toho premiér. Zase tlačí, promiňte, premiér Fiala, toho zase tlačí lidovci, STAN a já nevím, kdo všechno, TOP 09.
1: Ale právě proto, když budu chtít se spravedlnosti něco udělat, tak tam budu muset dát ministra, který bude naprosto, naprosto nespochybnitelný právě do těchto skupin, protože určitý skupiny budou vždycky zklamany, protože vente jenom, když děláte dokazování a na jedné straně máte policii, státní zastupitelství, na jedné straně máte obhájce. Obhájci chce, aby samozřejmě to trestní řízení bylo co nejsložitější, aby tu obhajobu tam nějakým způsobem mohl konat, aby měl možnosti té obhajoby. Policie a státní zastupitelství chce, aby to samozřejmě bylo co nejpřímo čařejší, aby to bylo rychle, aby bylo před soudem co nejdřív ta kauza. Takže tady se to bude utkávat a ten ministr spravedlnosti tam musí sehrát hodně, hodně důraznou roli vůči ním a samozřejmě potom vůči koaličním partnerům. Protože nedovi si představit, že se s Pirátama a s lidovcema domlouvám o způsobu dokazování.
0: Vy takového člověka, takovou osobnost, která by byla všemi respektovaná, alespoň trošku znáte?
1: Podle mě by to měl být určitě soudce z nejvyššího nebo z vrchního soudu.
0: Ministr spravedlnosti.
1: Ministr spravedlnosti, pravděpodobně by to měla být taková autorita, která prošla už si prošla určitýma zkušenostma. Vím, že jsou to lidi, kteří učí na Karlově univerzitě právo, kteří mají nějakým způsobem rozhled a nejsou propojeni s žádnýma těma vlivovými skupinami. Tam bych to viděl já. I to, že trestní řád by měl psat někdo, kdo není ani jeden z této vlivové skupiny, ale mělo by to zejisté akademické půdy a ti ostatní by k tomu měli spíš být přizváni.
0: Jaké je stanovisko či názor přísahy na teď aktuální ekonomickou situaci? Mám na mysli ten obří dluh 271, myslím to jen 274.
1: 271 byl teď po těch pěti měsících.
0: Po těch pěti měsících.
1: Má být 295.
0: A vypadá to, že to nebude lepší, ale třeba budeme překvapeni vy jako politický subjekt. K tomu máte jasně vymezené stanovisko?
1: Víte, já jsem očekával celou dobu, my se bavíme o rozpočtu o rok 2024-2025. Já jsem pořád očekával, kdy se začneme bavit o roku 2023, protože když jste viděli, jak začaly nabíhat jednotlivý měsíce, tak muselo být už úplně od začátku roku nebo po dvou měsících už bylo úplně jasně, že my nemůžeme s rozpočtem 295 miliard, my nemůžeme vyjít ani v roce 2023 a my se pořád bavíme...
0: Myslím, že to tom, 296.
1: Nebo 296, jasně, to, co bylo jakoby letos, ale vlastně my už teď jsme skoro vyčerpaní a do prvních pět měsíců jsme vůbec nemluvili o tom, co letos budeme dělat. Představil se první konsolidační balíček, který musím říct, že zbudil velký údiv, vzbudil i u ekonomů pravicových, kteří jsou blízcí vládě, což je takový docela už až zarážející, že ani tam, kde ta podpora předtím byla vlastně, tak ta podpora tam úplně není. A máme 14 dní po té dlouhé tiskové konferenci a vlastně ministr Stanjura přichází s dalším balíčkem nebo s dalšíma opatřeními, které vlastně budou přesně k tomu, co říkáme, k záchraně rozpočtu na rok 2023. Pro mě je to, že voliči Spolu nejspíš očekávali, všichni jsme věděli, že bude problém ekonomický. Babiš nechal 395 miliard, věděli jsme, že něco se bude muset dít, ale voliči Spolu nejspíš očekávali, že přijde aspoň vláda, která bude nějakým způsobem kompetentní a bude umět ty ekonomické dopady nějakým způsobem naplánovat a bude umět říct, kde budeme. To jsme se zatím nedozvěděli. My ten balíček tímto způsobem odmítáme. Já jsem si udělal takový domácí úkol a udělal jsem si ho s tím, že jsem se podíval na lidi, kteří jsou kolem pana ministra Stanjury, kteří vlastně ovlivňují.
0: Takže vy ten problém vidíte opravdu pana Stanjury.
1: Já vidím naprosto jasně, protože je to člověk odpovědný za ministerstvo financí. Myslím si, že já jsem před předvolební kampaní byl, když sledovali úplně nesplnitelné věci, nebudeme hýbat daněma, to asi nemá cenu, aby jsme to tady celý opakovali, to, co spolu slibovali. Ale potom se začali probleskovat v těch politických kruzích, že jsou to lidi, kteří pana Stanjuru ovlivňují, kteří jakoby mají silný hlas na ministerstvu financí. A já jsem se potom podíval, kteří lidi to jsou. A já nevím, jestli si občané uvědomují, ale třeba ředitel kabinetu pana Stanjury je Filip Benda, bratr Marka Bendy, vlastně celoživotního poslance, člověk, který vlastně už u Stanjury dělal ředitel kanceláře, když Stanjura byl vlastně v době myslím, Nečasové vlády byl ministrem, tak vlastně i tehdy už mu dělal ředitele kanceláře, nebo kabinetu, promiňte. Myslím si, že Marka Bendu nemusíme představovat, poslední jeho nápady ohledně nižšího zdanění hazardu a podobných blbostí. Já si myslím, že nad tím zůstává rozum stát. Dalším náměstkem pana Stanjury

0: Roman Binder. Ten pracoval na mediálně analytickém oddělení ODS a pan Stanjura ho dal jako svého náměstka, je teď místopředseda dozorčí rady ČEZu. A třetí takový docela zajímavý jméno, jeho tajemník je Tomáš Bartovský. Dříve byl tiskový mluvčí ODS a vlastně teď je blízký u pana Stanjury a vlastně má mu připravovat ty politické a vlastně ty politické přesahy ministerstva financí vlastně asi do vyjednávání, do politiky a do toho rozpočtu, aby to bylo nějak schouknuté.
1: O čem to svědčí?
0: Svědčí to o tom, že návrat staré ODS, protože když vidím ty jména, tak je to, jsou ty staré 90. roky a je to přesně to, co ODS dělal. Místo odborníků, lidí, kteří jsou svázaní pouze funkcema. A když to potom vezmeme s tím dopadem, to, co předvádí na ministerstvo financí, nebo co předvedlo ministerstvo financí, tak si myslím, že... A možná teď trošku odskočím. Víte sám, že mají NEF, mají ekonomy, kteří si myslím, že v republice jsou poskládáni hrozně kvalitně a hrozně dobře. A stejně na ty jejich rady nejdou, nebo nějakým způsobem to nedotahují do konce. A vznikne z toho takový kočko-pes. To je, jak když kočička s pejskem vařili dojet. A bohužel, když potom vidím takový jména, který má obklopen pan Stanjura, a vidím, že to ani není vykomunikovaný do pětikoalice, protože ta pětikoalice se sama dovnitř, jakoby dovnitř mele, tak ani s těmato jménama není schopen, myslím si, jako ministr financí pracovat.
1: Není ta příčina toho dluhu úplně někde jinde náhodou, než na ministerstvu financí? Ceny energie, ruská válka, jasně. COVID.
0: Já teď neříkám s tím, že, a říkal jsem to na začátku, všichni věděli, že 395 miliard po covidu, po Babišovi, že to nemůžeme stáhnout jenom takovým způsobem. A očekávali jsme ty kroky k tomu, jakým způsobem se zlepší. A mě tam třeba úplně chybí. Ten začátek by měli začít sami od sebe. Chybí mě tam zmrazení platu politiku, snížení počtu. Máme jenom 11 miliard, kam se míří na úspoře státu, jakoby na výdajové stránce. 11 miliard je strašně málo. Při 280 miliardách, které dáváme za platy státních zaměstnanců, ten stát musí chtěj nechtěj, musí být dořezat. Tam musí být v prvé řadě vidět, že tam je to sádlo, které bude řezat. A to mě chybí těch prvních krocích, které budou. A naprosto se ztratilo, a to bylo i za Babiše, kde se začneme bavit o daňovkách, o tom, kde budeme danění velkých společností, danění dividend, který naprosto zamlčujeme a vůbec o tom nemluvíme. Budeme brát něm našim potřebným, ale tady ty velký hráči, to těžký, to složitý, mě naprosto v tomto balíčku chybí. A to je věcí ministerstva financí.
1: Vy říkáte 11 miliard ořezat je málo. Jak byste řezal vy, pane Šlachto?
0: Já bych, bohužel toho času už teď není málo. Ale jediný, k čemu můžete teď přistoupit.
1: Toho času není málo?
0: Ne. Není málo jakoby k tomu, abyste byl schopen teď ty finanční... Takže máte 270,
1: tak. Abychom si rozuměli.
0: Už je málo času, tak. 271 miliard, jestli máte teď, má být 295. Tak bohužel se nebude dát přistoupit ničemu jinému, než že svážete jednotlivý ministerstva. A budete jim muset vzít minimálně 10-15% na provozu.
1: Jako ostrým řezem všem?
0: Ostrým řezem naprosto. On to udělal Kalousek v roce 2007, když my jsme soužili. Já jsem byl ředitel útvaru, který byl odpovědný za finanční prostředky. Měl jsem asi 200 nebo 300 milionů, s kterýma jsem pracoval. A musím říct, že ráno jsme se probudili a když to skoro řeknu obrazně, ze 4 spisovářů 3 byly vypnuty, aby voda neprotíkala. A měli jsme tam jenom jeden a takto jedině jste byli schopen ušetřit. Jiným způsobem teď už to nepůjde, protože sám víte, že ty opatření, které říkají, jsou dlouhodobější, není to vojce o dvou letech.
1: No právě.
0: Minimálně o svázání. Minimálně o svázání a nedebatovat o tom a říct 10-15% z každého ministerstva z provozních výdajů. Jiným způsobem teď už to nepůjde.
1: No dobře, ale pane Šlachto, co řeší nějakých 296 za tento rok? Modleme se, aby byly dodrženy alespoň, protože to je všechno málo. Do budoucna byste tedy ořezal ostrým řezem ty jednotlivé resorty, anebo třeba hýbnul nějak zdaněním, nebo...
0: Samozřejmě, a to říkají odborníci samozřejmě taky, že bez hýbání daněma vlastně už nejste schopen jakoby dostat, dobrat se, dá se říct,
1: a hýbat jakým směrem? Teď se tam na stanovisko hýbat,
0: pro nás jednoznačně bylo, že a tam bych vládu pochválil, to byla dvojitá sazba DPH, kterou nějakým způsobem navrhují v současné době. U nás ale ne 12 a 21%, který v současné době navrhují. Ale pro nás bylo, že spíš zařadit ty nejpotřebnější potraviny pro ty potřebny, protože opravdu už tady máte milion lidí, kteří už jdou, dá se říct, na dojaz. Takže základní potraviny do nulové sazby udělali to Poláci, udělali to Rakušáci, Němci šli na 7% a spíš potom nechat 21% a 10 to, co bylo. A do nuly jenom srazit to, co bylo. Takže nechat to ve dvojí sazbě, to si myslím, že je pochvala, ale vytříbit ty potřebné věci pro ty potřebnější pro naše. A samozřejmě tam, kde nasypat peníze, a znovu se vracím zpátky k tomu, máte tady připojit 100 miliard odteče z této České republiky, odteče na daních, na dividendách, na peníze, které můžeme vrátit zpátky.
1: Řekněte mi už jenom krátce, jaké je stanovisko přísahy k takzvanému manželství pro všechny?
0: Je to velmi složitý téma, velmi složitý. My jsme ho do přísahy i sami komunikovali a tady musím říct, že pokud bychom byli ve sněmovně, tak určitě by naši poslanci hlasovali podle svého vědomí a svědomí, když to řeknu tímto způsobem. V žádném případě bychom nedělali žádný doporučení.
1: Jak byste hlasoval vy?
0: Já bych chtěl vidět návrh zákona, chtěl bych vidět zejména majetkové vztahy mezi vypořádání vůči dítěte a vůči tomu a podle toho bych se rozhodoval.
1: V principu jste ochoten říkat vztahu dvou mužů nebo dvou žen, že to je manželství?
0: Pokud to bude právně a pokud to bude právně schopnělný, tak já s tím problém nemám.
1: Těším se na příště, na shledanou.
0: Já taky děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje, no. paragrafu 180, no. vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těmu nikomu nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám. Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký jak čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
1: Ještě se něco odehraje, pane Holče, já vám to říkám.
2: No Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky.
1: A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro, svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom on je přítel všeho lidu.
1: Přitom on je přítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebudete zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Pátek, 13. června 2003. Mám narozeniny. Nepořádám žádnou velkou oslavu, přijede pár kamarádů, přijdou někteří sousedé, ale ne najednou. Pár gratulantů se objevilo už včera, dneska přijede Pavel a Marie se svojí kamarádkou Danielou, šéf-redaktorkou týdeníku televize. Je krásný den. Už od rána svítí sluníčko a mám bezvadnou náladu. Neskazili mi ani televizní moderátoři, kteří několikrát opakovali, že pátek 13. je nešťastný den. Pro mě tedy ne, pro mě je to den šťastný. Z vyprávění maminky vím, že když jsem se 13. června před 67 lety narodila, tak taky svítilo sluníčko a byl krásný den. Moje maminka byla detailistka, takže vím, že jsem se narodila ve 13 hodin a 35 minut. Bylo to v nemocnici u Apolináře, což je velmi důstojná budova a já byla vždycky hrozně pyšná, že jsem na svět přišla právě tam. Vážila jsem 3,18 kg a neměla jsem po narození žádnou chuť k jídlu. Vůbec jsem nepila a nepřibývala na váze. Týden po porodu jsem vážila 2,80 kg a váha stále ubývala. A tak mě maminka kojila a k tomu mě ozařovala horským sluníčkem a přikrmovala mě Nestlé moučkou. To mě zachránilo a já konečně začala prospívat. Chuť k jídlu mi naštěstí neschází ani dnes. Také vím, že první slovo jsem pronesla 5. ledna 1937 a bylo to táta. Máma jsem začala říkat až za několik týdnů. Marie přivezla ovocný diabetický dort, od Daniely jsem dostala krásnou kosmetiku. Ale o dárky nejde. Tím hlavním dárkem bylo, že jsme si všichni v pohodě popovídali a bylo to teda ohromné. Daniele se moc líbil náš Fandy, ona je vůbec velká milovnice psů a Fandy to okamžitě poznal a pořád se kolem ní motal, jen jsem trnula, aby jí něco neudělal. Fandy se láskyplně ožene tlapkou a člověk málem musí jít na chirurgii. V tom jsou velká plemena nebezpečná, že mohou ublížit jenom svou fyzickou převahou. Ale jinak je Fandy zlatý pes. Naprostý dobrák, který mě poslouchá na slovo. Vůbec na něho nemusím zvýšit hlas. Po každému všechno vysvětlím a on mi rozumí. Je úplně takový jako komisař Rex v detektivním seriálu v televizi Prima. Ten je taky mnohdy inteligentnější než jeho páničkové. Sobota 14. června 2003. Vystupuji v Dobřanech s Vladimírem Bernáškem a těším se. Včera jsem odpočívala, polehávala jsem a posedávala, abych si našetřila energii na dnešní vystoupení. Jsem ráda, že moji kamarádi na mě myslí a občas mi nějakou besedu nebo představení zorganizují. Už pochopili, že bych bez setkání s lidmi strádala. Vždycky mi bylo dobře na pódiu, už jako malá holčička jsem divadelní atmosféru milovala a připadala jsem si hrozně důležitě, když se zvedla opona a já se mohla předvést před lidmi. Brala jsem odjakživa divadlo jako součást svého života a byla jsem zoufalá, když jsem měla období, kdy jsem si divadlo neužívala. Naštěstí jich nebylo moc. Někdy si dám práci a spočítám, kolik jsem prožila na různých jevištích času. Vzhledem k tomu, že jsem u divadla od 4 let, tak to nebude zanedbatelný výsledek. Dobře mě před odjezdem na besedu naladil dopis Simony z Českých Budějovic. Nejsem nemocná a nestrádá ani nikdo v mé rodině. Ostatně ani vy mi nepřipadáte jako pacient, spíš jako terapeut nebo rádce. Nejenom, že obdivuji váš životní styl, ale po přečtení vašich knih mi připadáte jako velmi blízký člověk. Jsem jedna z těch, která s vámi stojí na společné lodi. Jsem totiž zdravotní sestra na onkologii. Je to krásná práce, mám ji ráda a neměnila bych. I přes ty těžké lidské úděly neznám lepší a trpělivější pacienty, než jsou ti naši. Ta práce je proto tak hezká, že nikdo z nás, od profesora po uklízečku, nezapomíná, že před sebou máme člověka, ne diagnózu. Musím říct, že nás to tak nějak stmeluje, jestli mi rozumíte. Bohužel i já jsem z těch, kteří krátce po revoluci odešli ven. Doufám, že vás to nerozčilí. Nejen z finančních důvodů, ale také v tom byla láska. Věřte, že začátky bez znalosti řeči nebyly vůbec lehké, ale když se člověk rozhodne, je jen na něm, jak se vším vypořádá. Vůbec ničeho nelituji. Všude na světě žijí lidé s rakovinou a všem je po duši a těle stejně jako vám. Je jedno, jestli pacient mluví česky nebo německy. Každý by dal za uzdravení úplně všechno, co má. Každý se ptá, proč právě já? Každý kalkuluje a bilancuje život. Nemoc není ani trest, ani hřích, prostě je to osud. Člověk sám nemůže ovlivnit, zda ji dostane nebo ne, ale co může ovlivnit je, jak se jí zbavit. Už jsem se párkrát setkala se silou vůle, proto na ní hodně věřím. I když jsem viděla i takové pacienty, kteří trápí sami sebe víc, než je nutné. Nechtějí nebo nemohou naslouchat a tím si vše o hodně zhoršují. Ale naučí se. Nikdy jsem neošetřovala příjemnější pacienty než na onkologii. Čím to je? Naučili se žít, myslím, opravdu žít svůj život a vážit si každého dalšího dne, každého slunného rána nebo posezení s přáteli. Přesně tak, jako vy. Hodně nám toho dáváte už tím, jak žijete naplno. Čekám na vaši novou knihu a těším se na ni. P.S. Rozhodla jsem se, že budu z vaší knihy předčítat svým rakouským pacientům. Hlavně jednomu z nich, který je v začátcích boje s leukemií. Ještě příliš nechápe, co všechno ho čeká. Ono je těžké si to představit. Měl štěstí, že se k nám dostal. Pochází z bývalé Jugoslávie, kde prakticky neexistuje léčení chemoterapií. Pacientům se tam dávají maximálně tabletky kortizon. Čeká ho dlouhý boj a je jenom na něm, jak ho zvládne. Věřím, že vaše knížka mu pomůže. Každou noční službu mu přečtu pár stránek. Úterý 17. června 2003. Tátovi zase nebylo dobře, tak jsem zavolala pohotovost a oni ho rovnou odvezli do nemocnice na vyšetření. Tentokrát jsem klidnější, než jsem byla u jeho minulé hospitalizace. Jsem totiž tentokrát přesvědčená, že si opravdu zapomněl vzít léky, i když to popírá. Hned, jak dojel do nemocnice, tak mi volal a bylo mu dobře. No jistě, dostal injekci a jeho organismus se hned dostal do rovnováhy. Nechají si ho tam tak 2-3 dny. Jemu to nevadí. On si ode mě rád odpočine. Upřímně řečeno, ani se mu nedivím. Velmi zajímavý dopis jsem dostala od Soni z Litvínova. K Vánocům jsem sama sobě dopřála dáreček v podobě vaší knihy. Nechala jsem si ji zabalit do vánočního papíru a rozbalila jsem ji až pod stromečkem. O vánočních svátcích jsem ji přečetla a od té doby jsem ji půjčila celé řadě svých přátel a známých. Vaše poznatky a pocity šly i ze mě samotné, byly totožné s těmi, které jsem sama prožila. Bylo to, jako bych tak trochu četla i o sobě. Já jsem si také během onkologického onemocnění dodávala odvahu, zaháněla jsem černé myšlenky a čerpala energii z přátel a z rodiny. Bude mi 40, jsem vdaná, mám 2 děti, 12letého syna a 7letou dceru a pracuji jako učitelka. Vzhledem k rodinnému zatížení, na rakovinu zemřela prababička a prodělala jí i maminka, jsem docházela pravidelně každý půl rok na mamografické vyšetření. V září roku 2001 jsem si nahmatala v levém prsu bulku a se strachem jsem jela do poradny. Můj už bývalý lékař mě téměř rok balamutil, že se jedná pouze o cystu. Rok na to mi ale jiný lékař doporučil bulku vyndat, že se mu to nějak nezdá. Svěřila jsem se přítelkyni a ta na nic nečekala a objednala mě u svého lékaře v Hradci Králové. Ten mě okamžitě přijal a do 3 dnů jsem měla výsledky. Žádná cysta to nebyla, ale nádor. Zhoubný a už neoperovatelný. Oznámil mi to loni 27. srpna a už 3 dny na to jsem prodělala první chemoterapii. Stejně jako vás v Plzni, i mě ohromila rychlost, odbornost a hlavně lidskost, s jakou mě v Hradci Králové přijali. Od vrátného až po odborné lékaře byli ke mně všichni moc milí. Dodávali mi odvahu a víru. Ať už to bylo na hematologii, chirurgii, mamologii či onkologii. Připadala jsem si tam jako blázen, protože jsem předtím nic takového nepoznala. Dnes jsem již po operaci. Výsledky jsou dobré a čeká mě ještě ozařování, ale to taky zmáknu. Mám teď na srdci něco jiného. Za dobu své nemoci jsem viděla několik pořadů o rakovině v televizi, četla jsem o téhle nemoci knihy, příručky i časopisy. Člověk se dozví o prevenci, včasném rozpoznání nemoci, ale skutečnost je přece jiná. Člověk s rakovinou bojuje nejen s nemocí, ale i sám se sebou. A nejen to. Nemocný musí myslet na to, aby rodina dál fungovala. Spousta přátel se chová jinak než dřív. Lidé prostě nevědí, jak s nemocným jednat. Ostatně o tom píšete i ve své knize. Najednou máte paruku, nechodíte do práce. Jak se vyrovnat s tím? Jak si poradit se spoustou fyzických problémů, o nichž se nikde nedočtete? Když nežijete v místě nemocnice a lékaři nejsou právě po ruce, kam se máte obrátit s dotazem, který vás trápí? Člověk potřebuje o svém problému mluvit. Ale s kým? Bylo by báječné, kdyby se v televizi objevil diskuzní pořad o rakovině. Když existují pořady pro zahrádkáře nebo rybáře, proč by tam nemohl být pořad pro onkologicky nemocné? Vždyť tenhle problém se netýká jenom malé hrstky obyvatel. Lidé by si mohli v takovém pořadu radit, jak si ten nebo onen nepříjemný zdravotní dopad nemoci zjednodušit nebo jak mu předejít. Vlasy, zácpa, průjem nebo třeba vynechání menstruace, urychlený přechod, návaly, vyšší tlak, zničené žíly, nevolnost, obočí, afty, suché rty, pachuť v ústech, necitlivé nohy. Ráda bych věděla, co tomu říkáte. Co tomu říkám? Že je to báječný nápad. Paní Soňa má absolutní pravdu, takový pořad by měl v televizi být. Zkusím to někde navrhnout. A budu to navrhovat tak dlouho, až se to povede. A pak to se Soňou oslavíme. Středa 18. června 2003. Tak hezké odpoledne jako dneska už jsem dlouho neprožila. Odpoledne přijela Marie s Vaškem a jeho přítelem Lukášem. Seděli jsme na terase na nových židlích u nového stolu, což je dárek, který jsem sama sobě nadělila k narozeninám. A mám z toho radost. Vynikající řemeslnická práce a ještě elegantní vzhled. Všechno je prý tak dobře ošetřeno, že by hodně dlouho neměly být znát povětrnostní vlivy. No tak uvidím. Na židlích se moc dobře sedí a stůl je stabilní, což je u stolu dost podstatné. Nesnáším sezení u stolu, který kulhá na jednu nohu, někdy i na dvě. To je pak utrpení u takového stolu sedět a jíst. Člověk daleko víc myslí na kymácení stolu, než na jídlo, které má před sebou na talíři. Marie vyzvedla Vaška s Lukášem před rádiem Frekvence 1, kde Vašek pravidelně účinkuje v pořadu o sexu. Vašek tam má okénko týkající se homosexuálů. Dělá to moc dobře, vtipně, s nadhledem, navíc lidově a taky srozumitelně. Jsem ráda, že tu byli. Marie zítra odlétá na 2 týdny do Austrálie a já bych nejraději letěla s ní. Vždycky jsem strašně ráda cestovala a teď mi to chybí. Marie tam jede psát knížku. Bylo by to fajn, kdybychom jeli spolu. Ale netroufla bych si přijít za svými lékaři a zeptat se jich, jestli se mohu na tak dalekou cestu vydat. Určitě by mě nechali zavřít do blázince. Ale já jsem přesvědčená, že bych to zvládla. Marie letí do Londýna, odtud do Hongkongu a pak do Pertu. Celkem let trvá víc jak 20 hodin, ale je to s přestávkami, takže bych to měla vydržet. Při tak dlouhých letech otékají nohy, s tím mám bohaté zkušenosti. Už mám vypracovanou sestavu cviků, při nichž se nohám uleví. Samozřejmě jsem je Marii předvedla a poradila jsem jí, ať během letu hodně chodí, stačí se každou chvíli projít uličkou. Proto by si měla vzít místo do uličky, nikoliv u okna.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořad na Férovku. Já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: A dneska nejen sám, beru si sebou morální autority právního světa, protože jsem si říkal, když už jsme pustili tu sodomy politického života a sex, drogy, rock and roll, teďka zase vystrnadilo soudničkaření, no tak paráda, pojďme to otevřít.
1: No já jsem tady kolem nás porozvěcel všechny morální majáky, protože samozřejmě
2: výborně.
1: Dnešní téma je úplně jasný. 5 měsíců po své inauguraci nový prezident Petr Pavel sundal helmu, nejen metaforicky, a okamžitě zle narazil. Samozřejmě dnešním tématem bude jeho poslední patálie velká, já bych řekl první velká, skutečně rozmáznutá a jdoucí do různých struktur politiky, a sice jeho výběr ústavních soudců, kdy on, samozřejmě ti nejkřiklavější jsou Robert Frömmr a Josef Baxa, hlavně Robert Frömmr, u kterého se ukázalo, že nejen, že byl těsně před koncem totality členem KSČ a že odsoudil kauzu zmanipulovanou STB tehdy, ale teď se ukazuje, že odsuzoval i emigranty, kteří byli potrestání záhy režimem i konfiskací majetku a tak dál.
2: A kuriozně vlastně největší jeho problém je, že lhal senátorům, protože my až to pak budeme rozebírat v detailu, tak ono se vlastně ukazuje, že pokud on by se nedopustil toho morálního šrapnelu, to znamená opravdu v přímém přenosu na zasedání na plénu senátu nelhal senátorům do očí, tak by prošel, protože až si budeme rozebírat jeho životopis, tak on je dost nápadně podobný životopisu našeho pana prezidenta. A v tu chvíli odsuzujte někoho, když v podstatě jste s podobnými předpoklady začal dělat kariéru, měl jste očekávání, která sázela na určitou stranu barikády, a ono se to zlomilo. A ono se to zlomilo nečekaně rychle a nečekaně razantně. Na druhou stranu oba dva pánové prokázali, že v nových poměrech se také etablovali, odpracovali hodně, nabrali mezinárodní zkušenosti.
1: No odpracovat si začíná,
2: tam je?
1: Odpracovat si to začíná být fenoménem pavlovské éry, protože i u Roberta Frömmra se začal používat argument odpracoval si to, ale já k tomu, co jste říkal, vlastně mě napadá taková ironie, nebo to ani ironie, protože se říká, člověk se moc nemění. No tak Petr Pavel prostě se na hradě záhy začal chovat jako starý dobrý Petr Pavel, to, co ho naučil totalitní režim, to, co do sebe nasál, byl to komunistický lampasák, byl to rozvědčík, a tak teď si prostě začal vybírat na ústavní soud kádry sobě podobné, protože Robert Frömmr zvlášť je jako by mu z oka vypad. Oni mají tu minulost vlastně v jistém ohledu jak přes kopírák, takže si musí rozumět. Ale já jsem řekl, že
2: i v tom, Petr, že se v tom moc nechtěli hnípat a moc se tomu nevěnovali, vy jste ten panel prezidenta.
1: Jasně, nebudem se vracet do minulosti.
2: Který prostě děláme udělal jednu velkou tlustou čáru.
1: Ale,
2: a mají špatný internet, očividně.
1: Ono bylo něco přeznačilo, když Petr Pavel odložil tu helmu, sednul na motorku a jel si, jak to říkal, přihustit pneumatiky, protože je měl měkké, zapomněl na helmu, byl natočený a on se záhy, řekl bych asi poprvý po nástupu do funkce, se kál a jako omlouval se prostě, že to je taková...
2: Což jako bylo gentlemanské a bylo dobře. Ale,
1: ano, ale záhy
2: ale
1: se mi...
2: Ale aby o víkendu jim říkal ostatním,
1: noste helmy.
2: No tak to bylo mě pavlovský. Přišlo, to bylo opravdu kazatelství typu sám si dal bečku vína a ostatním doporučil pramenitou vodu.
1: No a já si myslím, že záhy přišel boží trest, protože došlo na výběr a jmenování nových ústavních soudců. Petr Pavel už předtím vlastně určitou bouři, dneska většina médií jsou pro pavlovská a fialovská, takže jak bych minoritní bouři způsobilo to, že on na ústavní soud poslal i Kateřinu Ronovskou, která patří vlastně do té vyvolené grupy jeho mecenášů miliardářů. Takže ti si teď řekli, přišel čas
2: splatit
1: dluh.
2: Se to přišlo, mimochodem mlčením, to bylo úplně úžasné, jak vlastně se tomu nikdo nepověnoval.
1: Neuvěřitelný. Prostě splátka za podporu...
2: Kdyby tohle udělal Václav Klaus.
1: Ježíš Maria, ale počkejte, Václav Klaus, Miloš Zeman.
2: No tak to.
1: Protože to
2: by bylo nepřípustný.
1: To by Pavel Novotný dostal svým slovům a šel by vypálit Pražský hrad. Ale Kateřina Ronovská, ona je vlastně novou místopředsedkyní ústavního soudu. Takže ta rovnou vlastně šla takhle přímo do vedení ústavního soudu.
2: Povýšila. A dokonce kuriozně, což mě, promiňte, jenom využiju vašeho nádechu, a zaujala mě její argumentace, což bych u dámy s rozhledem a zkušeností úplně nečekal, a budu mírný optimista a budu věřit tomu, že to je čistě neskušenost začátečníka, kdy připustila, že jeden z důvodů její nominace a i toho, že zasedá ve vedení ústavního soudu, je žena. Tak jsem si tak řekl, jestli tímhle tempem půjdeme, tak zdravím mé oblíbené Slezany. Připravte si kandidáta, nominanta do ústavního soudu, protože kvotně jste na řadě, pak už přijdou Chodové a vyzývám speciálně malé muže, ty tam ještě svého nominanta nemají. Takže opravdu, jestli takhle už najedeme na takovéto kastovní, typu hledáme individuálně invalidu Černocha s indickým přízvukem, který miluje Valašsko a přešel mezi tím k buddhismu a nemá jako u holců bazén, tak to je cesta do pekla.
1: No počkejte, jo? Jeden bazénář by tam měl být taky.
2: Tak je to dobrý.
1: Zapomněl jste na něco, na důležitou komunitu LGBT+, ne, dneska se říká.
2: Ty teďka za to jdou, no.
1: To jsem od vás cítil jako nehezkou xenofobii. Ale to, jasně, každý by tam měl mít svého zástupce, ale...
2: Já ujíždím na Slezany, to víte. No.
1: Já vím, tak každý máme něco, ne? Pavel má teď Roberta Fremra.
2: Je to tak Fremrem a bude to ještě docela si myslím zajímavý, protože promiňte jenom zase drobnost, já jsem dneska strašnej, teda jak přijde na ústavní soud.
1: No ne, tak tohle je kauza, která naplnila oba z nás, ne?
2: No tak každý jsme soudce like, samozvaný soudce Lynch, ale musím říct, že já si od toho slibuju dvě věci a musím si říct, že se trošku usmívám, protože jednak se naplnilo to, co my jsme tady hodně říkali, že to je takový ten plakátový prezident, marketingový prezident a že jedna věc je to vyhrát, marketingově to uchopit, vytvořit si léčku a to takovou tu past, že jsem kandidát pravdy a že se mnou vítězí pravda, což by nemohl vyhrát ani opravdu morální Kalvínův kazatel, natož člověk plukovnického ražení s vojenskou minulostí, průpravou světu obou studenoválečnických barikád, kdy stihne bojovat za světový mír a pak ještě dobojovat i kapitalisticky to obsazení světa a všude ve všem velmi úspěšný. A přesto tam jde jako prezident morálky, prezident pravdy. No jo, a teď se ukazuje, že druhá věc je, když sice vyhrajete a jste na vlně oblíbenosti, marketingu, roztleskávání, tak taky umět ten mandát naplnit, uvažovat prezidentsky, zvládat tu prezidentskou agendu. No a tady to už obrovsky kulhá. Jedna věc je se obklopit odborníky a říct, nechť oni vyberou, já posvětím, ale taky se ukazuje, že to není úplně absolutní, protože odborníci spolu mluví, držej při sobě, vybírají určité kandidáty, očividně nedělají hluboké rešerše, což teďka vidíme. No a teď
1: nejsou zpravodajci.
2: Analytika kůhala, ale ve výsledku teďka má problém Pavel, Baxa, protože si samozřejmě budou mnozí rešeršovat i minulost předsedy ústavního soudu Baxy.
1: A ten už taky na sebe prásnul zajímavou věc, tomu se dostaneme.
2: Ústavního soudce Šámala, který doteďka tam měl klid, fungoval si tam, má vlastně taky podobnou složitou minulost. Takže myslím si, že teď se všichni modlí, aby prostě kandidát Fremr, senátem zvolený, ale prezidentem ještě stále nejmenovaný, se prostě na to vybot lidově řečeno a řekl, že se omlouvá a udělal to, co tady už jsme jednou zažili v dobách ještě federálních, kdy vlastně jeden z soudců zvolený, nepřijal, nevstoupil do ústavního soudu, kandidaturu vzdal. Myslím si, že ten moment přišel a hlavně já pevně věřím, že to bude precedent, že se to opravdu v detailu prozkoumá, aby zároveň se nemuselo furt čermovat minulostí typu on před 40 lety na někoho křivě se podíval a potáhne se to s ním, ale ono přece jen 105 případů. Fakt nejsou dva případy. To už si na tom někdo asi dělal nejmenovaný kariéru.
1: No, vy jste řekl, že by mohl to zabalit sám, soudce Fremr. Já spíš zatím bych řekl, že sledujeme opak a že vlastně sledujeme příklad Pavlem. A sice minulost už vlastně nemá žádnou cenu, ať je sebehorší, myslím, řekněme kádrově. A Petr Pavel ukázal prostě cestu, že i když máte minulost jeho typu totalitní, tak prostě když se správná část společnosti rozhodne, že se stanete prezidentem, tak se jim stanete a ta minulost se smije. A když se takovýhle prezident rozhodne, že vy budete ústavním soudcem, tak se jim prostě stanete. A já myslím, že Fremr zatím sází na to, že když to prošlo Pavlovi a mohl o své minulosti lhát, klidně svoji minulost oficiální změnit těsně po inauguraci v tom oficiálním životopise, no tak proč bych to měl zabalit já, Ježíšmarja, tak tohle je prezident, já jsem v uvozovkách jenom případně ústavní soudce, tak to nebudu balit. Ale ta celá kauza má samozřejmě několik rovin. První je, že se týká Petra Pavla a jeho poradců a jeho týmu, hlavně teď se to týká jeho právního poradce Jana Kysely, ústavního právníka. Pak je tady samozřejmě rovina samotného Roberta Fremra a Josefa Baxy. Pak je tady rovina, že Petr Pavel vlastně tímhletím svým rozhodnutím nebo výběrem znesvětil i premiéra Petra Fialu a hlavně ODS, která mu dala podporu a která se slovy šéfa Senátu Miloše Vystrčila pokoušela z nějakých morálních důvodů nebo důvodů, které občas postihnou Miloše Vystrčila, zastavit tu nominaci nebo jmenování Fremra ústavním soudcem. To se nepovedlo, takže současně to ukázalo, že senátoři ODS nechodí do práce v klíčové momenty. A pak tady samozřejmě ještě vidíme zásah do médií, takže ta kauza má několik struktur. Pojďme začít samozřejmě výběrem Roberta Fremra na ústavní soud, protože ústavní soud je něco, jako když to řekneme, morálka společnosti a politiky. Prostě ten neřeší běžné kauzy, ale řeší to, když si politici začnou uzurpovat trošku víc moci, než jim náleží, a on prostě musí být schopen říct dost, takhle ne.
2: Měl by to být vlastně nejvyšší

0: což vždycky dodává. Děje se to v době, kdy společnost je extrémně otřesená, její důvěra ve spravedlnost, vymahatelnost práva, instituce tohoto státu, nějakou férovost elementární je opravdu hodně nízko a velmi pošramocená. A tohle je zase vzkaz, jo? Když řeknete, že prostě vám tam jde někdo, kdo šel vstříc poptávce a v podstatě si na tom postavil kariéru, protože znova opakuju, jako nechci uvažovat jako Stalin, jo? Jeden, dva mrtví jsou tragédie, 100 tisíc miliony statistika. Takže nechci říkat, že když dvěma lidem tamhle někde zkomplikoval život, někdo vyvolal lidskou tragédii a někdo to udělal 105 v úzovkách lidem, respektive rodinám, ale dává mě to přinejmenším informaci, že si z toho fakt někdo udělal biznis, že to prostě byl styl práce a že vzal to jako příležitost typu porostu a v tom režimu budu platnější a s rychlejší kariérou. A to je prostě jako v roce 2023 fakt si myslím jako příliš vysoká daň a vysoká cena za jednoho muže jménem Frömmr.
1: No.
0: I v situaci, že ten člověk mnohé dokázal, je respektovaný, uspěl mezinárodní prostředí, mimochodem to je taky strašně zajímavá informace, to trošku připomíná privatizaci, kdy ti bývalí špioni, obchodníci zahraničního obchodu, bývalé vysoké kádry komunistického režimu byly najímány západními firmami, které samozřejmě velice rychle přetavily ve vysoce a dobře ohodnocené manažery.
1: No počkejte, tady můžeme jenom analogii udělat Petra Pavla v NATO. V podstatě přesně. Jako zahraniční firma to, v úvozovkách. Pracoval si to tam, že jo, říkáme. Ale já jsem chtěl navázat na to, co jste řekl, že máme, letos vlastně oslavíme 34 let od pádu totality. A je fakt ironie, že čím více od ní vzdalujeme, tak teď máme poprvé, jak se říká, komunistického prezidenta a prezidenta komunistického, který na ústavní soud posílá komunistické soudce. Tak proto já říkám, že těch 34 let už bychom mohli bohužel použít k tomu, že už by jsme tam neposílali bývalý komunistický soudce. Ano, je pravdivý argument, že záhy po pádu totality prostě nový režim demokratický neměl k dispozici celou novou garnituru nekomunistických soudců, takže musel prostě v justici nechat i ty, kteří měli podobné kádrové škraloupy, které předtím fungovaly jako výtah k moci. Ale skutečně 34 let po pádu od komunismu, už bychom to nepotřebovali.
0: Máme navíc.
1: A teď pojďme ještě říct, že já jsem zmínil, co ústavní soud je. Ústavní soud, když pokud jde o ústavu, tak i komunistická totalita se oháněla ústavou, kterou samozřejmě ráda pošlapávala ohledně lidských práv. A ústavní soud je pořád i garantem tohodle a teď tam pošleme, tak nebo náš prezident nový tam chce poslat takovéhle
0: člověka,
1: kádry.
0: Který se osvědčil,
1: Prostě těsně před pádem komunismu, to byl člen KSČ, v tom zmanipulovaném soudním případu zničil na nějakou dobu život trojici mladíků a ještě ten další flaster, teda, který na něj teď vyplaval, že soudil emigranty, kterým se bralo občanství, konfiskoval majetek a tak dál, tak to je samozřejmě příšerný. A Josef Baxa, ten teda toho stihnul míň, což je už nový šéf ústavního soudu dokonce, ne řadový soudce, tak ten teda byl adeptem KSČ, neboli jak se říkalo kandidátem KSČ, od toho ho zachránil pád komunismu, no ale teď se rozpomněl zajímavou věc, řekl, já si vzpomínám, že jsem jeden takový emigrantský případ soudil taky, ale už mě trošku klame paměť a nemůžu si vzpomenout, jestli jich náhodou nebylo víc. Tak za prvý i to, že on měl našlápnuto k něčemu, co už si prošlapal Robert Frömmr, a že nám v podstatě říká, že náš nový ústavní, nebo šéf ústavního soudu je člověk, který říká, že už moc neslouží paměť, tak je taky bizár.
0: A pro mě největší bizár, kuriozně jenom drobnost k němu je, že sám několikrát vzpomínal, že vlastně působil že na plzeňských právech, de facto od začátku, byl jeden ze spoluzakladatelů, což dobře, ale i v tom velmi problematickém období, kdy se prostě ty tituly některým dávaly, velmi nestandardně dokonce připouštěl, že měl blbý pocit, že měl pocit, že se tam něco děje, ale že se věnoval zkrátka své soudcovské kariéře typu měň, kdejsi pánem. A to si taky řeknete, že není úplně jako ideální předpoklad pro ústavní soud, ale já chápu, my tady máme jeden fenomén. Ústavní soud, kuriozně si nepískali ani tak čeští prezidenté Petr Pavel, Miloš Zeman, ale Pavel

0: Pavel Rychetský. A Pavel Rychetský prostě chtěl svého nástupce, chtěl toho, kterého si vybral dávno před lety a tak trochu tu cestu mu umetal. A kuriozně teďka problém Roberta Fremra, myslím si, že bude velký tlak na to nějak rychle vyřešit, protože opravdu začíná jako velmi problematizovat autoritu, morální kredit, pozici přinejmenším dvou, jak předsedy ústavního soudu Josefa Baxy, tak už vlastně teďka dlouhodobého ústavního soudce profesora Šámala. A myslím si, že teďka fakt je hodně lidí nervózních a vůbec netušilo, co jedním nebohým Fremrem, který už byl několikrát zvažován, tak co všechno vlastně spustí. Jo, mě nejvíc mele, že já rozhodně se nechci přidávat k těm, kteří jako rozhodují, kdo na to má, kdo na to nemá přes stůl, aniž by měl detailní znalost. Ale nejvíc mě mele, že si opravdu nikdo tu práci poctivou nedal, protože si řekněme otevřeně, že i kdyby pánové v tichosti prošli, tak to, že někdo má klíček jejich kontroverzní minulosti, znamená, že je může vydírat. A v situaci, kdy ústavní soud opravdu je tady klíčový muž s píšťalkou, který velice často rozhoduje opravdu velmi delikátní případy, často spolitizované případy, vzpomeňme, a posluchači by určitě vzpomenuli teďka desítky případů, kdy opravdu ústavní soud fungoval jako naše třetí parlamentní komora a fakticky nejvýznamnější, kdy se tady rozhodovaly volební zákony, zdravotní reforma, důchodová reforma, otázky pracovního práva, mezinárodní politiky, a mohl bych pokračovat, opravdu to byla celá řada, a ve své době vlády Jiřího Paroubka, Mirka Topolánka, to fakt bylo, tam se dělala politika, tam vlastně všechny kontroverzní anebo výrazný zákony a rozhodnutí končily a v podstatě Brno rozhodovalo, jestli budou platný nebo nebudou platný a pro koho to bude zkrátka výhodné. A najednou, když fakt máte klíč, jak se říká, k těmhle černým skřínkám ústavních soudců, tak máte tu reálnou moc. A to mě nejvíc mele. Že v podstatě se to přešlo, že tady byla snaha to vymlčet, jelo se silově, typu teď je tam ten hodný prezident, takže co s čím přijde, tomu projde. Překvapilo mě, jak senátoři tomuhle šli na ruku, protože už jako několikrát se na ně to bu spouštělo hned u prvních nominantů. A pak třeba ta jako zvláštní věta, velmi přidrzlé prohlášení profesora Kysely, typu tak po tomhle, co jsme viděli, tak jsme se dohodli, že už tam žádný jako komunista bývalý nepůjde.
1: Ne, pozor, on tak řekl, dohodli jako... jsme se, že tam budou maximálně dva.
0: Tak přesně.
1: Já nevím, s kým tu dohodu udělali.
0: No ale jako hlavně sami to, se sebou, je to neskutečný. Jo? Zase se dostáváme fakt k tomu typu, že prostě to tam je kastovní. A tak já čekám, kdy tam teda vyberou. Jo, že já jsem se tady kdysi v tomto pořadu rozčiloval, že nám tady Petr Pavel skáče a ochotně kýve na Marka Bendu. Ale tohle je tak trošku jako v podstatě bendismus praxi. Typu, tak on je fajn, má telefonní čísla na zahraniční soudcovské celebrity a autority, vykoupil se zahraničím, má dobrou angličtinu, tak ho tam dáme. Má pískat primárně domácí věci a fakt má mít nespochybnitelný morální kredit, protože potom opravdu přijdou šíbři a budou tím Brnem hýbat sem tam, jak budou potřebovat, protože pokud na každého třetího budou něco znát z minula, tak je to velký problém pro nás všechny.
1: Budou Brnem hýbat jako Brňáci svým hlavním nádražím, ne?
0: To by bylo hezký, kdyby se to bylo takhle zasekaný, ale situace, kdy primátorka a velká část magistrátu Brna má zase takový jako
1: vyvíjelý problém. Ty si dělají drogový testy teď. Ty
0: tak
1: si dělají
0: zase, aby byl ústavní soud černej, to mě taky přijde jako problém.
1: Vy jste zmínil Jana Kyselu, ústavního právníka, který už, řekněme, jak to je. On je známý kritik ex-prezidenta Miloše Zemana, jeho vždycky zkritizoval, že prostě jde proti ústavě, že už jí překračuje ty ústavní mantinely. Samozřejmě je to, a i byl proti vládě Andreje Babiše, on komentoval to, vlastně ten střet zájmu a tak, a jestli má Evropská komise právo tolik zasahovat do naší legislativy, čili on byl vždycky proti Babišovi, proti Zemanovi, současně už dlouhou dobu pracuje pro senátory a vlastně senátory vládní, z vládních stran, čili je to provládní ústavní právník a je to pro...
0: Na druhou stranu velmi zkušený.
1: Asi jo, ale má prostě, je v tomhle podobný jako Pavel Rychetský, prostě dává, neskrývá svoje politické osobní preference. Teď se samozřejmě Petr Pavel, kterého on předtím taky podpořil, tak logicky si z něj udělal svého poradce a současně ho vystrčil do čela toho, jak on tomu říká, panel pro výběr ústavních soudců. A Jan Kysela se teď s neuvěřitelnou arogancí ohradil proti tomu, jako... Vy jste nevěděli, nebo vy jste neznali minulost Roberta Fremra. Proboha, je to kandidát na ústavního soudce, tak to si nemůžete dát trošku větší práci.
0: Hlavně říkali, že to budou dělat jinak, ale
1: ano, a nejsme rozvědčíci. Ježíš Maria, tak To si, já nevím, jestli nejde Wi-Fi na Pražském hradě, někdo ji tam ruší?
0: No ne, hlavně mám velký problém s tím, že Petr Fiala zrušil statistiky a já se obávám, že teď panel Petra Pavla ruší archiváře, jo. A historiky práva, protože prostě pokud by chtěli, hledají. Já vím, že teďka to vypadá, že každý je odborník na Roberta Fremra a všichni věděli, jakou má pohnutou minulost. To rozhodně ne, ale já jako politolog říkám, že fakt jako největší problém vedle toho, že se schazují ty morální mohyly, a to bylo jasný, to byla otázka času, prostě když tam někdo přijde a mluví jak Jan Hus na koncilu a tak trošku zapomene, že má nějakou minulost a že jako jde dělat užitný řemeslo a že se bude pohybovat jako v šedé zóně a pragmatismu a praktických řešení a v nesnadné době, ale začne to komolit a kazit hned tam, kde může prokázat tu vysokou morálku, to znamená fakt u toho nejvyššího kontrolora, to znamená ústavního soudu, no tak je to škoda, je to hloupý, je to amatérský hned od počátku, ale aby jako ještě vůči těm lidem jako arrogantně nastupoval ve stylu, co byste jako chtěli, prostě tenhle ten se vykoupil a tenhle se nevykoupí pro jistotu nikdy, protože dekadence, neargumentujeme, nevysvětlujeme, rovnou nálepkujeme, tak je to a v situaci fakt jako vysoký nedůvěry v právo a hlavně jeho vymahatelnost a dostupnost a férovost, tak mně to přijde strašně nešťastný, protože opravdu těch šíbrů světem chodí a nebudem si nalhávat jako ústavní soud není nedobytná pevnost, není to trezor, není to ani morální maják a když tu minulost nebudeme znát my a nebudeme my s ní pracovat, tak někdo přijde a bude s ní pracovat s velkou chutí a velmi intenzivně za našimi zády. A to je podle mě ten úplně ultra průšvih a fakt mě to velmi nápadně připomíná, jak tu prezidentskou kampaň, že prostě o někom se řeklo, že ta minulost je přípustná a nemluví se o ní a den po zvolení, respektive uvedení v úřad v rámci životopisu je přiznáno, jo? No tak je to karikování reality a důstojnosti nás občanů a tady vidíme ty plody, jo.
1: No, ale my jsme tady v celém tom moři objevu k Petru Pavlovi vlastně jeli takový kasířství husický, že jsme říkali, jaký je to alibista a popisovali jsme to a pro mě tenhle ten
0: případ... A chtěli jsme se mýlit, rovnou říkám, chtěli jsme se mýlit, jako strašně rád bych tady
1: jasně,
0: jel pořád,
1: já nechci mít za prezidenta alibistu.
0: Kajuse, nejhoršího alibistu. Lepší, než jsem čekal. Jo.
1: No a teď vidíme ten nejhorší alibismus, jaký Petr Pavel kdy předvedl, nebo to, co známe. Protože mě pobavily dvě jeho vyjádření. Jedno je strašidelný a druhý je směšný, nebo ukazuje vlastně na jeho retorický a mentální deficit. To strašidelný je, že on řekl, no co, tak Robert Fremr soudil podle dobových zákonů. No podle dobových zákonů poslali Miladu Horákovou na Šibenici a nejen jí, komunisti. Takže jestliže Robert Fremr soudil podle dobových zákonů, znovu já to chápu, Petr Pavel měl minulost podle dobových zákonů.
0: Ano,
1: byl to
0: ano.
1: Kariérista, on vlastně se o to nedokáže odpoutat. Mně se na tom líbí vlastně, že člověka tahle ta mentalita a váš charakter, že vás nikdy nezradí, že se vždycky stejně projevíte to, jaký jste. No ale druhý vyjádření, a to bylo směšný, já koukám na prezidenta v televizi a on říká, nové informace kolem Roberta Fremra vlastně jsou důkazem nebo důvodem, proč ho teď nejmenuji. Nové informace o Robertu Fremrovi jsou důvodem, proč jeho nominaci nezruším. Tak já jsem úplně nevěděl, jak si to mám logicky vysvětlit.
0: No je to jak stejný, jak udělal a je vidět, že opravdu v tom právu on opravdu plave úplně neskutečně, kdy prostě řekl, že je proti, že se mu nelíbí snižování valorizace důchodů, že to podepisuje, má spoustu výhrad, jak to bylo přijatý, jakou formou, jakými argumenty a je připraven to poslat do ústavního soudu. Což ukazovalo buď neznalost, anebo lživost, protože v momentě, když podepisujete, nemůžete už posléze si stěžovat u ústavního soudu. Ale je tam ten vrcholný alibismus. Já vlastně s tím extrémně nesouhlasím. Všechno bych vám podepsal. Argumenty opozice jsou reálné, ale přesto podepisuji. A mně tohle to přijde, že jako má tendenci to přemlčet. Průšvih je ten, že opravdu prostě pouští tam člověka, který pak udělá cokoliv, protože je pro něj důležitá kariéra. A to se fakt může objevit ještě nesčetně mnohokrát. A tady mimochodem vidíte, já vím, že někdo může říct, hele, vy jste kluci zapšklí, vy prostě číháte, kdy udělá chybu.
1: Nejsme, my máme rádi život.
0: Ale... Jo. A veselí lidi. Pozor na veselí lidi. A hlavně se s nikým nebavte o sochách. To je velmi nebezpečné.
1: Jo?
0: Jo, jo, jo. To já už teďka opravdu Ovšem, jo,
1: myslíte,
0: jak
1: uděláme Sochoborec, víte?
0: Tak ne, tak jo. Jak jste přesně vzpomínal, že jsme jako veselí, máme rádi život, tak mě to zase připomnělo to Brno. Ale tady přesně se ukazuje to nebezpečí. Já pevně věřím, že se to prostě Petr Pavel, hele, každý udělá chybu, není ten, který chyby nedělá, jenom ten,
1: co,
0: který nic nedělá.
1: Říct?
0: Tak. Je tak, doufejme, že se to odpracuje. Doufejme, že ještě furt jako pochopí toto nebezpečí a couvne a prostě se nějak elegantně dohodnou. Ideálně, aby prostě Robert Fremen sám už kvůli tomu, že teda působí, pracuje a pracovat chce, takže prostě stáhne tu svou kandidaturu, protože já se přiznám, že jako vedle toho, ale to se samozřejmě musí projít a fakt jako v detailu posoudit, ta kauza těch 105, možná i více rozhodnutí verdiktů je pro mě nejfatálnější to, že opravdu těm soud, s těm senátorům lhal a prostě řekl něco, co sám dovodit nemůže a to už jenom ukazuje, jak přemýšlí o senátu, jak přemýšlí o své kandidatuře. Naprosto účelově ohýbá to a to prostě je neslučitelný s ústavním soudem. Ale když ještě od tohleho odejdu, tak tady názorně vidíte, jak je nebezpečný ten alibismus prezidentů, protože tady to fakt jako zavání už tím vydíratelností a kulháním ústavního soudu a v situaci, kdy fakt tady bude něco jako velmi prekérního, velmi emočního, to pro někoho může být korespondenční volba, elektronická volba, pro někoho to může být otázka fakt důchodu do budoucna. No,
1: elektronickou volbu teď zvednul sám prezident Pavel, že jo?
0: Jo, může to být v budoucnu otázka třeba eutanázie a dalších témat. My fakt potřebujeme instituci, kterou respektujeme a který věříme, protože v momentě, když pak někdo řekne, já to neuznávám, protože polovina jsou tam lidi, kteří se tam dostali účelově, protože s někým prostě mluvějí a mají blízko k někomu v senátu nebo u prezidenta a druhá polovina má hříchy a někdo z minulosti, někdo z nějakého kariérního pochybení, někdo něco přehlížel, no tak kam jsme se dostali. Jo, no, my fakt potřebujeme někoho, komu ještě budeme věřit a budeme ho respektovat.
1: Díky za tu analogii s prezidentem Pavlem a tou valorizací penzí, kterou on podepsal, ale současně řekl prásknu se ústavnímu soudu. Já jsem milovník absurdit. Teď mě napadlo, on nakonec Roberta Fremra jmenuje a ústavním soudcem a záhy se udá na ústavní soud. Co myslíte?
0: No jako fakt je to zvláštní uvažování, protože vlastně argumentoval jako Andrej Babiš, ale podepsal důchody jako Petr Fiala.
1: A to je dvojedinost.
0: A to je dvojedinost. Bavilo ho to, fungovalo to, dělá to často, teď jsme to viděli u té motorky, že jiný by řekl, já se takhle musím říct, a to teda vysekávám poklonu, oceňuji, že se okamžitě omluvil, postavil se k tomu, říkám, ve výsledku na tom získal, no jo, protože málo kdo z politiku je schopen omluvit, ale aby hned za 2-3 dny kázal, typu dělejte
1: vidíte
0: to.
1: Vidíte to, on to záhy pokazil, co? Ale víte co, jak jsem říkal, že no. Petr Pavel dvojediný, tak vlastně už mu chybí jenom krůšek trojedinosti boží.
0: Že by teda si taky jako našel něco ještě. No je pravda, že některé instituce ve Francii třeba mají takovou tu zásadu, že pak bývalí prezidenté jsou věční členové senátu, někde mají právě, že jsou věční členové právě takových ústavních soudů, tak třeba se někdo najde do té doby, že řekne, teď on by vlastně na to měl a něco mu dejme, buď toho věčného senátora nebo věčného soudce, protože tak trošku už samosoudce je, jo.
1: Mě napadlo, že bychom všechny mohli nechávat jako bydlet na Pražském hradě, že by se tam postupně scházeli
0: a potkávali. To bych jim nepřál.
1: Ale no. Pojďme teď k další dimenzi celý té patálie s Robertem Fremrem a sice to je ta parlamentní nebo parlamentně vládní. On samozřejmě, když vyplavila ta minulost na Roberta Fremra, tak senátoři ODS v čele s předsedou senátu za ODS Milošem Vystrčilem, kterého prostě občas přepadají záchvaty morálky, on to má rád.
0: No já tomu vždycky říkám takové tchajvanské odpoledne.
1: Tchajvanské odpoledne a on teda řekl, že se vlastně pokusí tu nominaci zvrátit, protože prostě takovouhle minulost, není to prostě ODSácká minulost, nebo minimálně minulost, jakou by si představovali senátoři ODS. Jenom připomeňme, že premiér ODS Petr Fiala Petra Pavla podpořil otevřeně v té prezidentské volbě, prostě bojovali za něj, aby se stal prezidentem a pochopitelně pro něj to byla už pro celou ODS to byla velká bolest, protože...
0: Tak byla to velká výzva. Takovou
1: velká výzva.
0: Podporovat špiona
1: a bývalýho komunistu, tak to byl velký ústupek samozřejmě. No a on se jim teď odvděčí tím, že za prvý udělá výběr takovýhle nových ústavních soudců a za druhý, že ještě to na ně pukne, takže je z toho takováhle kauza. No, ale...
0: A zajímavé je, že to dělá tak silově, jo? Protože si řekněme otevřeně, že i ten Václav Klaus, kolikrát kritizovaný, nebo Miloš Zeman, tak tam docela jako